Kapitola 12. Když i kámen pláče. Elis se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Elis, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Elis se začervenala, snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Artur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Elis i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme, ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goji.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů, do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné, nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je.
Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět, živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom jí vyhrkly slzy. Pak už nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik

celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýt spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýt byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nýt jen tiše řekl, buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nýt se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že jí potkala, jak je ráda, že jí má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila jí, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ní přišel profesor Nýt, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den

před tím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska mám spoustu novinek, že ti hokejisti, to nebyla náhoda, a jestli na tom hokej vlastně někdo vydělá politicky, a nebo jak to trošku vypadá, prodělá.
1: No, téma téhle férovky je jasný, blížej se eurovolby a v Česku je ovšem takovej podivný klid před bouří. Jak jsi zmínil, tak jako by se eurokampaň vedla na mistrovství světa v hokeji místo...
2: A nebo na Slovensku. To hodně bedlivě sledujeme.
1: No a za druhý, já myslím, že velkou vinu na to mají média. Já jsem četl neuvěřitelný článek na Novinkách, kde si autoři stěžovali, jako, že slogany politických stran do eurovoleb jsou nějak plytký. Jim asi vůbec nedošlo, že jsou to slogany, jako reklamní slogany, prostě lehce podvodný, možná i trošku víc podvodný, tak to je. Nakonec politici si vždycky tématem jakýchkoliv voleb dělají téma, jaký potřebují zrovna oni. A jsou to média, která by se měla snažit o to, aby v těch volbách vyzvihla ty opravdu klíčový témata a to, o co se hraje, a jakože se hraje skutečně teď o budoucnost Evropy. A tady naše média jdou po reklamních sloganech, po volebních sloganech. Nevím, co tam chtějí najít. No, druhá věc je, musíme si dneska položit zásadní filozoficko-politickou otázku. Je možný jít na západ, když už jsme na západě, protože to mě skutečně pobavilo, výkop horký kampaně, nebo start horký kampaně Trojkalice spolu do eurovoleb, který provedl Petr Fiala, ale i hlavouni těch tří stran. Tak zaprý jsme se, já jsem se tam doslech, že se prý hraje o to, jestli budeme mít v Česku demokracii a svobodu. To mě zajímalo, jak se o to hraje teď. No a za druhý, Markéta Pekarová Adamová, šéfka Topky a sněmovny, přišla taky se svým moudrem a řekla nejdřív, že jsme na západě, nači řekla, že se hraje o to, jestli půjdeme na západ. Tak to mě doteď trápí. Nemáš, prosím tě, na tohle odpověď? Nezabýval se s tím?
2: Já se teďka chystám na Chebsko a netušil jsem, že to vlastně můžu dát jako pracovní cestu.
1: No, se tak ty míříš na západ. Ty se spoučil.
2: Tak já jedu opravdu mezi ty západňáky západňáků. Zkusím se poptat, co znamená být Chebanem.
1: Já tě na to technickou skočím. Pozor na Chebsku a tak. Úplně tam nevolej ty západňáky často.
2: No,
1: tak
2: ono tam probíhá hodně často nejen politický zemětřesení. Furt tam něco bouchá. Ale to víš, že mě to překvapilo. První věc, která mě pozitivně překvapila, teda, že se to odehrálo na nádraží. Ten výkop ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, to jsem si říkal, zajímavý trend. Možná pětikoalice objevuje, respektive, pardon, aby byl přesný, koalice Spolu, objevuje nádraží, možná už si to někteří balí do Bruselu, protože teď nám obnoví noční rychlíky do Bruselu.
1: Jo, a počkej, jestli
2: nebo to někteří už zabalili,
1: jestli si nechystají Czechzit nějaký, nejsou úplně populární,
2: tak mě
1: jestli už si nechystají, víš, správný vlak, kterým někam pláchnou.
2: Hele, ono to tak, jako ten formát byl tak sevřený, tak úsporný, takový uzavřený, že jsem měl pocit, že to už není ani 5 minut do 12, ale že opravdu ten rychlík jde za 3 minuty a nečeká. Druhá věc, která mě překvapila, taky jsem zavnímal, že se tady bojuje o osud demokracie, mě překvapilo, když to slyším od nejvyšších ústavních činitelů. Většinou to nezažívám v žádné zemi, kde by řekli, máme premiéra, máme vládu, máme senát, máme dominanci poslanecké sněmovně, máme našeho rozhodčího pro každou akčnost připraveného prezidenta, máme klíčové úředníky ve stěžejních institucích a přesto máme pocit, že se tady hraje o osud demokracie.
1: Betonujeme ústavní soud, bych dodal.
2: Tak. Dost překvapivý a silný tvrzení.
1: Jestli to nemysleli jako na sebe, teda, že možná tady trošku potlačujou demokracii a svobodu? A teď já nevím, protože... jsou tady jistý signály od nástupu vlády Petra Fialy k moci a hlavně po ruské invazi na Ukrajinu o tom, že vypínání webu, obnovení funkce cenzora, tak, že možná to myslí takhle, že jistá sebereflexe.
2: Já čekám, kdy přijde slogan, komu jede vlak. Ne, komu zvoní hrana, ale komu jede vlak. Ale víš, hele, bylo ti to zajímavé a tak trošku mám pocit charakteristický pro těch, co to je, 10 dní do voleb, že vlastně nepadlo žádný velký téma. Že to bylo zase jenom opakování takových těch nekonečných evergreenů, zase bylo přejítí toho, že ti jednotliví představitelé koalice Spolu chodí do televizních debat a vystupují tam de facto názorově proti sobě a nechtějí se příliš k ničemu vázat, vedou individuální kampaně, ale otevřeně říkám, ona drtivá většina ostatních není lepší. Opozice ta opravdu odjela na mácháč, utekli, pravda, někteří teda na hokej, a pak se zase vrátili mentálně na mácháč. Televizní debaty jsou v podstatě o účasti a zatím nikdo neloví silná prohlášení, silné argumenty, klíčová témata, která se v tom Evropském parlamentu budou dít.
1: No, mám, já jenom ti do toho skočím, z Mikyho Ferenčíka Ježíš, jestli to sleduješ, ku příkladu, tak
2: já
1: tady vidíme
2: teda
1: metamorfózu zajímavou.
2: Že je celou dobu teda, já jsem překvapen, že to dělá až kvůli jako pozici 12 na pirátské kandidáty.
1: No, já si myslím, že to celý skončí tak, že se i sám ukřižuje. Jo? Ale no, když jsme u té tiskovky Trojkalice spolu, tady na Hlaváku, já myslím, ty seš cimrmanolog a cimrmanofil.
2: Miluju ho, je to náš nejúspěšnější rodák Libereckého kraje.
1: Já jsem tam, prosím tě, detekoval kvalitní cimrmanovský humor. Za prvý Petr Fiala, což prostě není úplně premiér spojovaný s pravdou, si nad hlavu nechal nasvítit Pravda vítězí nápis. To mě strašně pobavilo, že nevím, jestli už si střílí sám ze sebe, nebo jestli mu to nedochází. Každopádně opravdu premiér, který je chápaný nemalou částí veřejnosti jako lhář, protože prostě popřel svoje předvolební volební sliby klíčové a pak lhal o tom, že je nepopřel, ale že o tom do dneška, tak když si tohle to nechá nasvítit nad hlavu, tak já to vidím jako dobrý cimrmanovský humor. A pak je tady pokračování dobrého cimrmanovského humoru s tou ohledně toho Západu. A protože divadlo Járy Cimrmana mají tu slavnou hru, kde, jak Zdeněk Svěrák říká, jdu na sever, pořád jdu na sever a teď už jdu na jih. Tak jestli, když Markéta Pekarová Adamová nám řekne, oslaví se, jako že jsme na Západě, načiž řekne, musíme jít na Západ, já jsem tam detekoval kacířství trošku, protože když seš na Západě a chceš znovu vyrazit na Západ, tak podle mě musíš vyrazit v podstatě na Východ nejdřív, ne? Než se to pak znovu zlomí na Západ.
2: Chtělo by to, ale Markéta Pekarová Adamová to vzala přes hokej a ani tak to nepomohlo. Hele, já už jsem jako některé jinota její zahraniční politiky vzdal, protože ty šokují i ty hostitele a často ty, kterým má být porazeno. A myslí se to údajně, teda předsedkyni poslanecké sněmovny s ním i dobře. Nejsem si úplně jist, mám tak trošku dojem, že to je takový podobný efekt, jak se říká, jak uspěje vždycky doktor v politice tak, že většinou pacienti už se ho bojí a tak ho prohlasují, aby šel do politiky a už moc neordinoval. A tady mám dojem, že Markéta Pekarová Adamová vždycky utíká z té zahraniční politiky, když už všichni prosí, typu teďka trošku prosím vás z domovského tématu, tak přijde do poslanecké sněmovny, řekne, bude tady herdek, jiná politická kultura, já se o to zasnažím, na Češi vyslou zase někam jinam, teďka teda přišly státní významné události, ta její vystoupení byla taky taková jako pofidérní, jsem si říkal, že to si ty naši předchůdci nezasloužili, když bojovali za nás a za ten stát a často obětí nejvyšší a pak tam slyší z úst předsedkyně poslanecké sněmovny někdy takové jalovosti, že se prostě Markéta Pekarová Adamová dala na sport, a tam taky prokázala několik jako tvrdých obratů.
1: Zaskočila dokonce svého manžela tím.
2: No, tak to už jako když to končí doma. Tak
1: začala dávat bodyček v hledišti O2 Areny. No, když jsme u toho hokeje, ty jsi to zmínil. Samozřejmě politici se na sportu, a ne na sportu, na kultuře a dalších událostech mimo politiku přiživují odjakživa. Problém je, jak to dělají. Ona taková poučka politického PR je, nedělejte pro boha nikdy nic, co nejste vy.
2: A to už se tady dlouho nedrží.
1: To už se tady dlouho nedrží.
2: Tady se to naopak přebíjí ve stylu, a já vám ukážu. Vy budete všichni koukat.
1: Budete koukat. A já jsem teda koukal, musím říct, když vyběhla ta fotka, kde sedí členové vlády Petra Fialy nebo členové vládních stran, včetně šéfky Topky, v té jako detašovaném VIP boxu v O2 aréně, úplně, já bych řekl, někde v nejvzdálenějším rohu od publika.
2: Myslíš tu bublinu na nebesích O2 arény?
1: A premiér Fiala tam sedí ve svým obleku, Markéta Pekarová Adamová usrkává bílý víno na svátku piva, do toho hokejový dres tam na sobě má Marek Výborný, teolog, u kterého by to, já bych tam čekal spíš sutanu, ale hokejový dres opravdu ne. Do toho tam sedí ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který to asi aspoň trošku pochopil, tak ten tam sedí v triku. Aspoň.
2: A bedlivě to pozoroval.
1: A bedlivě to pozoruje svýma velkýma očima. A mně to přišlo jako perfektní metafora Fialovy vlády. Uděláme to přesně, co nejsme my. Někam se jakoby vystřelíme mezi lidi, ale zůstaneme od nich co nejdál, aby jsme zůstali ve své bublině, aby k nám nedolhala případně nějaká kritika, zloba a tak dál. Ale jako současně budeme vdění a hlavně na na první pohled je vidět, jak sem nepatříme. Jak nás sem vystřelili naši PR-isti a my teď nevíme, jako, co s tím. A líbí se mi, že Markéta Pekarová Adamová to zkusila záhy napravit teda tím, protože i vládním novinářům, novinářům, kteří jsou očividně na straně vlády, došel ten do očí bijící kontrast, kdy tady vládní politici sedí ve VIP boxu a jejich úhlavní nepřítel a nepřítel lidu číslo jedna Andrej Babiš, jeden z nejbohatších Čechů.
2: Já si myslel, že utočíš teďka na prezidenta, jsem takový nejistil, protože ten taky byl mezi lidmi.
1: Sedí mezi plepsem prostě v nějaký normální mikině nebo v čem a položili si jednoduchou otázku, je tohle v pořádku, tak Markéta Pekarová Adamová asi dospěla k názoru, že ne, secvaklo jí to a vyrazila na hokej znovu, tentokrát v hokejovým dresu a bylo to finále.
2: Ale s kabelkou, která teda moc neladila.
1: S kabelkou, která...
2: Že já do kabelek dělám.
1: Moc neladila, možná si měla říct radši tu hokejovou brašnu, že jo, velkou, ale když jsme dali gól nebo už jsme se blížili k vítězství, tak ona to začala oslavovat tak, jako začala naskakovat na svého manžela, který očividně byl sám překvapený, kde se ní najednou vzali ta láska k hokeji. A navíc ona tam ještě tak jako kouká nahoru, protože to video je natočený samozřejmě, ono působí jako náhodou, ale jasný, že si postavili nad sebe někoho, kdo to bude točit a je to celý inscenovaný. A Markéta Pekarová Adamová jako by se dívala na ně a říkala, tak co, už dobrý, nebo mám skočit ještě jednou na manžela.
2: Už tak, je dostatečně potlučený a to...
1: Nevím, jestli to úplně vylepšila.
2: Navíc teďka to není ideální, protože v době, co prožívá Slovensko, další napadený Slovák, to není dobře a dobře to nevypadá.
1: Víš, to už i
2: já vidím teďka opravdu jako za řeku Moravu a mezi kopce Karpát.
1: No a to chtěli, už... to chtěli usmířit veřejnost, no, a hlásali klid.
2: Já jsem takový ombudsman teďka pro slovenské záležitosti, to víš. Takže tím teda zdravím manžela Markéty Pekarové Adamové a jménem teda českého národa se mu omlouvám, že byl teda napaden českou ústavní příslušnicí, shodou okolností teda jeho manželkou. Bylo to nečekaný. A vidíš, co politici udělají pro pozornost? Já musím říct, že ne, tam se nádherně ukázalo, že přesně zase zadal někdo úkol typu jdi na vinovou révu, projdi se vinicemi, pozdrav vinaře a zapomeň napsat, v jakém oblečení. Petr Fiala vzal sako. Tady někdo řekl, hledí na hokej a mohli mu aspoň to sako urvat, jo, ale... Ale na druhou stranu zase by možná někteří řekli, to není Petr Fiala, on chodí prostě v saku možná i spát, teďka najednou je marketérskej, sundal sako, chce po 5% preferencí víc, udělá to něco s lidma, neudělá to něco s lidma, no s lidma to ve výsledku nic neudělá, protože nevím, jestli se mám radovat, ale kvalita české politiky a politické kultury už je dneska tak daleko a tak vysoko, že lidé už dokonce si dokázali úplně oddělit veškerý zbývající společenský, čímž i sportovní život od politiky. Takže politici, kteří očekávali, že když se najednou zrodí v davovém šílenství, objeví hokej, objeví sport, masovost a půjdou na to jedním dresem, druhým dresem, třetím dresem nebo nějakou tribúnou pro vybrání, hlasu moc nenaberou, protože co sleduju okolí, tak lidé okamžitě se dívají všude jinde, kde ten politik není. Sledují ty hokejisty, kteří sami možná v tu chvíli jako taky byli takový rozpačití, za koho to vlastně teda ten hokej hrajou a na jakou branku útočej. A svého druhu asi kdo na tom vytěží, tak prezident Petr Pavel, protože...
1: No ten málem naskočil do hry.
2: No já jsem, víš sám, že jsem v tomto pořadu vyhlásil, že pan prezident stále přemýšlí o nejatraktivnější fotce pro měsíc červenec do svého prezidentského kalendáře a málem jsme ho měli na bruslích.
1: Zůstal jako Putina. No. To je hokejista nadšenej.
2: Je to strašný, kde
1: on
2: jako to
1: opravdu v jeho šlépejích, on nemůže hele z té stopy vít.
2: Já jsem taky slyšel, že to je taky důvod, proč ten medvěd na Zlínsku to otočil a šel zpátky na Slovensko, protože se bál, že popojde k Přibyslavi a tam si ho odloví Petr Pavel a polonahou hrudí ho zdomestikuje a bude fotka na srpen. To tomu nedošlo, medvěd se zalekl, otočil to, vrátil se zpátky do Karpat, patří mu to, nebude mít fotku s prezidentem, ale překvapil mě pan prezident teda na střídačce, byl jsem překvapen, kam až politici můžou teda dojít, kam je až pustí, ale pravda je, že to asi řadu lidí zaujme, protože prostě jiný z prezidentů tam nikdy nebyl, pojal to rozumně, byl tam v polokošili, nezasahoval, vypadal, že ho to baví, že tím žije. má jednu obrovskou výhodu, že má ještě tak daleko do prezidentských voleb a on má dar furt pro ty europrojevy a takový ty šokantní návrhy pro českou společnost a republiku, že on si to zase umaže.
1: Jenom ta hokejová kabina řekl tam, pronesl tam ten projev o euru nebo ne?
2: Nevím, jestli je nešokoval náhodou tím, že příště to budou hrát děti od 14 let, protože on teďka rád snižuje tu věkovou hranici, rád by, že jo, i do volebního práva to velice rychle vepsal. Nevím, jestli teď, když proběhla anketa studentských voleb, jestli zase ten názor nepřehodnotím, že mě něco říká, že jeho vyhlížení nedopadly úplně tak dobře, jak by asi očekával, takže myslím si, že to zase bude stavit na starých, dobrých, starých.
1: Tak Petr Kolář to analyzuje a řekne, jak
2: sám
1: to bude.
2: Kope, sám teďka, že jo, je nastaven. Ale tím chci říct, že mně až přišlo, že dokonce politici ani tak nedoufají, že jim to rychle nahrne preference, že se dostanou do očí národa, ale že v podstatě na ten hokej utekli, aby opravdu se neřešilo nic s europroblematikou, nic s migračním paktem, nic s měnou euro, nic s Green Dealem, nic s otázkou hlasování a práv členských států. Teď oni dokonce přemlčeli i poměrně důležitou a českým jedním z mnoha novinářů i českým redaktorem moderovanou debatu s kandidáty na budoucího předsedkyně Evropské komise. I to se tady přišlo mlčením. A jak ty si vzpomínal, že média vlastně nevyhledávají témata, my jsme tady nedávno měli, nutno dodat teda neúspěšnou akci SPD, Tomia Okamury, prostě nemůžeš dělat kontraakce vůči hokeji, to se fakt nepovede, ale kde on měl dokonce bývalého zástupce Frontexu? A v podstatě vyjma parlamentních listů se to naprosto přemlčilo. Musím říct, že k mému velkému překvapení, protože i kdyby někdo chtěl jako kritický rozhovor typu prostě odešel z Frontexu, mluvilo se o důvodech odejití, jak byste se s tím jako vypořádal, kde si myslíte, že jsou ty slabiny vaše, případně migrace, tak to rozhodně byla příležitost jako velmi kvalitního, zajímavého rozhovoru.
1: No a
2: ten člověk přijel a zase odjel.
1: To je úplně bizarní. Já jsem to čet na ten přepis na těch parlamentkách, bylo to strašně zajímavý, ale hlavně je bizarní to v tom, že snad asi v žádný jiný zemi v Evropské unii podle mě se nestal migrační pakt a jeho schvalování takovou fraškou jako u nás, kde nám to vláda nejdřív prodávala jako ohromný úspěch, načiž se od toho sama distancovala a drtivá většina jejich vlastních europoslanců hlasovala proti. Pak jsme tady lovili, kdo z vlády je větší lhář, ale že o té údajné výjimce pro Česko z toho paktu, o tom, jak moc jsou tam povinná kvóta, jak tam je a nebo není. A teď tady máme bývalýho šéfa Frontexu, mimo jiný prostě Frontex je jedním z těch pilířů vlastně jakýhokoliv migračního paktu a kdykoliv se jedná o migraci, tak je tam Frontex, jako možná přesně, nejopakovanější přesně. Slovo. A on mluvil vlastně o tom, co my jsme, mě už je to trapný říkat, ale tady ve Férovce sami už zmínili.
2: No už jsme trošku jak Petr Fiala, a taky furt mluvíme, že už jsme to říkali,
1: že jo,
2: a že to nastalo.
1: A furt se to stává.
2: My ještě máme dokonce reální statistiky, které potvrzují, že se to fakt stává. Bohužel, teda já rovnou říkám, já bych tady raději oslavoval a všechny zase uchvátil další pozitivní zprávou, aby si mohli doma odhodit zlatou lopatičkou, obklopení zlatými nugetami ve všedním dni běloskvoucí poměnkového modrého nebe, nudy, radosti a pohody. Další pozitivní zprávu, řekli si, mě už ti to snad ani nebaví.
1: No, on je na tom zajímavý, že šéf bývalý Frontexu, který teď ve Francii kandiduje za stranu Marine Le Penový, tak vlastně říká, jak to s Frontexem, na který se pořád odvolávají evropští, nebo naši politici v Evropě, jak to ve skutečnosti je, a sice, že Frontex je v podstatě bezzubý, že v současném politicko-společensko-mediálním klimatu v Evropské unii, kdy jsou nadřazeno nad všechno vlastně práva migrantů nelegálních, takže Frontex je bezzubý, protože jakmile se pokusí splnit to, co má dělat podle zadání, tak okamžitě vlastně je za špatného, protože se na něj vrhnou neziskovky, média, liberální politici, že pošlapává práva nelegálních migrantů.
2: Málo vlastně, vítá, málo funguje jako cestovní kancelář.
1: Vlastně on doznal to, že dneska evropské státy na jižní hranici vnější Evropské unie nejsou schopné plnit jednu ze základních funkcí států, nebo aspoň když si něco chce říkat stát, a sice chránit svoji vlastní hranici.
2: A mimochodem dokumentuje to, co my tady vedeme o tom debatu, proč stále tady není vůle z bruselských institucí, případně Frontexu, říct, tak pojďme pomoct těm de facto napadeným zemím, protože on to je vlastně konstantní bezpečnostní problém, zemím pod tlakem a vyšleme tam prostě svůj díl odpovědnosti. pokud chcete odborníky, odborníky, pokud chcete policisty, policisty, pokud celníky, vojáky, můžeme dodat to i to, případně techniku. Myslím si, že vlastně o tom se jakoby mluví hypoteticky, ale vlastně nikdy tato žádost opravdu systematicky neproběhla a nikoho zatím jsem neviděl, že by se trvale napadlo říct, tak si pojďme udělat zahraniční misi ideálně doma, čili na vnější hranici Evropské unie. A to jenom dokumentuje, že fakticky ty instituce o to nestojí. A nestojí o to přiškrcení té nelegální migrace, protože bohužel on ten biznis z toho tyje, z toho nelegální práce, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a já se obávám, no, že musí být tím pádem už jako pevně vrostlý do mnoha zemí.
1: Můžem asi říct, že to je vlastně jediný už skoro tradiční evropský průmysl, který Evropská unie podporuje.
2: Máš pravdu, že to je taková dotace na ruby, ale funguje a za chvilku možná se bude říkat, že to už je taková rukodělná tradice s označením a ochraně k místnímu popisu a ochranou místní značkou, ale musím říct, že mě to překvapilo z toho titulu, že dobře, řeknu si, některým médiím nejsou lupenovci po chuti. Ale, jak říkám, dá se vést i náročný kritický rozhovor, protože nutno dodat, že bývalý ředitel Frontexu taky není jako černobílá nebo jenom bez nějakých rozporů postava hrdinských rysů, ale ono by to mimochodem nasvítilo taky tu bezubost obecně toho Frontexu. Taky málo kdo mimochodem ví, že Frontex sídlí v sousední Varšavě, ač vlastně, že ho bychom čekali, že mnohem víc bude sledovat tu vnější hranici.
1: Ani já jsem nevěděl, já bych ho posunul někam ještě dál na sever. No, to mají, možná to blízko na pracoviště.
2: Já si myslím, že možná to za chvilku bude ta taktika, že třeba někde k Tallinnu, že aby to měli s rozhledem a když je problém na Jižním moři, tak pojďme ho posunout k Severnímu moři i na Baltu, může ta příležitost být. A je vidět, že prostě to téma je nepohodlný a musím říct, že jsem velmi jako překvapený, jak tady zvítězila fakt taktika, jak jsme měli ve své době prezidenta zapomnění, tak opravdu taktika, etapa zapomnění ve vrcholící kampani to ideálně přemlčet, postavit to na úplně jiných tématech a dokonce tady máme, což musím říct, mě naprosto fascinuje, že Česká televize má ve finále taktiku, pozveme jenom sněmovní strany, první perlička, ač preferenčně to vypadá, že tam bude mnohem natřískaněji politicky, co se týče těch subjektů, kandidátů a reálné šance uspět. Ale i třeba to rozvrstvení, že teda ve všech ohledech my uznáváme koalici Spolu jako jednotící politickou sílu, že jo, se přepočítává na mandáty, furt se to poměřuje, jestli by měli ústavní většinu nebo neměli, jestli by zvládli vládnout sami nebo ne. A najednou, když se to hodí, tak pár hodin před volbami se pozve každý to lídr z té jedné politické strany koalice Spolu samostatně. Takže naprosto neuvěřitelný zase ohýbání reality.
1: No říká se tomu, sleduj tok peněz, tak víme, že Česká televize, tahle vláda ji teď slíbila a odhlasovala,
2: že ty poplatky asi nebudou jen tak náhodou.
1: Poplatky televizní neboli televizní daň, tak něco za něco, ale nic není zadarmo.
2: No jenom mě fascinuje, víš, před evropskými volbami nasadit opravdu jenom jako sněmovní optiku, to je hodně hrdinský a hodně netradiční tak. Tak jsem zvědavý, až se budou blížit krajské volby a že zase Česká televize dělá to tradičně, udělá debatu těsně před nimi, tak jestli to třeba bude zase o europoslancích, nebo by já bych navrhoval pozvat opravdu prezidentský, bývalý prezidentský kandidáty, nebo úplně někoho z úplně jiného ranku, protože to je fakt jako totální ohýbání volební soutěže a práva dostat se k informacím, které souvisí aktuálně s tou danou kampaní a danou volbou, která se odehrává a odehrává se ve stavu k Evropskému parlamentu, tak je to neuvěřitelný, ale jenom mě to dokumentuje, že fakt jako to je mnohem širší teďka problém, že typu nám se tady fakt blíže za mě asi zatím nejdůležitější evropské volby, které jsme prožili.
1: No jednoznačně nejdůležitější. Prožívat.
2: A taktika je pšš.
1: Ale je to samozřejmě,
2: neřekneme, řekneme si po volbách.
1: Chyba médií, jestli si na něco stěžují, mají tolik témat. Tohle to jsou eurovolby, kde migrační pakt je jeden bizár, ale vlastně to sami vidíme víceméně u Green Dealu a hlavně u toho nejviditelnější věci teď, která má tak případně ničivý dopad na evropský autoprůmysl, a sice zákaz spalovacích motorů, který byl schválený jenom v loňském roce, čili nedávno. A ty vlastně vidíme hlavně vládní politiky nebo politiky vládních stran, a že to bylo schválené za vlády Petra Fialy a dokonce za českého předsednictví a mimochodem pod kuratelou premiéra, který teda říkal zákaz spalovacích motorů jen přes moji mrtvolu. A teď se o to ti samí politici před volbama distancují jako a slyšíme, je to potřeba revidovat, je možná potřeba ten zákaz zrušit. Tohle je přeci ohromný téma.
2: No to, jak
1: zrušíme, co jsme jenom včera odsouhlasili.
2: Přesně, všem
1: a média se tím vůbec nezabývají.
2: Ale víš, já dokonce kdyby někdo si řekl, my už jsme o migračním paktu točili, mluvili, Green Deal už nás taky nebaví, je to nehezký sousloví, pojďme dělat jiný témata. Můžou. Máš tam lékovou politiku. Jestli se budou společně jako...
1: To tady vidím Vlastu Válka úplně...
2: No, já bych ho konečně viděl, já bych byl rád, že bych ho konečně viděl. I když ne, přeháněl bych. Teď jsem ho viděl na hokeji. To mě zaujalo.
1: Byl na hokeji taky?
2: Ten ministr, který
1: vlastně,
2: byl no jo, na začátku, no ministr, který jinak nestíhá, je zavalen prací, zachraňuje tuhle tu zemi, přiváží ten Endiaron, vyhledává tu garáž, kde bude ta garážová výroba. Tak si teda čas na hokej udělal, koukal jsem, no je to Superman mezi námi všemi všedními, ale třeba tohle je obrovský téma. Fakt jako prostě společná léková politika a jestli se bude někdy něco ještě jako jménem lék dělat na území Evropské unie. Další obrovský téma, když se chceš vyhnout jako by těm jiným nepěkným, energetika. Cena, prodej, způsob jaderní energetiky, energetického mixu, ježiš, pro nás naprosto fatální situace, která nás čeká. Máš tam otázku kvalifikované většiny a práva veta. Prostě jinými slovy, kdyby někdo řekl, prostě slyším migrační kvóty, vidím rudě, tak má takových příležitostí, jak to chytit za pačesy a nastolit teda jiný témata, ale opravdu teď je to prostě jedno velký unizono promlčení, kdy se nejprve zneužily teda ty tragické události na Slovensku, teď za mě se zneužil hokej a podle mě ještě jako budou se snažit to co nejdále udržet a teď přemýšlím, co příští týden, jestli se někde něco, já nevím, karotka nezlevní, nehrajeme náhodou v tenise něco nebo prostě...
1: Ale se zlevnění karotky to moc nevypadá, protože teď jídlo znovu zdražilo, ale
2: výborně,
1: vládní politici říkali...
2: týdne.
1: Je to jenom výkyv.
2: Polský nákupy.
1: Polský.
2: A máme to. A
1: víš,
2: máme to.
1: Víš, komu děláš velkou radost a teď ho pozdravuju Zdeňku Plorajchovi, našemu věrnému posluchači a on miluje Biedronku.
2: Jel bys s náma do
1: Biedronky? A je nervózní, kdykoliv nezmíníš Biedronku ve Férovce, tak mi píše.
2: Teda tak, takže, tak tím pánem, ale tak to ti teda dám tip, mimochodem milovníku vína. Mají tam prý teďka výborný primitivo, jsem slyšel Biedronce.
1: V krabici velký nějaký?
2: Ne,
1: nebo...
2: už objevili právě i láhle. A prý je to teda výborný, má to i korek a je to prý špička. Takže domluv Plorajcha, dodávku, já vemu hluboký tašky a jedem.
1: Já se, hele, já se trošku bojím toho alkoholu. Já si pamatuju, jak tam spousta lidí na Těšínsku zbohatla pašovaním nelegálního alkoholu. Tak to, a vzhledem k tomu, jakou jsme tady měli aféru s alkoholem, jak oslepávali lidi a tak dál, tak se trošku bojím.
2: No je pravda, ale... že já mám pocit, že teď nám slepne celá společnost. Teda, když no se podívám, jo. Fakt, jako víš sám, že tady jsme mluvili o tom typu čeká nás špinavá, tvrdá kampaň. Já teda jsem přesvědčen, že se ještě něco objeví, že je to jako podezřelý tohleto ticho. Ale aby jsme prostě za 14 dní říkali, přátelé, byli jste hrdinskými účastníky první velké mlčící kampaně nad první velkou mlčící politickou volbou a teď se úspěšně promlčíme přes kraje Senát do sněmovních voleb, protože já jsem přesvědčen, že se teďka hodně testuje věcí, které se budou pak zkoušet při sněmovní kampani příštím roce, kdy půjde samozřejmě o hodně, kdy mimochodem podle mě najednou vytáhnou témata a budou bubnovat a bude to osudový a bude to soumrak bohů a bude to souboj o identitu. Tu všeho, když naši sousedi si budou říkat, kde pak tyhle ti dobráci žijí, na jakém ostrově a kde tak jako fouká, je rozbouřený oceán, to zase není taková hrůza. Navíc teď jsem si vzpomněl, jako na východ od nás je Rakousko, s tou metropolí stále východněji, tak nevím, jestli možná na to utočila Markéta Pekarová Adamová.
1: Rakousko je takový, že můžeš jít, že jak na východ, tak na západ. Ono zasahuje ještě hodně ke Švýcarsku, takže u nich je to
2: a pravda, že skončíš
1: typicky rakouský,
2: na
1: jak na východ, tak na západ.
2: A uvinic, no je to pravda. A stejně nakonec to mají nejlepší v tom Burgenlandu, že jo, ty tlínky. Ale je ti to prostě nějaký takový prapodivný a jen mě překvapuje, že vlastně tomu všichni jsme tak nějak jako učenlivými statisty.
1: No, víš, co mě, ještě ironie to, když se vrátím k tomu výkopu finále eurokampaně Trojkoalicí spolu, že Alexander Vondra vlastně, oni mluví o tom, no mají u hlavního nepřítele s ANO a s Andreje Babiše. A ironie je, že vlastně ANO jim, on jakoby okopírovalo tradiční europrogram ODS. A takže i Alexander Vondra vlastně, když kritizuje Andreje Babiše a to, s čím, a ta retorika a akcentace témat, s čím jdou do eurovoleb, no tak je to tradiční ODS, než se v ODS haslo jménem Trojkoalice spolu, tak i to se mi líbí, že vlastně i tady je takovýhle popření a tu jsi zmínil ten bizár, že v podstatě první pětka té eurokandidátky Spolu, tak mají největšími konkurenty jsou si sami sobě.
2: A dávají si to najevo.
1: A to, když si vzpomenu na slova a slib paní předsedkyně TOP 09, no přece nebudeme akcentovat nějaký témata, která nás rozdělují, to ne, budeme radši jenom mluvit o tom, co nás spojuje a věda a najednou vidíme to, co nás rozděluje jako hlavní věc.
2: No, tak prožili si teďka největší boje za vědu a výzkum, že jo? Ale, a jak to dopadlo? Ale je ti to takový jako zajímavý, jo? Protože když to vem si, koalice Spolu v podstatě toužebně hledá téma a vymezení se vůči soupeřům, takže to postaví zase, že jdou v úzovkách jenom proti Babišovi, což si myslím, že v dnešní době, čase a situaci, co toho dění okolo nás, je příliš málo. A myslím si, že jim to taky moc nefunguje. No ona, SPD taky v podstatě, vem si, ty zase dělali koncertní šňůru, která vyšuměla sama sebou.
1: No ona je mimochodem...
2: Andrej Babiš prodává auta, teďka Hyundai jsem koukal a mimochodem taková perlička, že teda to nebyl ryze čistý spalovák, takže mi to přišlo jako hodně zajímavý. Říkám,
1: bylo to hybridní?
2: No. Hybridní kampaň. Byla to klasická hybridní kampaň, protože já jako hybridium fandím, přijde mě to rozumný a přijde mě to rozumný kompromis, ale překvapilo mě, že jako z ústy za spalovák ani krok víc a ani krok zpátky. Vylejzat z hybridu je takový zajímavý. No a teď, když si to vlastně začneš rozebírat, jo, sociální demokrati ty se hledají sami, svobodní.
1: Který myslíš, on jich je v Česku teď
2: no, to je taky
1: víc,
2: pravda, no, to
1: víc je... a v podstatě jsou neviditelný, ale víš, co je taky zajímavý, že vlastně trojkoalice Spolu se stává protestní uskupení, já bych řekl, protože všimni si, že vlastně nejvíc negace jedou oni. Oni pořád potřebují toho Andreje Babiše. Kdekoliv dají hlavy dohromady, tak na co si můžeš sadit, že tam uslyšíš, že Andrej Babiš a ANO jako nepřítel. A všimni si, že Andrej Babiš a ANO vlastně nedělá žádnou negaci ani vůči nim, stejně tak ani SPD. Takže vlastně, a říkalo se jim protestní strany a najednou se nám protestní stranou tady stává trojuskupení Spolu.
2: No, hele, spousta věcí se změnila, ale přijde ti mně, že jako celý ten i protest a celá ta strategie je postavená, aby vlastně byla poměrně mizerná účast. Že sice všichni politici ti řeknou, přijďte, bylo by to fajn, slušelo by nám to, slušelo by to zemi, slušelo by to politické kultuře, měli bychom silnější mandát, ale v reálu ty kroky, když sleduješ, tak se to celý jmenuje, no hele, 30 max a jestli vás přijde víc, tak už nám opravdu děláte vrásky, protože nám to taky celý můžete rozstřelit. Jo, já sám jsem skromně, já jsem zvědavý, já si tak typu těch 33 kristových, když si tady už vzpomínal, že tady máme už i martyra oficiálního na jedné kandidáce na
1: Mikyho,
2: pozici 12, ale fakt mně přijde, že opravdu ta taktika je hlavně, ať nepřijdou davy, ať nás ty voliči nepřekvapí, ať si příliš nevybírají. Dokonce já jsem si i třeba myslel, že i speciálně teďka pod tím tlakem motoristů, jak hodně oslovují ty mladé voliče, že třeba Danuše Nerudová přijde s něčím razantním, protože je úspěšná mezi mladými, ale taky to spí. Piráti svobodní si myslím, že jsou na nervy, že zjistili, že zestárl jejich volič společně s nimi, že vlastně mezi těmi mladými už to taky tak nefrčí, tak vlastně taky příliš jako nemotivují. Takže na to, jak všichni vzývají mládí, otevřenost, pro evropskou budoucnost, pro evropské uvažování, co všechno je legitimní a je to dobře, že to vzpomínají, tak vlastně proto vůbec nic nedělají.
1: Já se jenom dovolím s tebou trošku nesouhlasit, že Danuše Nerudová nepřichází s ničím razantním. Já myslím, že pokaždý, když přijde někam do médií, tak je to tak razantní zoufalství, že já jí přicházím na chuť. Takže
2: ty jsi mě úplně šokoval. Jsem chtěl hlas toho.
1: V tom myslím, že drží konzistenci, jak se říká v politice.
2: Tak ono je pravda, že já jsem přiznám se ti, že bych netušil, že se dočkám doby, kdy řeknu, že taktiku slovních šrapnelů po Miloši Zemanovi převzala Danuše Nerudová. To bych čekal u mnohých. Úplně v jiný situaci, ale od Danuše Nerudové a při příležitosti evropských voleb to bych fakt nečekal.
1: Ale na ní je vlastně vidět ta ironie politiky. Vem si, že kdo jí teď nejvíc zašlapává do země, jsou ti, co jí stvořili. Stvořila jí vládní pětka v té prezidentské volbě, kdy jí dali podporu Petru Pavlovi a jí, speciálně Piráti, kteří teď o ní mluví jako o šedířce, což já si myslím, že je vlastně perfektní termín na ní, že politická šedířka, prostě v tom, že jí nějaký přesvědčení a to je jí jedno, za koho kandiduje, hlavně ať pro Boha dostane nějakou dobře placenou funkci. Ale byli to Piráti, kteří nejenže jí dali podporu v té prezidentské volbě, ale na Pirátském fóru ona byla prostě favoritkou, ona byla jejich miláčkem. No a teď najednou ta samá vládní pětka, která ji stvořila, tak si řekla, aha, tak tady nám vyrostla konkurentka a soupeřka, tak ji musíme zašlapat do země a udělat s ní v podstatě hlupačku, která neumí najít v Bruselu ani dveře, do kterých má vejít.
2: Druhá věc je, že to musela čekat, protože oni si na ní udělali svodky, ona si udělala svodky na ně, nějaký čas je zná.
1: Jsou takže, svodky zpátky?
2: Tak to víš, že prostě ty psychologické profily probíhají, jo, a přesně ta šejířka nemá na to, neustojí ten tlak, tak to přesně podle mě z těch materiálů, které vůbec nikdo nedělá, nezná, nikdy je neviděl, maximálně v amerických filmech, a přesto se prostě ty psychologické rozbory dělají. Tak se teďka očividně oživili, vytáhli ty argumenty, které tam byly kdysi sepsány a řeklo se u prezidentských voleb ne, ono jí to docela jde, držme si palce.
1: Mě jenom zajímalo, jestli si testovali slovo šejdířka u nějaký focus group. Jak se často dělá, že se testují slova?
2: Já se bojím, že tohle moc nevtahovali do toho prostoru, protože se báli, aby si to náhodou ten posluchač neotočil jako provokaci typu, jak se šejdíř může ptát na šejdíře, jo? A jak poznáš teda na stupnici šejdířů toho nejautentičtějšího. Ale právě teď bych čekal, že Danuše Nerudová tohle čekat bude. Že se bojuje o hodně, protože těch míst je málo, jsou velmi dobře honorované. Navíc ber, že ona to je důchodová reforma. To je důchodová reforma. Od 63 máš evropskou penzi, když se staneš evropským poslancem. Jedno období stačí dokonce. Jedno období, jedna pětiletka. Takže to je sakra motivace jako jít cestou správné penzijní reformy.
1: A ona jako bývalá šéfka té důchodové komise při vládě.
2: By měla vědět.
1: To by se... Takže by nám mohla v Česku začít snižovat důchodový věk, ne?
2: No, ale nejdřív musíme jít volbám, hele. Jako je to docela zajímavá disproporce, když najednou vidíš tamto zázemí, tam tu evropskou penzi od 63. věku, stačí pouhých 5 let.
1: A že se tam úplně nezuntuješ, ani fyzicky, ani duševně?
2: Ale do tyhle ty penzijní reformy bych šel hnedka. Ta Mariánová, takzvaná
1: ta
2: reforma,
1: ta trošku smrdí.
2: A bolí.
1: Ta smrdí doslova krchovem, protože když si vezme, že stihne dnešní možná dvacátníky podle toho důchodový věk v 70. a mají
2: já ti gratuluju, Petře, stal se s oficiálním dvacátníkem, že já ti garantuju, že nám ty vlády to protáhnou. No, neboj, ale počkej, my ty dvacátníky
1: dožijeme. A máš dožít a máš strávit v důchodu v průměru 21,5 roku, no tak počítaj, že se dožiješ 91,5 let.
2: No, ta je taky česká varianta umělé inteligence.
1: Aha, tak to jo.
2: Že my už pak budeme taková chodící sklenička, tam bude tam mluvící hlava, budeme doufat, že nám občas to akvárko někdo vymyje. A takže to, co mnozí znají s Futurami, tak to je plán MPSV, varianta Česká republika 2.0, a to bude naše technologie umělé inteligence. My budeme rádi, aby jsme byli, a budeme rádi, když budeme mít práci, ideálně, když by to byla ještě práce, která by bavila. Ne, každý má to štěstí si takhle popovídat s radostí na rtech a vědět, že to prostě bude příjemná práce a krásná práce. Do 127 let jsem to tak nějak napočítal, aby se nám to nějak v penzíně promítlo a mělo to pro nás smysl. No a vem si, pak tady najednou máš penzijní reformu jménem Danuše, Brusel, Štrasburg, lomeno Evropský parlament, 5 let, 63 let věku, odcházíš, chodí ti pravidelná penzijní renta, v modré obálce, hele, a ještě prý k tomu dávají alsaské krémy.
1: Modrý obálce, já se... tak to je super. No.
2: Prostě nekandidoval.
1: Ty jsi nalomil, počkej, že to možná hodím Danuši Nerudové a že prostě přiveze z Bruselu do Prahy tuhletu důchodovou reformu. No to je paráda. Ještě ty peníze, když by přivezla. No, ty jsi zmínil to,
2: teď
1: že...
2: Teď jenom Danuše... otázka, jenom přemýšlím komu, víš?
1: Taky je trošku problém, aby je vůbec Česká pošta ty důchody doručila z Bruselu. Ale že Danuše Nerudová jakože musela čekat, že přijdou nějaký útoky. Já si myslím, zaskočená. A je zaskočená jednou věcí. V prezidentské volbě vlastně byl úhlavní nepřítel jeden.
2: A... Co chce říct? Jinými slovy, že tam prostě, že ona si vytvořila sama se sebou komfortní zónu, má se tak ráda, že si nepřipouští jako slabiny a pak to takhle dopadá. Jedna obrovská výhoda je, a proto mě mrzí to promlčení se v té kampani, že tomu neodpovídají ty formáty mediální, televizních debat, toho vážného obsahu, který tady okolo nás všude je.

0: A teďka se prostě účelově žaluzie stáhly a řeklo se ps, až po volbách. Pak to začneme intenzivně rozebírat a říkat si, proč jsme to vlastně nedělali tématem, proč jsme se na to neptali, teď nám vlastně na to ty potenciální kandidáti, případně úspěšní následně, europoslanci neodpověděli. Nebyla to vlastně celá habaďůra. My totiž přicházíme o to, abychom viděli, jak ti kandidáti zvládají stres. A to je nesmírně důležitý, protože ten Evropský parlament, Evropská komise, to je pak tvrdá hra. Ono to samozřejmě hezky vypadá, jsou pěkně v oblečeních, pěkných minimalistických kancelářích, v krásném luxusu, všichni se usmívají, všem jde o evropskou myšlenku, ale pak se zavřou dveře a ta evropská myšlenka má spoustu francouzských, německých, tu španělských, tu italských, tu polských tváří a někdy bychom si chtěli uloupnout i my perníčku. A tam pak potřebuješ lidi, kteří prostě mají, jednak vědí, co jdou vyjednat, jak na to jít, udržej nervy a umějí mít ostrý lokty v určitý moment, kdy je to výhoda a nekopou jenom za sebe. A tohle bohužel teďka vlastně nám je upíráno, protože nevidíme reálný stres za kamerami, v jisté nepohodě, v jistém časovém stresovém diskomfortu, občas i s nečekanými tématy, proto já říkám, já bych to nedělal jenom z migračního paktu a Green Dealu, já bych tam přimíchával věci, které jsem tady vzpomínal, protože oni se tam objeví. Objeví se tak trochu jako nečekaně z boku, budou ovlivňovat naše životy a dobře by to ukázalo, jak na tom jsou, jak intelektuálně, tak emočně, tak jako i strategickým uvažováním ti jednotliví kandidáti.
1: No, my vlastně tady můžeme burcovat jenom voliče a jdou volit, ale ty jsi zmínil tu zajímavou věc, že...
0: A to bychom měli teda.
1: To určitě, protože opravdu se hraje o budoucnost Evropy. Jsou to zlomový eurovolby, ale ty jsi zmiňoval to, že to na tebe působí tak, jako kdyby se politici snažili, ať je co nejmenší volební účast. No, je to jasný pro minimálně trojkoalici Spolu, ale vůbec vládní politiky, pro ty je to příznivý, ti musí doufat, aby přišlo co nejméně lidí volit, protože většinou nižší účast je voličů dneska opozičních stran. A byla to třeba ODS, která tradičně v eurovolbách uspěla, prostě protože její voliči, řekněme, angažovanější v té euroagendě přišli volit a voliči ostatních stran se na to vykašlali. No tak teď by si samozřejmě přáli, aby to všechno překrylo hokej a ostatní voliči vůbec nevěděli o tom, jako, že jsou nějaké eurovolby.
0: Ne, myslím si fakt, že spousta politiků je skutečně nervózních, že třeba tam nebyl nějaký technický problém, že došly brusle nebo puky se začaly lámat, ještě než byly použitý a nemohlo se to o týden protáhnout. Jo, protože pro ně by bylo nejkrásnější opravdu, kdyby se dohrálo někde příští středu, čtvrtek, poklepali jsme se, jak jsme vlastně úplně úžasní, taktně jsme přešli, jak sponzorujeme český sport, hlavně u dorostu a u mládežníků. A v pátek a v sobotu šli volit. To by bylo úplně nejoptimálnější, tam se prostě stala někde chyba. Let netál, puky vydržely, bruslí bylo dostatek. Pan prezident na to dohlíd, moc les do ty šatny, moc les na tu střídačku neměl tam a tím to všechno proběhlo. A vidíš najednou jako to tápání těch politiků, jako typu nemáme tam něco, nějakou pseudoudálost, nějaký pseudoproblém, nebyl někdo na někoho zprostej. A teď ještě vlastně, jak vidíš, jak z každé strany kape průser, tak oni vlastně nemají ani šanci jako vytáhnout nějaký kontraprůser, jo, který by prostě přišel s nějakou pseudokauzou, že někdo někdy někoho okrad, byl na někoho zprostej, někoho v rodině byl, po X dynastii je radikálem, extrémistou, životním stylem či názorem, aby to jakoby přefutrovali, přeformátovali, takže jediná taktika je typu, když nemáme hnoje, tak pokusíme stáhnout rolety a říct, vyspěte se a pak teda ti správní zajděte k volbám. Takže proto prosím vás, kdyby na chleba nebylo, jděte, volte koho chcete, kohokoliv, jen volte.
1: No je zajímavý, když zmiňujeme to ticho, podezřelý hlavně teda ze strany opozice, protože my jsme několikrát před eurovolbami říkali, že právě v nich, tím, jak jsou přelomový a důležitý, takže má jako nikdy nabito opozice, která v podstatě teď ty poslední věci jdou za touhletou vládní pětkou. Je to finalizace Green Dealu a vlastně už to odsouhlasování těch jednotlivých opatření. Zmínili jsme migrační pakt, ale i další věci. A do toho samozřejmě opozice může, tak jak to bývá, udělat ty volby, jakoby referendum o vládě, která není úspěšná. Takže jakoby všechno by hrálo do karet opozice, ale my vidíme, že vlastně nějaký dramatický dění se spíš se daří těm menším stranám, vys motoristům, generovat titulky i Kateřině Konečné, ale vlastně říkám si, Andrej Babiš před časem řekl, udělal titulek, jak je jeho uměním a talentem, když řekl prostě, že je z Europarlamentu nebo z Bruselu potřeba vymíst, a teď to parafrázuju, zelený fanatiky, ale najednou vidíme jako ticho, jako kdyby najednou už nechtěl vyhnat, tak si říkám, že je zrovna ANO, který vždycky kampaně umělo a spolíhalo na to, že finále kampaně, že tam dokáže maximalizovat, třeba zvýšit o nějaký 2-3%, sázelo na to, tak kde teď je?
0: Nemě ti pak přijde, jak kdyby prostě řada těch politických subjektů měla své interní výzkumy, kde měli vypočítané typu, hele, oni nám prostě dojdou v takovémhle počtu, který nám vlastně vyhovuje a nebudeme dělat žádný vlny. Protože já opravdu zatím si z toho odnáším, že teda ANO vlastně spustilo kampaň, kterou ohlásilo koalice Spolu, že jo, tím přisprostlým billboardem, který prostě říkám, byl za čárou, protože situaci fakt, kdy vytáhnete jednu válečnou stranu, která je ještě shodou okolností válečným útočníkem a přilepíte ji na čelo jakéhokoliv politického subjektu, který u nás je standardní politickou silou, ostatně to potvrzuje ministerstvo vnitra, NEPIM prostě posílá peníze za mandáty a akceptuje v poslanecké sněmovně. Vláda je akceptuje, když potřebuje řešit cokoliv ve vztahu k bezpečnostní politice a strategicko-vojenské politice, tak jako jejich hlasování a jejich podpisy poslanců se hodí rázem a není problému. Tak vlastně Andrej kuriozně udělal koalici Spolu, a pak jsem se akorát dozvěděl, že hnutí ANO prodává Hyundai, očividně. Jo, dodávku, která mimochodem by se nám možná mohla hodit do té Biedronky, aniž bych ti chtěl naznačovat, co máte se Zdeňkem Porajchem vybrat. A že bychom se svezli. Ale bylo by to taky kosmický trošku. Což ve výsledku, když už jsme u toho kosmu, tak pak opravdu nahrává těm bláznům typu mimozemšťani. Jo, který vlastně těma spotama a tou velkou jednou řízenou nudou nakonec ovládnou ty koncovky, protože je to tak bláznivý ulítlý, že opravdu nakonec budeme mluvit o bláznech. Jako jsme ve své době před 5 lety mluvili o burkách před Pražským hradem, kdy to zkoušel zoufalé tehdy bývalý sociální demokrat a budoucí bývalá sociální demokratka a budoucí sociální demokratka Jana Wolfová.
1: Tohle už se nikdo nemůže vyznat.
0: Ne, jako prostě Jana Wolfová byla, je a vždycky bude Janou Wolfovou svou, sociální demokratkou oficiálně, protože si prostě tu značku teda přivlastnila. Ale jsem si, to byly burky, bylo to bláznivý, šílený, ale bylo to jako téma. Ale teďka v podstatě, já mám pocit jenom, že možná budeme řešit, jaký bude počasí na víkend, příští volební, a z toho se bude obrovsky spekulovat, jestli přijdou jiní nebo oňací jiní. Já jsem spíš zvědavý, jaké to bude hlasování jako generací, jak na to nakonec promluví ty ročníky, ty kohorty, abych to řekl.
1: Já taky, ale když jsme zmínili ANO, tak vlastně ANO, jestli sází na nějaký výzkum, že mu ty voliči dojdou. ANO, je zajímavý, že ANO dokázalo vyhrát ty poslední eurovolby v roce 2019, dokonce z pozice, kdy bylo ve vládě tehdy, ale taky si sází na to, že prostě teď bude mít víceméně, že mu dojdou ty podobní voliči ve stejném množství, ale tentokrát jako opoziční strana ještě za týhle současné situace s těma hlavníma klíčovýma eurotématama, tak prostě bych čekal, že bude podstatně víc řevu.
0: Plus se přiznám, že já jsem si myslel, že třeba někdo přijde s tím, že řekne, podívejte, já úplně konkrétně změním tohle a tohle a bude to český návrh. Vypustí to neotřelé a bude doufat, že okamžitě Bruselu někde řekne, vy jste se zbláznili, to je úplně absolutně šílený, neakceptujeme to, neexistuje to a bude šťastný, že bude

0: Uvidíme, jestli ty si říkal, že čekáš, že ještě přijde nějaký.
1: Je to takový podezřelý. Je to fakt takový. Nějak to cítím tě v kloubek, ale.
0: Že se něco stane,
1: že jako po těch to už bouškách, co teďka bývá, vidíme, jo? Přijde i politická.
0: Jo? No tak já bych doufal, že ještě bude nějaký drama. Každopádně znovu musíme apelovat na voliče, ať přijdou volit, protože se fakt hraje o budoucnost našeho kontinentu, absolutně které souhlasím. Já fakt se vyznávám rád z lásky k němu. Čím jsem starší, asi tím víc, že je to podle mě nejlepší místo k žití na světě. Můžeme být o něco chudší než Američani, ale pořád si myslím, že žijeme dobře, ale pokud se nezmění kurz Evropské unie, tak si už tak žít dobře nebudeme.
1: No, zůstane nám jenom to taky svým způsobem hezké na Evropě, že si tady můžeme tak v bezpečí, pohodě kverulovat, tak já očkrtávám to bezpečí a v pohodě a budeme si už jenom kverulovat. S rostoucí a rostoucí nezaměstnaností a s utíkajícím a vzdalujícím se odchodem do penze. Na rozdíl od našich europoslanců. Takže přátelé, pokud máte tenhle kontinent rádi jen z poloviny, jako společně pořad Férovka, jděte tam, ať si potom všichni říkají, ten Kubáček, který říká, že přijde 33% voličů, no to byl naivka. Těch 97% voličů, kde mu to uteklo.
0: 33%, hele, ferenčíkovský číslo, ježíšovský.
1: Aniž by naznačoval. Hele, kuriozně i to by byl úspěch, protože měli jsme už volby, kde bylo 18% voličů. Běžně držíme standard 28 a říkám, je to málo. A strašně bych si přál, aby fakt někdo řekl 97. Prostě přišlo 97% voličů, který úplně otočili tuto politickou mapu a posíláme tam europoslance s nejsilnějším mandátem ze všech členských zemí Evropské unie. A pak se probudím.
0: No, každopádně do eurovoleb nás čeká ještě jedna férovka, tak doufejme, že se ještě něco stane.
1: Ty naznačuješ, že přijdeme s nějakou bombou.
0: Ne, prosím tě,
1: Ježišmarja, tohle je slovník, která s neotřelou myšlenkou.
0: S neotřelou myšlenkou a s nějakým dramatem.
1: Tak. Výrazným signálem chci říct.
0: Třeba. Ať se stane něco takového, jako Vlasta Válek na hokeji.
1: A že to byla podívaná.
0: To teda byla.
1: A teď nemyslím ten hokej.
0: Ne, to byl Dream Team.
1: Ten
0: tomu dal auru Dream Teamu. Jednoznačně.
1: Vlastně Válek. No, to vidíš, já ti říkám, kam Vlasta přijde, hele, to stojí za to. Takže buď bych ho poznal jednou na tu férovku, ať teda dostaneme třeba pod pultem pár Endiaronů, anebo chytrou radu, jak se z toho všeho, ne? A nebo prostě celkově nějak Vlastimil Válek by se nám mohl povinovat jako zemi. Každý je přece tak trochu hokejistou, Vlastimile.
0: To je jasný.
1: Bych mu chtěl vzkázat.
0: Každopádně zdravím naše posluchače.
1: Díky, že jste s námi, my jsme s vámi, držme se a prosím vás, kdo půjde kolem, příští víkend, v sobotu, v pátek, nažeňte ho, ať se tam jde podívat a ať tam...
2: Radio Xaver.
3: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
4: Jo.
3: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
4: Ne. Od vás, já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
3: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
4: Ano.
3: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
4: Fakt jo.
3: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
4: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
3: Vylepší?
4: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
3: Vy jste na horory?
4: Jo.
3: To je pro děti, ne?
4: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
3: A bude to horor Hadi v letadle?
4: Ne, bude to v Zajetí démonů.
3: Ježíši Kriste.
4: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v Zajetí pětikoalice.
3: Jasně.
4: Ale já jdu trénovat s démonama.
3: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
4: Ne, to je podle skutečné události.
3: Jo, určitě.
4: Pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo...
3: Ne.
4: Tak to byste to měla napravit.
3: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
4: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
3: Já nevím. Nemám

0: žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen cykl ke kámošovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel si, oni do toho půjdou ve velkém, akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik, to musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Ne, Trojči, odpověděl Zrzoun, to znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takový podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř, to může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozzuřil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zbabraný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlouct smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se bude někdo ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak jak bylo zvykem, od betonových botiček, od střelovačů po úplné zmizení. Tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla takzvaná sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít beze zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista tělem i duší oddaný svému řemeslu spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě už nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelil a pak oběsil. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naší bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti.
Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti, a to za pár drobných, za pár úbohých Jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit, navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takovýchto kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se už neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho jim to ještě vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvaje už vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy, když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. Skopl ho ze schodů přeplněné tramvaje. Ale Zesko, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši chránící vstup do klubu vlastními těly dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to už Kvído dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrzkovi, ty sem dnes nechoď, budeš smrdět nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl bych chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živil.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bez ironie je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový v té, když ona je v těch televizních debatách? Všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
2: tak je takhle napřímená celou
1: dobu. Ona je jak pravítko celou dobu.
2: No, protože má pevný rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevný a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
1: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
2: Já takhle nikdy neseděl ještě.
1: To s charakterem nemá co dělat.
2: Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
1: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
2: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
1: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalouse máme rádi.
2: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
1: No, obdivujete to, že je rovná jako pravítko?
2: 2 hodiny to udrží.
1: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. Ona je držák.
2: Je?
1: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
2: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude zafixovaná
1: nevím,
2: trochu?
1: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
2: Kosmodisk, no, by to mohl být.
1: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
2: Jo, no drží rovinu, ne?
1: Je nezesměšný.
2: No, já to nezesměšnu.
1: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
2: Je?
1: Že forma by tam byla. Kulhá ten obsah.
2: Jestli ji vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
1: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
2: Mm-hmm. To jo? No tak napíšem nějaký.
1: Otevřený dopis?
2: To jsem myslel, no.
1: No, podívejte, pane holče, nebudeme to, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
2: jo.
1: Prostě, a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
2: Já už ji pociťuju trošku. Takový tlak jako...
1: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, pane holče, nedá.
2: Počkejte. No, chcete říct, že vy už taky necítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
1: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
2: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
1: Ani to necítím.
2: Ne?
1: Ne.
2: No tak vy jste takovej... Empatie vám nic neříká, ne?
1: No ne, tak kde to mám? Jako... Mám přijít někam, kde jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
2: No, jasně.
1: No, tak to já nedělám.
2: Ne?
1: Ne.
2: To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
1: Jo, nepřijde vám to intimní věc?
2: Je to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba? Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše?
1: Pane holče, jste ochoten... Co kdybychom dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
2: Neziskovku?
1: Neziskovičku.
2: No a čím tím pomůžeme?
1: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
2: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
1: No ne, jako...
2: Já jsem říkal, že mě zase chcete pumpnout.
1: Že bychom udělali to gesto. Gesto, že, jako, že nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
2: Na co bychom třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
1: A vložky tam. Už se nepoužívají, pane holče, kde žijete?
2: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma, jestli to víte.
1: Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikúru, ale chodí se do nechtového studia.
2: Jo.
1: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
2: Mm-hmm.
1: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
2: Aha.
1: skřidelky, bez skřidelek, vy no, v tom vidí, vůbec nejede?
2: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
1: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. Aha. No pojďme říci, že pirátka...
2: Paní Olina.
1: To ne.
2: Ne?
1: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
2: O, že budou...
1: Já už jsem řekl vložky, ale...
2: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
1: No možná budou jenom ty skřídelky.
2: Jo.
1: Já nevím, jo. Jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Holče, nebo...
2: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
1: Jaká
2: co...
1: ještě bude chudoba?
2: No, se vším.
1: No dobře.
2: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
1: No to jo, ale to není věc vlády. To
2: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany a pak jenom si řeknu tak a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
1: No tak...
2: No tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
1: Jurečku.
2: Tak. A další věci?
1: Historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
2: A možná, že on, jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat
1: on nic. On má farmu?
2: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
1: Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
2: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
1: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
2: Můžete pracovat si jazykem krásně.
1: Přece, jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím teda, ale někdy tam zajdeme, pane Holče.
2: No, tak je to...
1: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát, a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne pan Holec s panem Xaverem říkali...
2: No dobře, a nedá se na to taky udělat nějaká síkalová tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
1: Myslíte na tu menstruačku? Mm.
2: Tak.
1: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
2: Já bych řekl tak 15.
1: No a teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat. A oni řeknou, tady vyplňte ty. A teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak... A teď to
2: bych
1: tam...
2: viděl na nějakou komisi. To by bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by jí vyspovídala tady z toho.
1: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační.
2: Jo.
1: No určitě něco takového bude.
2: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
1: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
2: To by bylo hezký.
1: Nebo deštník proti menstruaci.
2: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne? Nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci...
1: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
2: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
1: Tak to a říkám vám po druhý, že tato to byla nějaká pirátka.
2: Ale je ve vládní straně, proto je to, že jo, já vím, že není ministrině, ale prostě ve vládních stranách teď už bují hloupost, no. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
1: Nějaký to muselo napadnout. Tak
2: no jas,
1: přemýšlím tak si, nad anatomí toho nápadu.
2: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě si řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
1: Ne.
2: No, tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
1: Já bych udělal letecký most. Jsem si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, mm-hmm. A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na Na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
2: Hamáček. To je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
1: No to jo.
2: A teď budeme všichni plést svetry.
1: Ty divadelnice, herečky
2: no
1: v těch šatnách.
2: Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, co?
1: Aha. Já jsem to dnes, teda že se vrací k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mi říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco existuje?
2: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
1: Taková, já jsem tohle viděl na internetu, existuje a já přemýšlím, jestli to koupím.
2: Tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
1: Ne biznis, biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
2: jo.
1: Vám, paní Pekarové, mm-hmm. Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
2: No jasně. No.
1: Ale...
2: A svůj nějaký to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
1: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
2: Jo.
1: A už mi došla vlna.
2: A tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
1: Jenom muset koupit ovci zát, asi, ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
2: Jo, to bych rád tady. Viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
1: Ne, já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
2: To k vám půjde.
1: Mm. Ale zase jí mám málo, tak ono tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
2: No tak jsi takový barvitej člověk, ne? No, co? No.
1: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
2: Jo.
1: No, jako nebude to úplně... Jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9000, takový ten krasavec, to nebude.
2: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
1: Ne, bude tam napsáno Markéto, děkujeme.
2: Jo, tak to jo.
1: Bez jelenů úplně.
2: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
1: Jelínka?
2: Jelínka, no, menšího.
1: Jenže jak já
2: tam... Byste mohl tam dostat, ne, nějak?
1: Hladce, obratce.
2: No, tak...
1: To já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
2: No, nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.
0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Ne, i já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky tu vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže ta Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, nebo vás zabijem. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama dvě sil, to je důležitý říct. Že?

Vladimír Bayer. Ven se určitě dostanu. 16. ledna 2001 měl Vladimír Bayer, narozený 1975, zvlášť surovým způsobem zavraždit 7letou dívku z Moravského Berouna a její tělo měl ukrýt do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Podle policie se Bayer k činu nejprve doznal, byl usvědčen sérií nepřímých důkazů a na základě jeho DNA na místě činu, ale dnes tvrdí, že je nevinný. Vždycky, když jsem seděl proti němu ve valdické věznici, měl jsem z něho zvláštně tísnivý pocit. Řekl bych, že Vladimír Bayer je člověk, který si s kriminálem rozumí. Vyprávěl mi, jak bojuje s rakovinou, ale svoji nejtěžší životní bitvu už asi prohrál.

0: Za pár dnů načnete 7. rok doživotního trestu. Už jste si tady zvyknul?
1: Normální člověk si asi nikdy nezvykne, ale co chcete dělat? Nesmím si to připouštět, protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde. Sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul, to nejde.
0: Vím, že jste vážně nemocný. Jak je to teď s vaším zdravím?
1: Když mě v roce 2001 zavřeli a dali mě na vazbu, tak mi při lékařské prohlídce zjistili, že mám na obou plicích zhoubný nádor. Potom jsem začal jezdit do vězeňské nemocnice Pankrác a tam mi zjistili další nádor na varleti. Tak mi ho vyoperovali a rok a půl jsem jezdil na chemoterapii. A teď jezdím jednou ročně na celkové vyšetření. Ta nemoc je prozatím částečně pozastavená, ale doktor mi řekl, že vyléčit to nepůjde už nikdy, že mě musí pořád hlídat. Musím být pořád pod lékařským dohledem.
0: Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Vzpomínky, to je snad jediné, co tady člověku zbude. No. Nejčastěji myslím asi na rodinu, i když s nimi neudržuju žádné kontakty. Vůbec netuším, jak se teď mají, kde jsou a tak. Hodně myslím na bývalou družku se synem. To byly nejhezčí chvíle, když se syn narodil a pak, jak začal poprvé mluvit a chodit. Na syna musím pořád myslet. Třeba už ho nikdy neuvidím.
0: Jak hodnotíte svůj život do chvíle, než jste dostal do životí?
1: Žil jsem jako každý druhý člověk venku. Měl jsem rodinu, chodil chvíli do práce. Dělal jsem v lese. Potom jsem byl zaregistrován na úřadě a bral jsem podporu. Sem tam jsem dělal fušky, abych si něco přivydělal. A tak to šlo až do toho dne, co se to stalo.
0: Dá se tedy říct, že jste žil zcela normálním životem?
1: Rád jsem hrál fotbal nebo hokej. Umím slepovat letadla a lodě a jiné věci. A strašně rád se dívám na všechny sporty v televizi. A moc rád chodím sbírat houby. Myslím, že jsem žil naprosto normálním životem. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že jednou skončím tady ve Valdicích.
0: Ke všemu jste se přiznal a teď tvrdíte, že jste to neudělal. Jak se vám to přihodilo?
1: Ano, to je pravda, že jsem se ke všemu přiznal, ale přiznal jsem se pod nátlakem policistů na služebně. Ale když mě odvezli před vyšetřovatele, všechno jsem mu řekl a to přiznání jsem odvolal. A to jsem pak říkal i u soudu a tvrdím to i dneska, že jsem to neudělal. Taky mám podanou obnovu řízení, mám svědky, kteří nebyli vůbec vyslechnuti. Tak uvidím, jak to všechno asi dopadne.
0: Psal jste mi, že o tom případu nechcete moc mluvit. Proč?
1: Protože jsem nic neudělal a sedím nespravedlivě.
0: Kdo tedy zabil tu holčičku?
1: Já určitě ne.
0: A jak to tedy bylo? Vždyť vás přece usvědčili na základě toho, že našli vaši DNA?
1: Byl to můj byt, tak tam musela být moje DNA, když to byl můj byt.
0: Jak si tedy vysvětlujete, že našli mrtvolu holčičky ve vašem bytě?
1: Já nevím, ale já jsem s ní nic společného neměl.
0: Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
1: Mám dva svědky, ale k soudu nebyli ani předvolaní. Oni by mi dosvědčili, že jsem v té době byl s nimi. V té době, kdy se to stalo. Nemohl jsem být na dvou místech.
0: Takže máte alibi?
1: No jasně.
0: Přesto určitě přemýšlíte nad tím, kde se v tom vašem domě vzala zavražděná holčička.
1: Do toho bytu měl přístup každý. Tak nevím. K tomu vůbec nemám co říct, já jsem nic neudělal. Nevím, kde se tam to tělo vzalo.
0: Jeden čas jste tvrdil, že to měl udělat váš bratr, dokonce, že vám napsal dopis. Jak to bylo s tím dopisem?
1: To jsem dal právníkovi a ten to dal potom k soudu.
0: Ten dopis skutečně psal váš bratr?
1: No určitě.
0: Ale soud a policie uznali, že jste to napsal vy.
1: Oni to jako říkají, ale to není pravda. Já jsem to neměl jak napsat, když jsem byl na vazbě.
0: Na vazbě se nedá psát dopis?
1: Já jsem byl v Bčku, kontrolovali mě, měl jsem cenzuru.
0: Ostatně dopis prezidentovi republiky, jakože ho psala vaše maminka, to jste psal taky vy. K tomu se přiznáváte?
1: Prezidentovi jsem nepsal vůbec. Zatím jsem nežádal, to je jedině ze zdravotních důvodů jsem žádal, ale jinak ne.
0: Počkejte, internetové muzeum zločinu uvádí přesně. Když bylo Bayerovi za účasti obhájce sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, začal tento čin zapírat, přestože byl usvědčen kriminalistickými expertizami. Navíc kriminalisty obvinil, že byl k doznání přinucen bitím. Předložil také dopis, údajně psaný bratrovi, ve kterém se bratr k vraždě holčičky doznal. Později z vraždy obvinil ruskou mafii. Výhružný dopis, který požadoval jeho okamžité propuštění, ohrožoval i soudkyně. Dopis byl podepsán Zoro Neporažený, váš popravčí. A taky jménem své matky napsal dopis prezidentské kanceláři, kde pro vlastního syna žádal milost. To si někdo tyhle věci vymyslel?
1: Nevím, já jsem nic nepsal. Ani netuším, kdo by měl důvod něco takového psát. Bavíme se o tom i s mým obhájcem, ale prostě nevím. Všechno si někdo vymyslel.
0: Kdo tedy může za to, že Vladimír Bayer dostal do životí?
1: Tak od toho je policie a potom soudy. Já nikoho neobvinuju.
0: Můžete si za to sám?
1: Určitě, částečně určitě.
0: V říjnu 2001 jste zahájil ve vězení hladovku. Proč?
1: Protože jsem byl nespokojený na vazbě. Bylo to kvůli režimu.
0: Co vám tam prováděli?
1: Nerozuměl jsem si s vychovateli někdy ani s dozorcem. Schválně mě provokovali.
0: Jak vás provokovali?
1: Třeba kvůli tomu případu něco mi pořád vyčítali.
0: A tady ve Valdicích?
1: Tady je klid.
0: Tady vycházíte se všemi?
1: Celkem ano.
0: Co znamená, že jste měl roztržky s příbuznými?
1: Jako když jsem byl venku? Moc jsme spolu nevycházeli.
0: Píšete si teď s příbuznými?
1: Teď vůbec.
0: A s kým si píšete?
1: S nikým.
0: Koho tedy máte venku?
1: Tak jako příbuznýho. Mám jenom toho syna, jinak nikoho jinýho nemám. Nemám venku nikoho, kdo by mě podporoval.
0: Rodiče? V Třebíči máte bratra, ne?
1: Mám dva bratry a ještě dvě sestry, ale žádný kontakt.
0: Co se stalo?
1: Nic. Nechtěl jsem, aby se do toho zatahovali. Kdyby ode mě chodili dopisy, tak by to na poště věděli. Je to malá vesnička, všichni by to věděli. Prostě jim nechci komplikovat život.
0: Můžete mi krátce říct, co bylo předtím, než vám vstoupil do života tenhle případ? Než vás potkal příběh, který se odehrál 16. ledna 2001? Co bylo předtím? Byl jste trestaný?
1: Byl, jako mladistvej. Taky za vraždu.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: To jsme byli blázni, takový tři kluci, kamarádi. Chlastali jsme, jednomu chlapovi jsme sebrali peníze, zbili ho a on na to umřel.
0: Tam jste se přiznal?
1: Tam jsme se přiznali všichni tři potom. Já jsem dostal 7 let, ten druhý 5 let a ten další šel do pasťáku. Bylo mu 16.
0: Takže vy ten pocit někoho zavraždit znáte?
1: Ale tam to nebylo úmyslně, to bylo při bitce. My jsme ho jenom zbyli. Byli jsme neskušení v pití, tak to takhle dopadlo. Měl prý krvácení do mozku a ještě něco, já nevím.
0: Takže vy máte sklony k tomu být agresivní?
1: Ne, jenom že jsme byli opilí, ale já moc nepiju, ani když jsem byl venku.
0: Žil jste jinak relativně normálním životem? Co jste dělal?
1: Chvíli jsem dělal v lesích a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře. Jinak jsem nevyučený zámečník.
0: Co váš syn? Máte s ním nějaký kontakt?
1: No, snažím se celou dobu, jenom

0: ale musíme to nějak vydržet.
1: Jakou máte u vás, kde jste bydlel, pověst?
0: Myslím, že celkem normální.
1: Myslíte, že vám lidé věří, že jste tu 7letou holčičku nezabil?
0: To nevím. To byste se musel zeptat těch lidí. Někdo možná věří, někdo ne.
1: No jo, ale policie měla svědky, že 16. ledna byla ta holčička spatřena před školou ve společnosti muže, který odpovídal vašemu popisu. A několik dětí pak uvedlo, že je ten muž žádal, aby omluvili dívku z vyučování a na fotografii vás potom poznali. Dost pádný důkaz, že jste s ní byl, ne?
0: To nevím. Nechci k tomu nic říct.
1: Umíte si představit, kdyby vám někdo zabil vašeho syna?
0: Určitě.
1: Jak byste to řešil?
0: Nevím. Neptejte se mě na to.
1: Zavolal byste policii, nebo byste toho dotyčného vzal a uřízl mu hlavu?
0: Nevím.
1: Vy jste tu dívenku pomáhal policii hledat. Jak oni pak přišli na to, že je u vás ve staré ledničce v kůlně?
0: Prohledávali dům a našli to tam. To už jsem u toho ale nebyl, byl jsem v lese.
1: Jak to? Vy jste s nimi do té kůlny nešel?
0: Ne, oni si vzali klíče a šli.
1: No ale předtím jste s nimi všude chodil, proč zrovna do kůlny ne?
0: Ano, předtím jsem s nima chodil. Nechtěli, abych tam s nima šel.
1: Jestli jste se třeba té kůlny nebál?
0: Ne, ne.
1: Jak to máte se ženskými? Píšete si s nějakou?
0: Nepodával jsem inzerát, tak zatím nemám.
1: Myslíte, že se dá navázat vztah z vězení?
0: Určitě. Vězni to tady dost dělají.
1: A proč si taky nepodáte inzerát?
0: Protože si zatím stačím sám, ohledně peněz. Protože jsem měl celou dobu invalidní důchod.
1: Teď nemluvím o penězích, spíš mluvím o vztahu. Mít někoho, kdo mě má rád a já jeho.
0: Tak to určitě jo.
1: Přemýšlel jste, pane Bajere, někdy o tom, že byste utekl z kriminálu?
0: Ne.
1: Umíte si představit, že tady zůstanete zbytek života?
0: Představit si to umím, ale pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se ven jednou dostanu.
1: Pro vás je poslední naděje to obnovení procesu?
0: Buď, nebo to zkusit až za 20 let, takže od teď za 14.
1: Jenže to podmínečné propuštění znamená přiznat se a či nulitovat.
0: Věděl jsem, že na to u soudu hledí, ale já se k ničemu přiznávat nebudu. U soudu jenom řeknu, že lituju toho, co se stalo, ale ne, že jsem to udělal.
1: Doživotně odsouzení často uvažují o sebevraždě. Jak často vás to napadne?
0: O sebevraždě jsem prozatím neuvažoval. Nemám k tomu zatím důvod. Každý ví, že sebevražda nic neřeší a navíc pořád doufám.
1: A bojíte se smrti?
0: Jak se to vezme, tak napůl jo i ne, ale když to přijde samo od sebe, tak tomu už nejde zabránit. Myslím, že když někdo říká, že se smrti nebojí, tak trošku lže.
1: Považujete se za vraha?
0: Ne. Holku jsem nezabil, ten první zemřel náhodou.
1: Platí, že se zločinec v kriminále naučí to, co ještě neumí?
0: Ne, to se nesmí učit. Já jsem byl v kuchyni, tam mi to utíkalo. Nevím, že bych se tam něco špatného naučil. Kriminál je velmi silná životní zkušenost, ale nesmí to trvat dlouho.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
2: Ne.
1: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Drží pohromadě už možná ani ne nenávist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku. Jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako u hodně lidí.
2: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka mě to nepřekvapuje, já ho vidím úplně, jak, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelný postoj a jako, že necouvne.
1: Nemá.
2: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se, seš fučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka, ne, profesora, ten nám sliboval konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
1: Do kraviček?
2: Vy jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ORSK, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takové obrázky s Fialou a vždycky je tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou dály krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
1: Už to je dojemný.
2: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
1: Chudák, Photoshop se spotil, co?
2: Jo.
1: No.
2: No ne, ale když v této situaci, v těchto ruserech začnete vypouštět bukolické kravičky,
1: musíte
2: tak
1: něco,
2: je to v prdeli mistře.
1: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půd pod nohama.
2: To jo, ale...
1: A vy říkáte o nějakým pevným postoju.
2: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že je to bůh, jak to...
1: Ten jede na tygru
2: jo,
1: a bojí se každé zatáčky.
2: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování si ho umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
1: No. Tak je to vysokoškolský profesor. Není to v uvozovkách lotr z biznisu?
2: Není, počkejte, lotr LLM? Není. To není, ty LK nejsou lotr?
1: Pravda, on umí čerpat. Jo, takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo. On ví, kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
2: Kde v Chorvatsku rád plave, to říkám.
1: Plave, já tomu prostě rozumím.
2: Podle mě tam má své místečko, který si oblíbil a tam rád plave.
1: Dobře, ale mohl jet do Deblína na rybník taky, jo?
2: Nebo do Kyjeva.
1: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v létě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílivý.
2: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský, sakra.
1: Cílivý.
2: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku. No jo.
1: A pane Holče.
2: A to je vidět ta vaše zkušenost.
1: Já mám...
2: v tom přemýšlení.
1: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu. Spíš takovou jako...
2: Čili nebude zase mě pumpovat o prachy. Já vás znám,
1: já jsem zjistil, že vy jich moc nemáte.
2: No, to ne.
1: Ale...
2: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
1: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
2: Myslíte paní Market?
1: Paní předsedkyni, já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto občany.
2: To je pravda.
1: Jo, protože tím podrýváte...
2: A já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do Holešovny?
1: Nic nenapravujte a chovejte se slušně a neříkejte protistátní věci. Tak. No. Já jsem se toho chopil a pletu svetr.
2: To bych do vás řekl?
1: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv. Jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
2: To bych do vás neřekl. A vy pletete s paní předsedkyní společně nebo
1: ne,
2: sám?
1: Ne, sedím doma a pletu večer. A
2: jakou dotaci máte vládní?
1: Dotaci na to nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr, jestli chcete.
2: No to jste moc hodnej, ale to je málo. To chápete.
1: Jak málo?
2: No, potřeba jsou svetry dva teď.
1: No dobře, ale tak já vám upletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
2: No ne, ale jeden svetr to bude podle mě už na trest nějaký
1: a bude
2: menší.
1: A bude to z mohéru.
2: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
1: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé, diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
2: A nebo Neckermana tam byly.
1: A návody,
2: ty,
1: jak
2: ty
1: se...
2: polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No. Já jsem se vrátil do dospívání.
1: Naši vlast ovinula mračna, inflace, felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vymyslíte na nějaký model?
2: Já jsem se vrátil tady do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během osad.
1: Teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
2: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
1: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér, tak jo, to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
2: Jaký slabší materiál?
1: Co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám i nějaký emblém.
2: Jo.
1: Tak. Ale pane holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
2: Já jsem pro.
1: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdybychom to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček,
2: jo,
1: kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto neříkat, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
2: No já se právě obávám. Vy říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho něco jiného, ale... Ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
1: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
2: No to proč? Ne.
1: No ne, kdykoliv, no,
2: počkejte, a
1: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
2: Jak se říkala, kdeže jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby, nebo...
1: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. Aha. To je americký.
2: No, abyste neslyšel z cesty někde.
1: Ne.
2: Správný, myslím.
1: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to se každý
2: neurodí.
1: Prostě lument, tak Já taky cítím tady už ten strop v té debatě
2: limit,
1: s váma svůj,
2: už, no. Co?
1: A tak. Prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se nedá nic dělat. Ale horší, než to člověk neví, ne?
2: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
1: Tak on plave v Chorvatsku asi teď,
2: tak jo.
1: Koudelič.
2: A nad nebo pod vodou?
1: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natoč nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
2: Jo, oktávka je nebezpečná.
1: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapící, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako, přišel jsem hned tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
2: Jo.
1: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
2: No počkejte, teď byste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
1: Ona do toho nepůjde.
2: Že byste jí slíknul?
1: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
2: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
1: To jí zůstane ten svetr, co?
2: Mm-hmm.
1: Pane Holče, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte? No co asi, si vezmou ti pekaři, kteří nemají...
2: Ne, tak to já vím, tak průmysl asi je to jedno, větší nebo? Svetr bych řekl, větší svetřík.
1: Jo.
2: A to byste mohl plést pro průmysl, velký svetr uplést?
1: No ne, já čekám, že paní předsedkyně teď někde vystoupí a řekne, já jsem to nemyslel úplně... Byla to taková metafora.
2: Já myslím, že vystoupí, to máte pravdu, to souhlasím, až řekne, řekl to Babiš. Řekla jsem to já.

0: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká, změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
1: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
0: Ale obsah by zůstal zachován?
1: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
0: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
1: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo. Radio Xaver.

Čas jinožství mého. Jedna. Jednotvárné mrmlání příval výčitek mladému skotákovi rovnou do nečistých uší. Vezmi si příklad. Vezmi si příklad z chlapců Syblíků, Tamchynů, z hochů Kratochvíloj. Běda. Nevzal jsem si příklad. Vzor z těch výtečníků můj pád se dal předvídat. Dodnes slyším ty monotónní, bezpřízvučné přívaly výčitek, prosep, nabádání. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vypadám to zase, ano, a ještě mi to popisují, jak utrženej z řetězu, odvozu, ze šibenice. Jako by mě sežvejkala kráva, kniha, bachor, čepec a sléz. Tiadada, tiadada, hůctu. Dnes se domnívám, že to matčino ubolené skuhrání možno rekonstruovat takto. Nemáš pomlka? K rodičům ještě větší pomlka? Vůbec žádnou úctu. A taky mne na lecos užilo. Spolužák udržel zas na kde co byl kadet. Ale hlavně jsme se, my všichni uvozhření chlapci, vyznamenali. To se zase vyznamenal. Synonymum této zlověstné výčitky zaznívalo zhusta a ještě děsivěji. No, to se moc nevyznamenal. Vezmu to zkrátka. Zejména nás, hochy, užilo na zběsilé honění drobných chlapeckých ptáčků. Na to jsme byli opravdu přeborníci, již zmíněný spolužák udržel to celé tu jinožskou neřest, hezky popsal, pěkně posloupně, neřekl bych to lépe. Rozkoš? Už se to blíží? Pocit? Tekutina. Doznívaly ještě katolické pověry, že si přitom uženeme souchotě. Pravdu to mnohdy tak vypadalo, ty orgiastické závody, a zejména jsme se strachovali, že nás pambiček potrestá. Ti z nás, kdož později vstoupili do posvátného svazku manželství, pochopili jednou pravdy, co takový trest obnáší. Matky nás rovněž, a jistě nikoli, bezdůvodně vinili z jakéhosi odéru, mou matkou příhodně nazývaného Kozlíkovina. Tato výčitka měla ovšem výsledek zcela opačný. Místo doporučeného drhnutí genitálu vodou a mýdlem Helada se neumývám dodnes. Jistojistě nepodoben rekum dávné řecké Helas, libě vonícím pomirze. A těch facek padaly ze všech stran. A pěkně to, kdo tehdy popsal, pro hubu na hubu. Brečelo se hojně, ublíženě, bezmocně, usmrkaně, sopel až po pás, a přísahli jsme si, že až budeme velcí, týrajícího pangráčáka zabijeme. Kde je asi dnes? Facky hřmí dodnes jako rány z hmoždíře o božím těle. Siláci vládnou, jak to hezky předpověděl Charles Darwin, nezměnilo se nic. Štulce, pohlavky a facky tu dodnes létají v obálce a zpívají: kde je domov můj? Poznamenalo mne to, to je jasné. Bitý pes vydá hůl, nešťastně se pokouší zalézt pod rozvrzanou pohovku, a ještě jsem si z dětství přinesl představu, že neumím ukojit ženu. Děsivé, pošetilé jsou vidiny z dětství, ale mám i dobrou zprávu. Ten čas přejde rychle. Jen vůně a popěvky z té doby nám neodvratně zůstávají. Ze závratné dálky slyším odrhovačky těch truchlivých let. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé. A my se brodili v kanálech první republiky a modravých dálek volání. Neštimovalo mi to.
I tomu dětskému rozoumku to nešlo dohromady s tunami mastných sazí dopadajících na zhluky chudinských domků, kde modravá dálava se ztrácí v mlze syrných splodin. Z chatrčí vyvěrá těžký a dusivý žlutý kouř. Cesty vedou jen do rozblácených polí deziluze.

0: Čas jinožství mého? 2. Na ten čas. Čas prázdnoty a nepřátelství. Nasýpání nadávek a skřípot, vyřčených urážek, nabití do hlavy a zalikání se zoufalým pláčem a touhou po pomstě, na výprasky a přirození bolestivě promrzající pod chatrnými tepláčky za zimních dnů, na tu nešťastnou dobu dětství, že bych měl vzpomínat? Jde mi to jak psovi pastva. Vzpomínám. Ale jak obšírně psát o mizérii, z níž se bezmocné dítě nemůže vymotat. Z každé ohrady, kde jsem hledal pohádkový úkryt, se vyřítil řvoucí dědek a vyfackoval mě, plačícího, zpátky do prašných cest, křivolace vedoucích k dalším plotům. Toužil jsem poznat, co za těmi prkny, ježícími se třískami, s šedlými plískanicemi a pražícím sluncem jen může být. Hledítkem po vypadlém suku spatřil jsem ohavný výjev. Umírající oběšenou kočku. Na drátě tam visela mezi křápy, hrnci a šedavými hromadami hadrů. Byl jsem ustrašený, neduživý hošík. Ještě slabší než ostatní rachitické děti kolem. A hodně jsem jim připomínal tou svou ukňouraností jejich vlastní ubohost a tak po mě házeli kameny. Na tenkých nožkách jsem se s hřevem klidil usmrkanec mezi dalšími usoplenci. Ze zaneřáděných periférií smetišť a skládek, prachu a chrchlů capkal jsem do města. Do hájemství snů. Jednou jsem si tam koupil autíčko na klíček, vytouženou plechovou hračku. Dlouho nevydržela. Matka říkávala, je to všechno šlendrián. A měla pravdu. Brzy jsem objevil, že ty kostrbaté uličky jsou plné bláznů, zvrhlíků a pederastů, kteří bezpečně po způsobu primitivů rozeznají mou ustrašenost a neprodleně se budou pokoušet toho uvozhřeného strašpytla zneužít. Před lezavou zimou jsem hledal úkryt v biografu. Papírovou korunu jsem pevně svíral v promodralé ručce a hned nějaký chlápek z vedlejšího sedátka mne šátravě ohmatává, černobíle se mi hotá týdeník, nad temným davem kužel světla, Týden ve filmu běží, vybíhám taky. Dodnes se tam někdy vracím, nedobrovolně. Pod tím pozlátkem města poznávám stejnou špínu jako tenkrát. Jako tenkrát.
1: Radio Xaver.
2: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
3: Ano.
2: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
3: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingo, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
2: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
3: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby. Ona teda pořádá i slitky.
2: Ano.
3: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělé, skvělý partner. Mm-hmm.
2: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
3: Zlaťáky můžeme asi uznat. Samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu, jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
2: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
3: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nemůžu jinak, pane prezidente, jak snášíte ta horka v létě?
1: Špatně. Měl jsem pocit celý život, že mě to nechává chladným, ale teď tak nějak stáru vidím, a zejména letos na mě to nějak tak nedobře působí. No prostě už, já myslím, že už je třeba mě odepsat a definitivně poslat spolu s Bidenem do starého železa a říct nám, aby jsme se na veřejnosti nevyskytovali a že by to bylo lepší a tak dále.
0: Je pravda, že tu a tam slyším názor, nedávno jakýsi kandidát do Evropského parlamentu říkal, že ten text je jakoby byl z Institutu Václava Klause s takovým opovržením. Já myslím, že ti lidé, kteří toto říkají, tak tím vy se přece vůbec nezabýváte, ne? Bych tak typoval.
1: No ne, těmito lidmi já se nezabývám. Já to taky nečtu, ty jejich sociální sítě, takže já to ani nevím, že se jim to nelíbí. Já předpokládám, že se to všem strašně líbí.
0: Vy jste před pár dny v časopise To prorokoval, že předsedkyní Evropské komise bude opět Ursula von Leyen. Což se stalo před pár minutami nebo před pár hodinami, minutami? A co to znamená, pane prezidente?
1: No tak nejenom ona, ale jak je vidět, ty čtyři, dva měsíce před volbami dohodnutá jména vedení Evropské unie, že to dostane Leyenová, Němka, Portugalec, Malťanka a Estonka, to přeci nás popuzuje už měsíce a ono se to samozřejmě potvrdilo, že to už je dávno domluvené a že ta evropská věrchuška, ty elity a ta evropská byrokracie na nějaké volby vůbec prostě nehledí a nehrajou pro ní žádnou roli. Co jiného bych tomu mohl říct, je to tragické a nesmyslné a špatné.
0: No, třeba by mi stačilo vysvětlení, já jsem četl v některém vašem materiálu z Institutu Václava Klause, že třeba tak velký národ, jako je Francie, tam zastoupení nemá. A možná nad tím my občané přemýšlíme, čím to je, tak velký národ s tolika obyvateli si neumí postavit hlavu, pane prezidente, počkejte, a nebo je to součást těch naplánovaných dohod, o kterých mluvíte?
1: To je součást naplánovaného procesu a součást hry, která se hry na demokracii v Evropské unii, která se stále znovu a znovu hraje, pouze Evropané nebo obyvatelé jednotlivých evropských zemí ji ne ještě plně prokoukli. Ano, to, že Francie, která má 80 milionů téměř obyvatel, nemá žádné zastoupení v čtyřčleném vedení Evropské unie, ale Estonsko, které má milion, a Malta, která má 500 000, ho tam mají, no tak to je prostě jasná hra na velkorysost velkých zemí, na ponižování se před zeměmi malými, respektování jejich hlasu a jejich významu. Ale je to samozřejmě šaškárné. A kdyby to nebylo dohodnuto už dávno předtím, tak by bylo možná z toho dedukovat něco dalšího, ale není.
0: Jistá paní Kalasová, doufám, že to čtu dobře, to jméno, což je představitelka právě zmíněného Estonska, tak podle toho, co jsem četl, je extrémní zastánkyní válečné politiky. Co jsem četl teda v té vaší páteční glose Uprostřed horkého léta. To je ta hra, to je ta součást?
1: No ta bude, ono se jmenuje jinak, ale bude ministryní zahraničí Evropské unie na další leta, čili ona bude jezdit po celém světě, vyjednávat za Evropskou unii, představitelka miniaturního Estonska, navíc zemičky, která je nejvíc na východě, která nejvíc je u hranic s Ruskem a která se živí jedině svým antiruským a tak dále, takže je to děsivé a jestli to někoho u nás nechává chladným, tak já bych před tím strašně varoval.
0: Patrioti, ta nová frakce v Evropském parlamentu údajně nebude zastoupena ve vedení Evropského parlamentu. Alespoň jsem to
1: tak... Když není ani Francie, no tak proč by...
0: No,
1: ne,
0: počkejte,
1: ona Francie ale... je, to jenom, to jsme mluvili o té čtveřici, ano, ale ano, ano. Tam je 1000 místopředsedů a tam všichni ty další Němci a Francouzi jsou.
0: No ne, teď se ptám tedy, kdo, nebo řada posluchačů, diváků si může říkat, kde je teda ta demokracie. Protože předpokládám, že ti lidé, kteří budou v této frakci, ti naši reprezentanti, europoslanci, byli zvoleni ve svobodných volbách. To nám tak nějak ty okolnosti zaručují, nebo?
1: No ne, no. O tom, že celá Evropská unie je hra na demokracii a že například zejména Evropský parlament je pouze hrou na demokracii a je kvázi parlamentem. A že tam se odehrávají procesy, které se standardními demokratickými volbami nemají nic společného. To je přeci alfa omega. Uvažování mnoha z nás už mnoho desetiletí, na tom není nic nového. To jenom, že teď tyhle ty volby těch čtyř papalášů té Evropské unie to teď tak vyzvihli do popředí. A já jenom nevím, jestli v minulosti to bylo tak, že už 2 měsíce před volbami ty čtyři jména všude běhaly jako hotová věc, že to budou tihle čtyři, navíc 3 ženy, 1 muž, to je taky

0: Mně to právě přijde čiré bláznovství, protože já mám za to, že voliči toto čtou.
1: Já nevím, jestli to čtou, jestli to dobře interpretují. Ano, prvně v moderních dějinách vznikla v Evropském parlamentu frakce, která říká dosavadní způsob řízení a konstrukce Evropské unie je špatný. Prvně nikdo jindy to neříkal. V minulosti byli jednotlivci, kteří byli zvoleni za různé strany z různých zemí a ty strany tleskali všemu v Evropské unii, no a že on jeden potom hlasoval proti, nebo tři hlasovali proti, tak to bylo něco jiného. Teď vznikla prvně frakce, která, nevím, vypadá to na 84 nebo
0: ano,
1: tak nějak
0: 84 tomu, zatím.
1: Že bude mít, a která říká, ne, takhle si to nepřejeme a přejeme se, bylo všechno úplně jinak, to je revoluce, že proto musí tam v tom Bruselu a Štrasburku všichni absolutně nenávidět a prostě považovat je za podlidi. No, to je realita. Ale jenom jestli to někdo neví, tak nevnímá, co se v Evropské unii už dlouhodobu děje.
0: Jsou toto, pane prezidente, ty věci, které se potom vracejí těm politikům, protože my občané a určitě mnozí naši diváci to vnímají. Vědí, že to zavání možná vaším slovníkem nedemokracií, tak co teda máme očekávat? Je to vlastně dobře, že se toto děje v konečném důsledku?
1: Ne, dobře by bylo, kdyby si to lidé začali uvědomovat, že se to děje. Jenom to, že se to stane a ty voliči neboli občané z toho nevyvodí žádné důsledky, tak by to samo o sobě ještě dobře nebylo.
0: Pojďme na volby ve Velké Británii a ve Francii. Co vlastně ukázali? Co to odkrylo, ty výsledky těch voleb?
1: Tak například ve Velké Británii to ukázalo beznaději konzervativní strany jako jedné z klíčových věcí historie Velké Británie. Prostě ta strana je natolik neúspěšná, natolik nenáviděná ve Velké Británii, že mohlo dojít k takovému debaklu a mohli takhle vyhrát ty liberisti. Tragédie. Nicméně já myslím, že si to Britové musí prožít a že si to hlavně Britové zaslouží, takže to je správně, že se to stalo.
0: No a v okamžiku, kdy vystupovali z Evropské unie, Velká Británie, tak to vypadalo, že se v pravém smyslu toho slova blízká na lepší časy pro Británii a teď bych řekl, že se to nějakým způsobem pokazilo. Myslíte,
1: no
0: že to tak...
1: Já myslím, že pro Velkou Británii je dobře nebýt ve Velké Británii, ale že by to
0: nebýt ve Velké Británii určitě
1: že by to okamžitě muselo vést k tomu, že se Británie stane něčím jiným, než dneska je. To já myslím, že to je totální selhání té konzervativní strany, totální, absolutní, historické, bezprecedentní, a tím pádem oni zdegradovali vůbec to opuštění té Evropské unie a vynulovali efekt toho opuštění. Velká Británie dneska je EU-vštější země, než je celá Evropská unie. Prostě to je nejprogresivnější země, to je nejvíc promigrantská, to je nejvíc progenderovská a takhle bych mohl pokračovat země v celé Evropě.
0: Jak rozumíte, pane prezidente, co by politik praktik tomu roztočení rulety, tak jak to udělal prezident Macron v jisté chvíli, tedy vyhlášení voleb, je to přece celé bylo obrovské riziko, nikdo nevěděl, kam ta kulička padne.
1: Tak to zase by uvažovalo, stálo za to diskutovat o podstatě politického systému ve Francii, prostě. Ve Francii je to taky taková jistá hra na demokracii a vždycky tam vládnou ty velikáni od prostě Napoleona přes De Gaulle až po velikána Macrona. No tak oni mají nadstandardní pravomoci, ty prezidenti. V žádné evropské zemi žádný prezident nemá takové pravomoci, jako má ve Francii. Jestli to lidi nevědí, tak je to defekt hrozný.

0: prostě má mimořádné pravomoce a jemu se bezprostředně nic nestane, ale Francii je možné, aby můj prezident nechal vládu vládnout a jmenoval vládu i bez toho, že ta vláda požádá vládu o důvěru, parlament o důvěru, což žádné další zemi vůbec neberá v úvahu. Ve Francii to možné je, tak já myslím, že ten Macron trošku kalkuloval s tímhletím, že všechno směřuje k tomu výsledku, věděl. A myslel si, že tímhletím jakoby odvážným tahem možná tomu dá úplně jiný směr, což se neplně projevilo a prokázalo.
1: No, ještě jedna věc, která souvisí se zahraničím, teda několik vlastně, a začnu tím vaším článkem pro Lidové noviny 16.7., který je takovým hezkým oslavným v první polovině článkem směrem k Turecku. A proč vlastně toto vzniklo? Proč vlastně vy nějakým způsobem popisujete tu situaci v Turecku, jaká je?
0: Tak za prvé, turecký velvyslanec je unikátní osoba mezi velvyslanci v České republice. On dělá na turecké ambasádě akce, které nejsou jenom jednou za rok setkáním u příležitosti stého, dvoustého nebo xletého výročí založení této země. On dělá semináře, on dělá diskuse, on dělá malé konference. Já už jsem tam byl vícekrát. No a teď on připomněl 8 let od toho protierdoganovského puče a udělal tam prostě akci, která by v normální terminologii byla zvaná odborným seminářem nebo něčím, kde promluvil on za tureckou stranu a požádal mě o koreferát k této věci. No, takže jsem to rád přijal a řekl jsem svůj názor na tuto věc. A tím názorem jedna věc je, že jsem na straně těch, kteří uhájili ten proti erdoganovský půjč, aby prostě nezničil tureckou politickou stabilitu a turecký systém vládnutí a podobně, tak to jsem vítal. A druhá věc, jste si všimnul, v druhé půlce jsem to spíše obracel k tomu, že Turecko je dneska klíčová země. Její destabilizace by fatálně ohrozila stabilitu světa, nejenom Blízkého východu. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo na Blízkém východě při rozpadu Turecka. To by byl chaos na desátou, prostě než to, co my tam dneska vidíme. No tak to bylo zajímavé, že se tahle akce uskutečnila. Byli tam všemožní velvyslanci, byli tam všemožné z nejrůznějších zemí, byli tam a taky naši nejrůznější politici, takže myslím, že správná akce, ale unikátní. Žádný jiný velvyslanec nic takového nedělá.
1: Jedna věc, která mě v tom článku zaujala a řekl bych, že má leco společného s vaším vystoupením na Slovensku nedávno na oslavách svrchovanosti Slovenska ve Staré Bystrici, a to je to, že vy tam nějakým způsobem vyjadřujete, že občané nebo že vláda, že představitelé mají podporu lidí. Na tom Slovensku jste říkal, občané obou zemí si přejí zastavení války. Soulad mezi tím, co si myslí lidé a co dělá vláda u vás je a u nás není. Něco podobné poselství vidím i vůči tomu Turecku. Počkejte, já jenom k tomu jedna drobná věc. Myslíte, že to je tak neobvyklá věc, že vláda dělá něco jiného než ti občané?
0: To je věc docela v soudobém světě a nejenom v soudobém obvyklá, ale já si myslím, že v této konkrétní souvislosti tak šlo o válku na Ukrajině, klíčovou věc ovlivňující naše životy dnes a zejména do budoucna. Tak to tam na Slovensku, ten soulad té vlády a národa nebo lidu, prostě já myslím, že existuje a zejména jsem se to na těch dnech svrchovanosti Slovenska, které proběhly minulou sobotu v Staré Bystrici, tak jsem si to znovu prostě přesvědčil. Takže to je strašně pěkná věc, ale já jsem vám chtěl říct si dovětek, který netušíte. Já jsem tam přijel v pátek večera, tam byla taková předvečeře pro ty, kteří přijeli už v pátek, ač ty oslavy byly v sobotu. No a takže tam bylo z vlády někdo, z parlamentu, starosta, primátor, prostě celá řada, dokonce z nějaké bezpečnostní služby slovenské a tak dále. A sedíme a večeříme a musím vás potěšit, Xavere. První věc je, my 100% známe vaše názory. My už léta sledujeme vaše besedy s Xaverem na XTV. Což jako, že to někdo poslouchá, vím, ale že by to bylo unisono na té večeři, kde bylo 10 lidí a všichni to říkali, to považuji za úplně fascinující, tak tím jsem vás chtěl potěšit.
1: A tím jste mě potěšil hodně, pane prezidente. No. Ale já jsem byl také před pár dny na výjezdu a setkal jsem se tedy i se zápornými reakcemi, bylo jich míň, ale říkalo mě několik lidí, že sleduje zejména pořad pane prezidente. Tak to myslím, že jsem rád, že tady s vámi sedím, upřímně řečeno, ale víte, ještě...
0: Ale v téhleté věci, samozřejmě to obecně platí a že jsou opační, to je naprosto evidentní, ale já jsem chtěl říct, že v té otázce té svrchovanosti je to úžasná věc. U nás by nikoho nenapadlo v obci s 500 obyvateli nedaleko místa, kde se skrýval Jánošík před několika staletími, že tam prostě se vytvoří celostátní, celoslovenská akce, na kterou přijedou tisíce lidí, kde prostě se dějí obrovské věci a téma není rockový festival, nebo vy byste chtěl nějaký jiný než rockový, že jo, Xavere, tak rockový festival, ale že tam je obrovská politická akce o slovenské svrchovanosti a že si lidi tuto událost připomínají, kvůli tomu tam přicestují. To je pro mě fascinující závěr a strašně pěkný a strašně milý. Proto jsem si dovolil říkat, že tam je ten větší soulad toho, co dělá ta konkrétní vláda a co si myslí ti lidé.
1: My máme pro XTV za pár dnů slíbený rozhovor s panem Mečiarem.
0: Tak na to vám řeknu, že pan Mečiar tam byl taky, tak jsem ho, myslím, letos poprvé viděl a je v plné formě, takže to jste dobře udělali.
1: Tak to já mu tam určitě řeknu, že jste nás tady takto potěšil. Ale ještě k tomu taková drobnost, pane prezidente. Ten, jak byste to nazval, soulad nebo nesoulad mezi tím, co si lidé myslí a tím, co dělá vláda, ať je to na Slovensku, nebo ať je to v Turecku, ten se měří čím? Výsledkem voleb?
0: Tak a la long, jestli ty lidi tu vládu chtějí nebo nechtějí, ty volby to ukazují, ale když přijedete mezi volebním obdobím na Slovensko nebo do Turecka, no, tak se ptáte každého od pikolíka v hotelu po kohokoliv, koho potkáte, na jeho názor. A to setkání s těmi lidmi, kteří přijeli oslavovat 32. výročí svrchovanosti Slovenska, tak tam prostě ten soulad, já myslím, že existuje. Mm-hmm.
1: Tak teď prosím, pojďme k atentátu na Donalda Trumpa, což je věc, která zahýbala světem před pár dny. Vy jste na to téma uvedl, že ten atentát byl pokusem prodloužit válku na Ukrajině, zvýšit závody ve zbrojení a přiblížit nás k celosvětovému konfliktu. Nebyl to blesk z čistého nebe, byl to důsledek zesilování nenávistné ideové propagandy těch, kteří nechtějí svobodu a demokracii. nebyl to spíš úlet jednoho blázna, pane prezidente?
0: Tak já jsem, byste nečet první větu toho mého prohlášení, že to byl...
1: Naštěstí neúspěch.
0: Že to byl prostě pokus uvést Spojené státy, Ameriku a spolu s nimi celý svět do naprostého nezodpovědného chaosu. To je osa, to je první věta toho mého tehdejšího prohlášení. Když jsme ji usekli, tak ta Ukrajina je druhá téze toho. Ne, to nebylo dílo blázna a blázni nedělají takovéhle věci. To prostě byl produkt nějakého společenského klimatu. To ne, jestli slovo blesk čistého nebe je ten nejvhodnější příměr, nebo co, nevím, ale mně se to tak zdálo, automaticky jsem to napsal, když jsem to ťukal do mobilu po cestě ze Slovenska, když ta zpráva přišla. Tak to to bylo něčím vytvořeno. Ten člověk, nemyslím, že ho někdo vedl za ruku, koupil mu tu pušku, učil ho střílet a lezl s ním spolu na tu střechu, připravil mu tam žebřík, aby vylezl na tu střechu toho domu, jak si to myslí někteří autoři různých konspiračních teorií, to si já nemyslím. Ale ten střelec byl vytvořen politickou atmosférou ve Spojených státech. Ten byl produktem toho, co se tam děje. No a produkt té atmosféry, to už je skoro jako mu podat tu pušku do ruky. Já to tak aspoň cítím.
1: Předsedkyně Poslanecké sněmovny, naší české paní Pekarová Adamová, pravila, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Což je, jak kdyby jinými slovy řekla, může si za to sám. Je to přijatelné hodnocení od vrcholového politika?
0: Já nechci říct žalovatelné výroky, jo. Paní předsedkyně našeho parlamentu, tak to radši nebudu komentovat. Ne, je to naprosto nepřijatelné, je to šílené. A když jsem seděl v tom autě po cestě z té malé fatry do Prahy, tak jsem to slyšel a nevěděl jsem, jestli mám vztekem dělat to či ono.
1: No jo, ale je to představitelka, jeden z nejvyšších ústavních činitelů naší země, proto bych vás možná určitě neožalovatelný komentář, ale aby to nějaký komentář poprosil, protože to diváky XTV občany určitě zajímá.
0: A ne, tak můj negativní soud k jejímu výroku je absolutní, tečka, k tomu není co říci. Samozřejmě tahle ta osoba a tato stranička se dostala do parlamentu díky uzavření podivné pěti koalice. Kdyby ji neměli, tak by ve vládě být nemohli a nemohli mít nejvyšší ústavní funkce. Je to nezodpovědná strana. Nic nového já k tomu nemám.
1: Může celý ten atentát na Donalda Trumpa mít vliv na ty podzimní prezidentské volby ve Spojených státech amerických?
0: Já myslím, že ano, ale takové ty úplně triviální výkřiky a nadpisy, které já čtu, Trump tím vyhrál prezidentské volby, to bych říkal daleko, daleko opatrněji, prostě to něco takového bych nedělal. Vliv má určitě mít bude a doufejme.
1: Dobře, a kdyby žádný atentát nebyl, my teď sledujeme velmi často nejrůznější prapodivné výroky pana Bidena, který tu pana Zelenského představí jako Putina, tu řekne, že je první černošskou prezidentkou v Bílém domě a on už to přestává být legrační, už je to spíš napováženou. Domníváte se, že v tomto stavu, aspoň navenek, já vím, že nebudete hodnotit nikoho zdravotní stav, může člověk vést Spojené státy americké?
0: No tak vidíte, je už 4 roky vede, tak ta otázka, jestli může, ta je, myslím, zbytečná. Je potvrzeno, no, že je vede. Jde o to, jestli je vede dobře a kam je vede, to je jasný. Ale já bych nezužoval a tím pádem taky nepřeceňoval ten fenomén těch prezidentských voleb. Prostě to jsou dlouhodobé společenské politické procesy, které vytvářejí konkrétní situaci. A ona, ta prezidentská volba, to tak úplně nezvrátí. Prostě to, čemu se o Americe říká deep state, ten hluboký stát, prostě ten je dominantní v té Americe, ale v té Evropské unii identicky. Prostě tady dominují evropské elity a evropská byrokracie bez ohledu na to, jak dopadnou evropské volby. To též bude v té Americe. Ten Trump udělal spoustu pozitivních věcí, ale přece všichni víme, že s tím deep state, s tím hlubokým státem, nebo jak to přeložit, prostě nezahýbal, toho se nedotknul, to prostě nezměnil, to je nad sílu jednoho izolovaného prezidentského kandidáta, eventuálně i zvoleného jako prezident. To jsou procesy a to, že je totálně ztracená politická struktura v Americe, že jsou totálně zlikvidované politické strany, protože přeci republikáni a demokraté, že mohou přes všechny problémy i nadále kandidovat do těchto voleb tuto dvojici pánů téměř mého věku. Já jsem teda starší a zbídačenější než oni dva, ale že mohou dále kandidovat, to něco vypovídá o kvalitě amerického politického systému a zoufalství těch dvou politických stran. Nedovedu si představit něco takového u nás. Nedovedu si představit v 90. letech ODS, že by takhle vypadal kandidát na vedení té země a že my bychom to jako přešli mlčením a nedovedu si to vůbec představit.
1: Pane prezidente, jak by pro vás bylo těžké nebo lehké, kdyby zanikla ODS a byla ODS vcucnutá do nějaké strany jménem Spolu?
0: Já myslím, že by to bylo dobře. Já myslím, že by to bylo dobře, že dnešní elita ODS zneužívá pořád ještě existující značku ODS k anti-ODSovské politice. Takže já bych to velmi uvítal, kdyby se slova ODS zbavili, by bylo úplně bezvadné. A třeba bychom potom mohli tady založit novou ODS.
1: Směřuje to k tomu? Myslíte za současné situace, když si třeba vezmeme v úvahu výsledky těch evropských voleb, vidíme, že lidovci neuspěli, teď řada lidovců volá po tom, aby odešel pan Jurečka. Zkrátka něco se děje.
0: Volá. Dneska je možné volat. Dneska jsou trouby, které volání jednotlivců pouští do veřejného oběhu. Tyto trouby jsou velmi silné a velmi otevřené pro každý názor, takže toto zní, ale že by to mělo hlubokou míru závažnosti, nevím, já samozřejmě s žádným lidovcem jsem o těchto věcech nikdy nemluvil.
1: To já ano.
0: Vy jo?
1: Docela nedávno třeba s panem Wolfem, včera myslím, byl hostem XTV a ten předevčírem, promiňte, a ten to říkal zcela jasně.
0: Že co, že chtějí měnit?
1: Že si myslí, že Jurečka už tam dávno neměl být.
0: To znamená, z toho ale od něj plyne, že někdy tam být měl.
1: To jsem takto nerozebíral, ale mám pocit, že 2% preferencí mluví za všechno, ne?
0: Ale já myslím, že šéfem lidovců může být kdokoliv. Proč by nemohl být šéfem lidovců pan Jurečka?
1: No ne, proto se ptám, jestli zaniknou lidovci ODSka a vznikne nějaké Spolu.
0: Já myslím, že by mělo vzniknout znova, říkám, mělo, nic jiného, jiný komentář nemám.
1: Za pár týdnů nás čekají krajské a senátní volby, už se začínají objevovat některá jména, tedy v souvislosti s tou kandidaturou na senátora či senátorku. Máte tam už někoho, o kom byste si myslel, že by se měli dostat do toho senátu, že by této zemi prospěli?
0: Já tohle nevidím důvod komentovat, fakt nevím dobře, ne, není to, je to pro mě daleko, je to trošku pod mou rozlišovací úrovní.
1: No ale přesto tam jsou někteří lidé, které vy dobře znáte.
0: Množné číslo máte?
1: Vím třeba o dvou. Tak Borise Šťastného Boris asi znáte.
0: Já jsem čekal, že mluvíte o Borise
1: Šťastného. A paní Janáčkovou myslím také znáte.
0: Jo, paní Lianu Janáčkovou z Ostravy. To byla dlouholetá zasloužila členka ODS, starostka klíčové městské části Ostravy, která po mnoha letech starostování, já myslím, že úspěšného, potom byla řadu let v Senátu, takže tu znám a rozumím, že pochopil jsem, že zkouší se dostat do Senátu, ano. Ano, mě to dokonce napsala, abych se přijal SMS-ku a ptala se mě, co si myslím, já jsem říkal, jen to zkuste.
1: Jste za to rád, že tam jdou tito lidé?
0: Prosím?
1: Jste za to rád, že tam jde třeba se pokusit zaborovat pan Šťastný a paní Janáčková?
0: Tak ano, tak Boris Šťastný je člověk, který ho dobře znám a který byl úspěšným politikem ODS, který byl představitelem té staré ODS, ne té fialovsko-kupkovsko, já nevím, koho mám ještě jmenovat ODS, takže v tomto smyslu ten má blíž k těm 90. letům a těm základním myšlenkám, na které stála naše polistopadová změna, to určitě ano.
1: Máme ty senátní volby vnímat jako trošku nedůležité, nebo je to, jak se vždycky říká, u každých voleb jsou klíčové? Nebo něco mezi tím?
0: Tak klíčové nejsou. Klíčové už opravdu nejsou, protože my jsme součástí Evropské unie a my jsme de facto provincií Evropské unie. Takže kdybychom se tady postavili na hlavu, tak Evropská unie zasáhne a výsledky voleb zruší a tak, takže to ne. Ale jestli tam přijdou racionálnější lidé, jestli tam přijdou lepší lidé, jestli tam přijdou lidé s rozumným názorem na věc, lidé, kterým spíš půjde o to, aby jim tleskali lidé v jejich okolí a v jejich městě a v jejich okrese, a ne, aby jim tleskali tribuny v Bruselu, no tak to budu samozřejmě nejen já, ale myslím, že všichni rozumní lidi velmi rádi.
1: Těším se na další díl pořadu, pane prezidente. Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Naschledanou.
0: Děkuju pěkně. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, mm-hmm, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo tím vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka, to jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc, nebo 3 roky, nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Popravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa na to, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: A my jich máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval, ETS2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli, ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to

0: to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci.
1: Opravdu?
0: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf.

0: naší evropské frakce Patriots for Europe a máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačilo v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Radio Xaver.

0: Tak tady je vážná věc a já bych vás poprosil o minutu ticha za pořad o fake news, prosím. Česká televize v tichosti zrušila propagandistický pořad o EU i taškařici o fake news a dobře udělala, píše tady pan komentátor a já jsem z toho smutnej, protože tam Halina dávala ty líbísky.
1: Já jsem veselý, protože podívejte se na Halinu, já myslím, že ten pořad vypadal zhruba tak, jako ten její výraz ve tváři tady. To podle mě byl vlastně fake pořad. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad není možný. Jestli je to satira, kterou nám, jako politická, kterou nám Česká televize, která
0: se... Ne, to byl fake news boy.
1: Ohání BBC tam... a které se bojí, tak jestli tohleto jako je, má být ono, protože to byl výsměch a... A Česká televize vždycky, když vymyslí nějaký příšerný pořad, tak tam skončí Aležáma Halina Pavlovská. To už je tradice. Tak...
0: Nebo Koptaž.
1: Jo. Takže tohleto je určitě dobrá zpráva, že to skončilo a jen doufejme, že Aležáma s Halinou Pavlovskou se za 2 měsíce objeví v nějakém jiném stejně kvalitním pořadu na České televizi.
0: Jdeme na to. O vás nepsala půl roku ani regionální příloha Rudého práva. Vynadal Novotný delegátům Občanské demokratické strany.
2: No, to byl sjezd, co? To byl sjezd na lyžích.
0: Díval jsem se na to.
2: Mě nejvíc zaujala vize Alexandra Vondry, který přednesl myšlenku, že bychom si my Češi měli vybrat svého národního ptáka. To jste zaznamenal?
0: Zaznamenal.
2: Národní pták.
0: A řekl, který je volný.
2: No, takhle, já jsem potom někde zachytil, to on neříkal na tom sjezdu, ale že on už má favorita. A to je ledňáček říční. Viděl jsi někdy ledňáčka?
0: Takový barevný.
2: Barevný, ale jak barevný? To je ta pointa. Ledňáček říční je modrej, čili klasický modrej pták, jak u ODSky má být.
0: Ano.
2: Ale na prsenka a celý břicho je oranžový. Socani, rozumíte? Zobáček u samiček ze spodní části rudý. A u mladých kousků ledňáčka říčního pozorujeme zelenavé zabarvení.
0: To je propaganda.
2: To je Greta, rozumíte?
0: Jo,
2: čili to složení té politické struktury České republiky ve vizi Alexandra Vondry je ODS, levice socani nějaká lehce stříknutá červeným zobáčkem u samiček a mládí na zelenavé barvy. Čili takhle vidí Alexandr Vondra budoucnost České republiky politicky, jsem z toho vydedukoval. A to pro mě byla zajímavá zpráva.
0: Ať jdou do voleb, bylo by to poctivější. Politik od Klause mladšího vyzval Milion chvilek. Hoho.
2: No tak s tím se dá leda tak souhlasit, protože... A já myslím, že k tomu pomalu jako dochází teda, no, mimochodem. Jo? Protože já jsem zaznamenal posun u chvilkařů teďko. Oni zahajují akci Opozice hledá superstar. Oni budou jezdit po těch krajích, normálně jako my jsme jezdili, a tam budou vždycky první večer se bude řvát Babiše do koše, že jo? A až se dostatečně vykřičej, tak druhý den budou debatní fóra. A tam budou zvaní do debaty místní zajímaví mladí lidi, což je docela správný, řekl bych, tak to by se mělo postupovat. A ty lidi, a tam bude v porotě, budou sedět ty moderátoři, že jo, chvilkaři hlavní, budou takhle sedět a budou je kritizovat, ty máš špatný šaty, ty šišláš a tak dále. A budou doufat, že se tam objeví nějaká skutečně superstar, nějaký dobrý politik a tam budou lovit ty talenty, což je prostě pěkný. No,
0: že se tak smělej, budete v porotě?
2: Nezavolali mě
0: to
2: ještě.
0: Počkej, to ještě můžou.
2: Tak já nevím, no, tak uvidíme. No. Já nevím, jak to? Je to placený, ale víte co. Oni s těma prachama jsou takový tajemný.
0: No,
2: oni, to je jak Česká televize, ale prostě nevíte, kolik berou. No tak to by mě zajímalo, kdybych měl jít do práce.
0: A to uděláte pro naší zemi, Ondřej?
2: Ne, to ne.
0: A ne pro
2: nějaký... To je tvrdá práce být v porotě, to si nemyslete, že to je nějaká brnkačka. Jako to. To pak v noci se vám o tom zdá.
0: Teď jste mě zklamal. No. Úplně. Já jsem myslel, že jste na tom podobně jako já. Chcete,
2: teď nevím, co myslíte.
0: Že jste ochoten naší zemi prospět.
2: Jo, tak snažím se, ale všechno má svý meze, že jo.
0: Já vás tam navrhnu do té poroty asi.
2: Zkuste to, já vás taky pošlu, někam navrhnu.
0: Pošlu dopis a dopis.
2: Ale je to pravda, prostě měly by být politická strana, aby jsme se vrátili k tématu. Jo,
0: já
2: prostě
0: myslím,
2: ukázat nějaký pozitivní program a
0: nemůže být politická strana, to jsou dva lidé, prosím.
2: No ale teď budou bobtnat.
0: Nevěřte tomu.
2: Ne? No tak ne, tak na to nemají. Tak to nedělají. Ale to se uvidí.
0: Vy jste dneska takový, buď to tak, nebo tak, buďte trošku demokrat.
2: Jo,
0: tak,
2: jo.
0: Dobře. Sluší vám to.
3: Děkuju.
0: Já to dneska říkám rád, protože vy čekáte děťátko.
3: Ano. Jenom jedno.
0: Jenom jedno, ale musím říct, že se nechcete poradit s našimi diváky o jménu. Já jsem chtěl udělat anketu na internetu.
3: Tak tu si můžete udělat pro sebe, čistě nezávazně, ale my už máme vybráno.
0: Takže vy nesmýšlíte demokraticky, jo? Hlas lidu a...
3: Pokud jde o jméno mého dítěte, tak určitě ne.
0: A já jsem vám v polském kalendáři našel krásné jméno Malgořata, kdyby to byla holčička.
3: Je mi líto, že jste si s tím musel dát takovou práci a přišlo to v Niveč třeba příště.
0: Já jsem měl za hodinu a půl vybraný.
3: To no říkám, to musel dát hroznou práci za tu hodinu a půl.
0: No a jsem rád teda za to, to musím říct a gratuluji za kolegy.
3: Děkuju.
0: Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce, Senát ho osvobodil. A to gesto, ne?
1: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
1: Tak oni netuší ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Mm-hmm. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování, od okamžiku zvolení.
0: No, takže jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují.
1: Takže... Plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a Českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj.
0: Zajímavá věc,
1: já se bojím.
0: Zejména pro vás, prosím, Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám. Už je to tady?
1: Já nevím, jestli k ruským tajným službám, ale jak jsem viděl to logo Facebooku, já jsem se lék. Víte, co by mi způsobilo největší radost? Až jednou Facebook, až se probudím a uvidím, Facebook oznámil, že smazal Facebook ze zemského povrchu.
0: Já myslím, že to nenávidíte, ten Facebook.
1: Protože je to zlo. Já myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás. Narcisismus, vulgaritu. Jste na Facebooku?
0: No, jistě.
1: Jak se tam jmenujete třeba?
0: No já se jmenuji stejně.
1: Opravdu? A jste tam muž nebo žena, nebo jak tam vystupujete?
0: Jsem tam jako muž, podivu.
1: Jo? No. A pácháte tam nějaké zlo, dobro, nebo...
0: No odšpuntovali se ve mně ty nejhorší pudy.
1: To je, tak vidíte. To je Facebook. Říká se tomu Facebook. To je to správné jméno Facebooku. Já jsem tam kdysi byl taky, ale když jsem najednou viděl, co se tam na mě řítí, chtějí se mnou kamarádit lidi, který jsem v životě nepotkal, nevím, co jsou zač. Viděl jsem tam fotky jich prostě největší perverznosti a hlouposti.
0: Počkejte, čem to má být? Ty perverznosti, je to určitě Facebook, na co se díváte?
1: Myslím facebookové perverznosti.
0: Jo, takhle, jo. Abychom měli...
1: Ne, zůstaňme jako v kolejích slušnosti.
0: Takže vy toto prostě nenávidíte a jste pro zrušení.
1: Ne, já se toho děsím, já vidím ty efekty toho. To nás kdysi mělo propojovat a měli jsme se kamarádi všichni. A podívejte se, co to způsobilo. A to je ta rovina mezi lidmi, ty mezilidský vztahy a to, jak tam lidi vystupují, je jedna věc. A druhá věc je, jak to ovlivňuje politiku a to je mnohem vážnější.
0: Tak pojďme založit milion chvílek proti Facebooku. Já jsem
1: pro, můžu něco podepsat hned? Jsem pro.
0: Ještě vydržte. Spíš než podepsat, kdybyste spíš přispěl na transparentní účet.
1: A vy si pak vyplatí, já vím, vy jste se přiučil a
0: já už jsem
1: vy
0: to pochopil,
1: si chcete přilepšit život.
0: Jasný. Já
1: vidím do vás.
0: Ale dobrý názor. Křeček je novým ombudsmanem.
2: To je fotka teda jako za milion dolarů tohleto.
0: Já myslím, že by taky pobavila. Slib složil do rukou místo předsedy sněmovny Okamury. A já nevím, proč mi to přijde vtipný.
2: No ne, to je tak, že když se dělají blbosti, tak ono to pak vždycky blbě dopadne. Jo, to, tohle to já chápu, že to musí spoustu lidí jako pobouřit, jako, aniž by věděli vůbec, o co jde a kde je pravda a co je správně a tak dále, ale prostě když už se tady udělá úřad ombudsmana, mě vždycky fascinoval už ten název, ombudsman.
0: No.
2: Jo. Co, to je švédsky. To víte, že je to švédsky.
0: Švédsky ještě.
2: No, to je švédsky. My máme prostě úřad, který se jmenuje švédsky. Jo, to je jako taková móda. Whistleblower, že jo, taky se dlouho nevědělo, co to je.
0: No, to jste vy.
2: To ne, pro boha. To je
0: rozfoukávač ohně.
2: Ne, vůbec. To se sfoukáním nemá nic společného. To je pískání, to, ten blowing tam, jako whistle. Whistle je pískot.
0: Říká se, že to jsou lidi, ty whistleblowery.
2: To jsou, teď už je nový slovo, oznamovači. Oznamovači. On je ve firmě a vidí, že jeho šéf prostě řekl sprostý vtip sekretářce a už to napráší. Jo. Už to oznámí a to je ten, jo, pozor, vyslublové. No a stejně tak ombud, já jsem se dověděl, že ombud je švédský úřad. A man je teda muž, člověk, jako, a ombudsman je ten, co prostě běhá po úřadech. Jo, že zkrátka občan, když má pocit, že se s tím nechce párat, tak zavolá ombudsmana a řekne, ombudsmane, vyřiď mi tady ten můj problém se sousedem, protože on tam má psa, který štěká a tak dále.
0: A rozčiluje vás to, že Křeček byl zvolený?
2: Vůbec ne, já si myslím, že to odpovídá tomu úřadu, jako, že pan Křeček je na to úplně ideální postava, který se nebude míchat do té velké politiky, ale skutečně třeba pomůže těm lidem, já nevím, s tím úřadem, s nějakým nájemným a tak dále, to je jeho specialita. Byl tam už 6 let, je to rutinér. A trošku mi štvalo teda, že se do ní naváželi, že je starý. Tak ať se podívej přesně zase do té Ameriky, tam to jsou všichni kluci s 80 na krku. Jo, Bernie Sanders, Mike Bloomberg taky, že jo, Joe Biden, no tak Doník je mladý, tomu je nějakých 73, 74, že jo. A taky znovu, takže to mě mrzelo, to jako, že na ní takhle útočil. Já myslím, že to je dobrý, já to schvaluju.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázkou, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu
1: má
2: Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky.
1: Jasně,
2: nebo
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme,
2: západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie,

0: je sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
0: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi

0: snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no, tak to je Green Deal. Podle nervu, provládního nervu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byli Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizónu jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Vacek je bývalý diplomat, teď právník, advokát a také místopředseda strany PRO. Teď pojďme k těm vašim prvním dvěma přívlastkům, co jsem říkal, tedy právník a diplomat, člověk zasvěcený, předpokládám, v té česko-americké smlouvě o spolupráci v oblasti obrany. To teď jako cloumá trošku tím veřejným životem. Pane doktore, k čemu je ta smlouva dobrá?
1: Já si myslím, že tím veřejným životem to cloumá velmi oprávněně, k čemu je dobrá. Podívejte, my máme poměrně dlouhý a obsáhlý katalog vzájemných smluv se Spojenými státy, respektive v rámci NATO, takže my jsme přesvědčeni o tom, že obrana České republiky a zájmy České republiky v rámci aliance jsou zajištěny. A pokud padlo politické rozhodnutí pro to, aby se uzavřela dvoustranná smlouva, kterou máme na stole, tak mělo by toto politické rozhodnutí dostatečným způsobem jasně vysvětleno. A zejména ve státě, který má zkušenosti s dočasným pobytem sovětských vojsk, a vláda neměla mlžit, zastírat a ba dokonce lhát o její skutečné podstatě. A druhý předpoklad pro to, aby to byl vztah vyvážený, je ten, že právníci, mezinárodní právníci odvedou dobrou práci a ta smlouva nebude polotovar a bude vyvážená a bude hájit zájmy České republiky. Obávám se, že obojí se nestalo.
0: Dobře, ale vy jste před chvílí řekl skutečná podstata. Tak co je ta skutečná podstata, o které mluvíte? Co to je?
1: Tak vláda nám tvrdí, že tato smlouva neznamená zřízení amerických základen na českém území. Opak je pravdou, protože my jsme v podstatě vyjmenovali katalog 11 našich základen, od kterých Američanům předáme klíče. Jinými slovy, oni skutečně nebudou muset budovat vlastní základny, protože dostanou tyto základny od nás. Jinými slovy, je to smlouva o pobytu amerických vojsk v České republice. A pokud je nazvaná obranná smlouva, tak je to název do značné míry matoucí.
0: O co vlastně šlo v okamžiku, kdy říkáte, že máme nějakou smlouvu z roku 51, která je relativně funkční, pravda, už je teda stará, tak proč se teď dělala nová smlouva?
1: My jsme vždycky byli zastánci toho, aby se novelizovala tato smlouva z roku 1951, která skutečně už je zastaralá v mnoha ohledech a reflektuje časy minulé. A pokud by se přistoupilo k novelizaci této smlouvy, takzvané smlouvy SOFA, tak by to bylo dobré pro všechny státy, protože by se dosáhlo větší vyváženosti vzájemné mezi Spojenými státy a mezi ostatními členy aliance. Důvodem, proč se uzavírají bilaterální smlouvy, kterých v tuto chvíli má Amerika tuším asi 26, je ten, že v tomto případě si Amerika zcela jistě lépe prosadí své zájmy, než pokud by se sedělo za stolem všichni členové NATO a museli vyjednat nějaký vyvážený kompromis.
0: V čem jsou teda ty sporné body té smlouvy? Pojďme to vzít jedno po druhém.
1: Tak ta smlouva, jak jsem hovořil, v podstatě vymezuje veškerý rámec působení amerických vojsk v České republice, jinými slovy včetně zdravotní péče, včetně docházky školních dětí, včetně zřizování poštovních úřadů, včetně vlastních bankovních poboček, včetně vlastních prodejen. Jinými slovy, zcela jistě to není smlouva, která by nějakým způsobem upravovala pobyt vojsk do 60 dnů. Tento rámec je tak široký a komplexní, že v podstatě předpokládá dlouhodobý pobyt amerických vojáků na území České republiky. Problém je v tom, že zatímco české straně zůstala stará smlouva SOFA z roku 1951, Jinými slovy, pobyt našich vojáků a vojenského personálu v Americe se řídí původní smlouvou, tak pobyt amerických vojáků na české straně se řídí touto novou smlouvou, která není vyvážená a v podstatě poskytuje americké straně vyšší katalog výhod a privilegií než původní smlouva z roku 1951 našemu vojenskému personálu. A pokud se říká, že to je nesmysl, že nikdy nebudou základny České republice v Americe, tak je to sice pravda, ale ne úplná, protože náš vojenský personál v Americe se nenachází jenom na základnách, ale i v rámci cvičení, v rámci zaškolení či z jiných důvodů.
0: Pane doktore Vacku, jak tomu mám rozumět? Tomu, co jste teď popsal, že tedy režim našich případně vojáků v Americe je podle té staré smlouvy a pro Američany je teď nová smlouva, tak je tam, platí tam ta stará pravda o tom silnějším psovi?
1: Já bych řekl, že ano, je to tak, protože stará smlouva v podstatě upravovala vždy primárně jurisdikci přijímajícího státu. Cokoliv se stalo, vždycky byl první na tahu, jinými slovy přijímající stát, který toho příslušného vojáka nebo člena personálu mohl soudit, až na výjimky, kdy o tu výjimku musel ten vysílající stát požádat. Tato smlouva s Amerikou, kterou nyní máme na stole, toto pravidlo zcela obrací a říká, že soudit amerického vojáka nebo vojenský personál v České republice bude vždy primárně americká strana, pokud Česká republika neprokáže, řekl bych, značný nebo zásadní význam pro Českou republiku a tohoto vojáka si k potrestání nebo k soudnímu řízení nevyžádá. Takže pokud se stane něco českému vojákovi, bude podléhat plně americké jurisdikci. Pokud se to stane ve státě, který ještě stanoví hrdelní trest, tak se může stát, že tento náš občan nebo voják skutečně může být i ve Spojených státech popraven, a pokud se to stane americkému vojákovi tady, no tak bude souzen podle amerických zákonů a nemůže být souzen podle českých zákonů.
0: No, není to celé částečně pochopitelné s ohledem na to, že tady probíhá pár kilometrů od nás vojenský konflikt a který, jak to vypadá, konec je v nedohlednu. A my jsme součástí NATO, tak kdyby se, nedej bože, něco spustilo, tak ti Američané by byli první, kdo by nám pomohli.
1: Ne, není to pochopitelné. Já vůbec neříkám, že pokud padne politické rozhodnutí o základně v České republice americké, tak tuto dohodu nepotřebujeme. Jediné, co potřebujeme, je skutečně vyvážená dohoda, která zajistí zájmy obou stran. My chceme dohodu perfektní, my chceme s našimi spojenci uzavírat vyvážené smlouvy i s ohledem na české národní zájmy.
0: A vám prostě připadá, jestli tomu dobře rozumím, že ta smlouva je jednoznačně výhodnější pro tu americkou stranu?
1: Dává americké straně výhody, které nejsou obvyklé. Říkám, český vojenský personál nemá tyto výhody na území Spojených států. A když si vezmeme tu smlouvu od začátku, tak v článku 3 je například ustanovení, že americká strana může požádat českou stranu o asistenci, pokud bude potřebovat nějaký další objekt. A to je jedno, jestli to bude objekt ve vlastnictví soukromých osob, ve vlastnictví krajů, ve vlastnictví obcí nebo státu. A Česká republika by měla vyhovět. Ono to zní velmi nevinně, až do okamžiku, když si vzpomeneme, tuším, že to bylo v Hranicích na Moravě, kdy se stavil objekt Philips a byl tenkrát velký humbuk kolem toho, že myslím, že to byla paní Regicová, která tam měla nějaká pole, byla to kadeřnice tam odsaď, tak za ní tenkrát Zemanova vláda poslala náměstka policejního prezidenta Jakubíka, aby ji zmasíroval, aby ji jaksi uvedl do správné linie a aby své pole tomuto investorovi prodala. A to byl civilní objekt, to nebyl zásadní zájem, to nebyla otázka obrany, a přesto se český stát zachoval tak, že v zájmu cizího investora pro výrobu obrazovek tam pošle náměstka policejního prezidenta, aby jaksi nějakou kadeřnici lidově řečeno zmasíroval a donutil jí prodat. Tak si dokážeme představit asi, co by se stalo, kdyby americká strana poukázala na to, že potřebuje nějaký objekt jiný, kromě těch 11 vyjmenovaných, a Česká republika šla s vlastníkem vyjednávat. Jak by to asi probíhalo?
0: Ale tu už stavíme, pane doktore, nějakou konstrukci, co by bylo, kdyby bylo. Mě by ještě spíš zajímalo, věřím, že i diváky, co je zatím, proč by toto, jestli předpokládám, že to je tak, jak říkáte, proč mě nedochází, že by to nevěděli ti naši představitelé, proč by to dělali, jako to bude mít nějaká střeva. A
1: já myslím, že ta pravda může být velmi prozaická, je to submisivita, je to neznalost, je to neskušenost, oni se posadí proti velmi silnému zahraničnímu partnerovi a v podstatě mu odkývou jejím prosazovaný text. Mimochodem paní ministryně říkala, že prosadila mnohé české zájmy, mě by strašně zajímalo, které ustanovení to jsou, protože my jsme tu dohodu četli mnohokrát a nenašli jsme tam vůbec nic, co by odpovídalo něčemu jako prosazení českých zájmů. Já teda tímto vyzývám paní ministryni, aby skutečně položila na stůl výsledky toho vyjednávání nejen ve formě jaksi hotového textu, ale aby nám osvětlila, v čem jaksi byla tak neústupná a prosadila do smlouvy české zájmy. Já se obávám, že v ničem, že to jsou jenom prázdné řeči.
0: Nemůže to být tak, že tím zásadním českým zájmem je prostě jednoduše naše bezpečnost?
1: Ale nepochybně ano. Já říkám pořád, pokud padne jaksi bezpečnostně politické rozhodnutí o základnách, tak prosím, ale buďme upřímní a vyjednejme kvalitní dohodu. Přeci pokud nám někdo bude garantovat bezpečnost, tak to neznamená, že my ohrozíme české zájmy v podobě jaksi soukromých zájmů, v podobě náhrad škod a podobně. To jsou všechno klasické, řekl bych, právní situace, které mohou nastat. Já přeci nemůžu diskriminovat české subjekty jenom proto, že tady je nějaký větší zájem na zajištění bezpečnosti. Ano, pokud tento zájem je a na tom politická shoda nechce uzavřet dohoda, ale buďme upřímní, řekněme, v čem ta dohoda spočívá a vyjednejme dohodu takovou, aby nemohla diskriminovat nebo ohrozit či omezit české zájmy a českých subjektů. Podívejte se článek 12 a 13. My v podstatě plně vyjímáme z trestní jurisdikce americký vojenský personál a v článku 15 dokonce říkáme, že pokud americký vojenský personál způsobí na území České republiky nějakou škodu, tak ten poškozený se nemůže domáhat její náhrady soudně. To soudní řízení bude vyloučeno a náhrada bude poskytnuta jen podle uvážení americké strany.
0: Předpokládám, že ta smlouva ještě musí být ratifikována v poslanecké sněmovně. To znamená, až potom začne platit. Je možné, že se kolem toho strhne něco ve sněmovně? Že to prostě neprojde?
1: Já bych byl velmi rád, kdyby sněmovna jaksi prokázala svoji roli a dostála své roli zákonodárného suveréna a začala se zajímat o konkrétní ustanovení této smlouvy. A pokud jsou tam zásadní chyby, skutečně právní chyby, tak by se měla sněmovna pokusit je odstranit. A to se může dít dvěma způsoby. Nejlepší způsob by bylo jaksi tuto smlouvu odmítnout a zavázat českou exekutivu, vládu, aby vyjednala jiné nediskriminační lepší podmínky. A pokud tedy jaksi k tomu nebude vůle či odvaha, či dostatek zkušeností či znalostí, pak by mělo být přijato nejméně určité interpretační prohlášení této smlouvy, a to z obou stran, z americké i české, které by některé sporné body, o kterých tady hovořím, vysvětlilo.
0: Pane doktore, vy, co by muž praktik, to znamená diplomat na jedné straně, na druhé straně právník, vidíte nějakou souvislost třeba té americké smlouvy s tím, že za pár dnů nebo za pár hodin náčelník generálního štábu upozorní veřejnost, že je dost možné, když to řekneme velmi decentně, že ta válka na Ukrajině bude pokračovat, naopak se promění ve válku Rusko na to a my v ní budeme hrát od prvého počátku nějakou roli. Je to možné, že ty dvě věci souvisí?
1: Podívejte, pan Řehka je voják. Jeho popisu práce je do značné míry strašení veřejnosti válkou, protože to je náplň jeho činnosti a on jako voják asi musí být připraven na veškeré scénáře. Ale slovy klasika, úlohou politika je udržet všechny strany u jednacího stolu a armádu v kasárnách. Takže pokud to říká pan Řehka, ano, já to vnímám jako prohlášení vyplývající z jeho pozice, ale úloha politiků by měla být zcela opačná. To znamená vyloučit jakoukoliv možnost, že bychom se dostali do té fáze, kterou můžeme nazývat válkou.
0: Vy si opravdu myslíte, že voják má za úkol strašit veřejnost? Já žiju naivně v tom, že voják má za úkol nás případně bránit.
1: Já jsem v tom žil také dost dlouho. Do té doby, než jsem slyšel vyjádření, že jsme ve válce, že vedeme válku s Ruskem, že válka může v podstatě každým okamžikem přejít do horké fáze a podobně. Tohle to už je za rámec vyjadřování v civilizovaném demokratickém státě. Notabene není to pravda, my žádnou válku s Ruskem nevedeme. Myslím si, že úloha politiků by měla být spíše krotit vášně a přispívat k mírovému řešení a pan Řehka jako voják nechci říkat, co chce.
0: Dobře, ale mohou mít ty dvě věci souvislost? Americká smlouva na jedné straně a to, řekněme, brutální vyjádření pana Řehky.
1: Může to mít souvislost, ale co mě teda nesmírně vadí, co mě vadí jako právníkovi, jako demokratovi, jako občanovi tohoto státu, že včera, tuším, se uskutečnil seminář na půdě poslanecké sněmovny, kam přijde ředitel BIS pan Koudelka a říká, co si v tom smyslu, že ten, kdo vystupuje proti této smlouvě, je ruskou pátou kolonou. No pro boha, takové vyjádření skutečně nepatří nejenom na půdu jaksi zákonodárného sboru, ale na vůbec do demokratického státu. Co chtěl pan Koudelka poslancům říci? On je chtěl varovat, on jim chtěl vyhrožovat, že pokud se budou na něco, nedej Bůh, v parlamentu ptát, či chtít tuto smlouvu vylepšit, tak budou nazváni pátou kolonou a BIS si na ně posvítí. Tak toto máme chápat.
0: No tak pan Koudelka má to americké vyznamenání, tuším, ne? Tak jak říkáte, že voják má za úkol strašit, tak třeba má pan Koudelka tento úkol. To asi nejde vyloučit v této chvíli, ne?
1: Jak si vytvářet nátlak na poslance a senátory? No tak nedej Bůh, pokud by jaksi kdokoliv, nejenom pan Koudelka, měl takovýto mandát, aby v podstatě zajistil, že parlament nebude rozhodovat podle svého vědomí a svědomí. A já neříkám nic jiného, než to, že já chci mít se spojenci kvalitní smlouvy. Amerika je naším spojencem a já chci mít s Amerikou kvalitní smlouvy. Já nechci prostě, aby prošel právní paskvil, aby prošlo něco, co může ohrožovat skutečně zájmy českých subjektů.
0: Znovu, jak si vykládáte teda ty kroky pana Koudelky? Vy to vidíte skoro jako nátlak, říkáte na senátory a poslance, tak taky to bude mít nějaké opodstatní nějaký vnitřek, nějaká střeva.
1: Já nechci ani domýšlet. Ten vzkaz v podstatě je velmi jednoznačný. Jestliže nazývám každého kritika této smlouvy ruskou pátou kolonou, no tak přeci absolutně vymezují svoji pozici vůči této smlouvě a vůči České republice. Teď kdo jiný než tyto představitele, ústavní představitele by měli mít zájem na tom, aby Česká republika uzavírala kvalitní smlouvy. My přeci neříkáme, že Spojené státy nejsou naším spojencem. My říkáme jedno, jestliže jsou naším spojencem, tak by měli přesně chápat, co nás trápí, co nás bolí, co potřebujeme vylepšit.
0: Dobře, ale pan doktore, znovu jsme u toho. Pan generál Koudelka je šéfem BIS, to znamená Bezpečnostní informační služba. Zase jsme u toho slova bezpečnost, bezpečí. Jestli on třeba neví, si říkám já, co říká, protože je u zdroje a jde o bezpečnost občanů.
1: Ne, tady jde o demokratické schvalování mezinárodní smlouvy v zákonodárném sboru. Tady o nic jiného nejde. Jak si říci, že něco má takový význam, že já v podstatě můžu tlačit na poslance a senátory, že mohu obcházet poslance a senátory, no tak potom už bychom nežili v demokratickém právním státě. Tohle to je věc zcela nepřípustná.
0: Jaký je oficiální postoj vašeho pro k této záležitosti, tedy myslím tu českoamerickou smlouvu?
1: My se domníváme, že tato smlouva je zcela nadbytečná, protože naše závazky jsou výborně jaksi zajištěny celým smluvním paketem, který máme v rámci NATO. Pokud bychom měli definovat statut vojska základen, pak primárně chceme novelizovat úmluvu z roku 1951. A pokud již takováhle smlouva na stole, no tak ta smlouva musí být opravdu vyvážená. My si musíme zachovat suverenitu, my si musíme zachovat kontrolu nad tím, co se na amerických základnách děje. My musíme mít právo inspekce. My nemůžeme zavídat oči nad tím, že prostě nebudeme vědět, co se za této základny děje.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Naším hostem byl Petr Vacek.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klam na klimpr jenom pro nás.

co ty jsi měla ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. Každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem

dají pro nás tuhle píseň zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksevere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksevere, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksevere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat, Ksevere.
1: A jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksevere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. Aha. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu
1: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, to je Praha 5. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitra Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale to
2: tohle
1: schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo? No. No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: Jsme to byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí

0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten plán, co? Vidíte to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltín.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksevere. Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já nevím, to je takový nejhledanější terorista, to má k němu daleko tady náš. Ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
1: To jsem nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksevere.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
0: A ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte... Chtějí spravedlnost, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec.
0: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: nechci. I když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na ně musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak angažmá.
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, tak jsou lidi svině.

0: plácne
1: komunikační karty Xavere.
0: Trouba, no to je
1: komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá. Tak
0: já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvonit, jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
1: no.
0: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: jo, kače. To se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
0: jo,
1: cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
1: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: po celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, jak jste vážená, jste vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušný.
0: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
0: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
1: ono přejel normálně tím
0: Turek
1: Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík,
0: minister... Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už.
1: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás
0: Dobře,
1: opravdu.
0: ale pan Turek už měl brzdit
1: Neměl,
0: trošku.
1: neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová a jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
0: O
1: Jasně,
0: tak, pane
1: je,
0: Bauče.
1: Xavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová, jako kdyby...
0: A je, no, no, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
1: On je trošku hustej. A,
0: jako ne, zbabělec, ale, neřekl, to...
1: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
0: No formální.
1: A on... No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
0: No, no,
1: že si potrpí na formálnosti.
0: Ano.
1: On se chová takhle, prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale říkajte mu knedlí.
1: Teď je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane Hoče, já na
1: knedlík jsem... Tak je to takový věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak vy jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já
1: co?
0: Jsem taky knedlík. Ne?
1: Hm?
0: Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrovej, já jsem.
1: Nok.
0: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili,
0: tak
1: fajn.
0: Za Lipavského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že je blbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
1: Já jsem, Xavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy
1: nálepkuju. Nedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan... Lipavský.
1: Mastíku?
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady jsem musí psat
1: jasně, jako... Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, on napíšte, Jan, on Honza?
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo, tak si víte, jak si říká...
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Xavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako... Navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Tak je takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na co
1: ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit
0: Já jsem,
1: Václava
0: já
1: Moravce.
0: všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasný. No.
1: Tomáš Sova, Wiltonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
0: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A pan Xaver má
0: super účes.
1: Kostky, nebo? A hosty.
0: Má super jednoubky.
1: Stejničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoubky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct,
1: se máte, několikrát, Xavere,
0: takzvané utopence.
1: Jo. Tomáš Sová, Wiltonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já nejsem, jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hoďo, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec, Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Wilsonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Ksavere, teď jde o všechno.
0: Teď, tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště.
1: Já
0: shledanou.
1: Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku, takže se mnou ve studiu, jako vždycky sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, takže vidíme, že to ještě nestačilo, neboli hnutí stačilo, jehož volební lídriní a hlavní tváří je Kateřina Konečná, současně šéfka komunistů, oznámilo své volební lídry a vyráží teda do svých druhých voleb po tom úspěchu v eurovolbách, kdy Kateřina Konečná udělala dva mandáty v Evropském parlamentu, tak nyní vyráží do sněmovních voleb a určitě to bude jízda, protože jednou z volebních lídriní je i naše asi, já bych řekl, nejznámější volební lídrině, a sice Jana Bobošíková.
2: Volkrovského typu, protože vším, čím byla, byla ráda. Já se právě chci hodně pověnovat tomu, komu to udělá vrásky a na koho vlastně Jana Bobošíková je nasazená. Co je vlastně ta její mise? A aby tam byl takový trošku i morální rozměr, tak obecně se podívám na všechny ty naše volební rodiny, které nám teďka naskakují do toho sněmovního klání, a vysvětlím, že to není dobře, že zlatý partnerství a hlavně nepřekvapovat se.
1: No, já bych měl jenom radu pro Kateřinu Konečnou i vlastně oficiálního šéfa platformy Stačí Daniela Sterzika Vulgo Vidláka. Po tom, co jste angažovali Janu Bobošíkovou, všude, kde kudy chodíte, dívejte se zpátky, ohlížejte se přes rameno, protože Jana Bobošíková ráda přebírá různá politická hnutí a strany, za které kandiduje. Pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my si toho vážíme.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, já bych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moc chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální, to se může stát opravdu jedině za Petra Pavla, jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle a tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit k tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to byla jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again.
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
2: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude. Samozřejmě, že bude. No. My budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako Euro

0: ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu, a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim si z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někdo jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm-hmm. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny, a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Čemu jsou, pane Kovando, dobrá data Eurostatu? Co na tom visí?
1: Eurostat se snaží, aby ta data byla mezinárodně srovnatelná. Ono to samozřejmě není vždy možné, protože ty země se liší v řadě věcí i v tom ostatně samotném statistickém zpracování dat, jaké historicky používají třeba kategorie statistické. Není to opravdu jednoduché, ale Eurostatu jde o to, aby ta data byla mezinárodně v rámci Evropské unie srovnatelná. A Eurostat v tom svém textu, kterým doprovodil ta data, o kterých nyní hovoříme, tak prostě to pokládá jakoby na novou věc, že v České republice prostě ty ceny vzrostly nejvíce, uvádí jako druhé, tuším, Rumunsko, pak Lotyšsko a nijak neříká nikde v tom doprovodném textu pozor, je to jiná metodika, nebo ta data nejsou srovnatelná mezi zeměmi. On prostě mlčky implicitně tam jakoby říkal, že ta data srovnatelná jsou a že tedy je to jeho ta klíčová snaha. Proto ostatně Eurostat existuje, aby se jaksi sjednoceně podávala data za celou Evropskou unii. To je klíčový důvod jeho existence, aby ty země měly srovnatelná data, aby to nebylo tak, že každá ves jiný pes, nebo každý pes jiná ves, protože pak samozřejmě se ztrácí přehlednost. A Eurostatu jde o to, aby ta přehlednost byla. A o to závažnější je pak samozřejmě, když s ním polemizují politici, protože to zavání tím, že prostě si plní nějakou svoji politickou agendu a je to vlastně i poněkud nebezpečné, pokud vlastně střílí od boku. Já teď nechci říkat, že ty statistici se nespletly, nebo že tam není nějaká věc, o které já třeba nyní nemám povědomí, ale přijde mi poměrně nebezpečné, když pan premiér takto kritizuje úřad bez hlubší znalosti věci, troufám si říci, protože to podrývá jaksi důvěru veřejnosti občanů v stát, v jeho statistické úřady. No a příště se může někdo objevit, teďka je populární používat slovo dezinformátor, nějaký dezinformátor, a ten dezinformátor prostě řekne, až vydá Eurostat nebo Český statistický úřad nějaká data, tak on je zpochybní, ten dezinformátor, a řekne, ale to není pravda. Třeba vydá Český statistický úřad, že inflace je 8% a dezinformátor bude říkat, ale ona je ve skutečnosti 16%. A bude tímto mást veřejnost a pak se ho zeptají, a vy nevěříte statistickému úřadu? A on řekne, no, když náš pan premiér mu taky nevěří. Takže já v tomto spatřuji jaksi nebezpečí, že nyní vlastně to naopak tedy může tu takzvanou dezinformační scénu posílit a tímto se otevírá cesta k takovému posílení a otevírá i sám pan premiér, což já považuji za neúplně šťastné.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci.
2: Umělé inteligenci.
1: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že se někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
2: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Trump mění pohled českých politiků na Green Deal, pane Macinko. Plně za ním stojí už jen STAN. Teď nevím, jestli za tím Trumpem nebo za tím Green Dealem, ale jste tam na fotografii i vy.
2: No vida.
1: Ještě než jste zubnul.
2: No, ještě než jsem otěhotněl.
1: Ještě než jste otěhotněl, surogátně.
2: Z mýho pohledu, no, surogátně.
1: No tak podívejme, jak se časy mění. Co bylo, už tu není.
2: Co bylo, už tu není, kam vítr, tam plášť, že jo. To je jasný, no. Ale je hezké, že ten STAN pořád drží tu svoji zelenou basu. To je správně, aby lidi viděli, že jestli je někdo dneska u nás zelený šílenec, který nám chce zničit průmysl a ekonomiku, znásilnit školství, bankovnictví, daňový systém, prakticky úplně všechno, jenom kvůli tomu, abychom za 500 let neuhořeli, tak je to Vít Rakušan, hnutí STAN, Danuše Nerudová a tak dále. Takže
1: to je hezké,
2: že oni ten Green Deal tak podporují, protože taky se děje, sledujeme, ty volby jsou před námi a je vidět tamhle sice nejlepší premiér, světový lídr.
1: Taky mu tam nedali moc hezkou fotku.
2: Ale to je jedna z jeho hezčích, řekl bych, jo, to on jako bývá i škaredší teda na fotografiích, to zase abych jako pochválil.
1: Tak hezčí, jo, tak...
2: Ale chtěl jsem říct, že jako řada těch lidí, kteří volili jako tady nejlepšího světového, tak jako už to prostě, se jim to trošku zajídá, ta možnost, jo, takový ty ODSáčtí voliči a... Někteří z nich právě koketují s tím, že by šli volit ten STAN. A já myslím, že tyhle lidi by všichni měli vědět o STANu, že to je právě zelená, progresivistická politická síla, která chce zničit nám průmysl, chce nám vzít korunu, chce nám vzít právo veta a tak dále. Takže jenom aby ty lidi z té ODSky věděli, že v podstatě to, kam se posunul ten Fiala, a proč ho nechtějí volit, tak on se posouvá do míst, kde ten STAN je už dávno. Takže, ale je vidět, že Fiala už by taky měnil Green Deal, jo. Zajímavý, že ten Green Deal jako takový v podstatě svoje konkrétní obrysy dostal právě díky Petru Fialovi a jeho úžasnému předsednictví v Radě Evropské unie nebo v Evropské radě. V druhé polovině roku 2022, kdy potom přijel ten duchovní otec toho Green Dealu, ten pan Timmermans do Prahy a chválil toho Fialu a chválil to jeho předsednictví, že to bylo nejlepší, jo? Tak mě kdyby pochválil Franz Timmermans, tak asi tamhle skočím z toho okna.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: za pár roků vyhledá.
1: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet a

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Ty to pro ně byly šťastný časy.
1: Ksem. Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: A rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: A jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda. Ne.
2: Myslíte, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Tak... Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte? Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to již v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík... Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandr Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékačka bátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to...
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. Vy jo, vy byste si ho pochoval.
1: Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někdy dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo, sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mně tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bombonieru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavre, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte?
1: Jo.
2: Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysi nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, ne, všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady sedíte.
2: Týká, ty všichni kandidujou, tak ty známe, ale mě stačí tyhle k sebe.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavr, ne? To už nám
1: no,
2: řekl pan
1: nevím.
2: Premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci Térot, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, jak bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavre.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavre, ale dobrý.
1: Já bych si ale, to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?

0: ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no, fízl.
1: A nevíte, nepřednesu dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: V tom, no, v tom životopise.
1: To. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
1: Ano.
0: A on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
1: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vytilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, už asi ne.
0: Víte, kde je pan
1: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už
1: a to
0: nepokračuje.
1: Už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? To by byla
1: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
0: No.
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to, to
1: tarotní,
0: je.
1: No.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to nebyl, bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Pan tak Kapek. To byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
1: No to chápu.
0: Jo, tak to jenom,
1: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
1: A?
0: A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste gratis, snad, ne?

0: vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak
0: to není tolik, ne? Za tři písničky. Mimochodem, ne, nechcete, když... nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte tři, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik,
0: vytáhněte 20 euro a já vám
1: se,
0: zaspívám.
1: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako, jako ikony.
1: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za, to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No,
1: a to znám ještě alternativní jedno, tam z Brna.
0: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře, dobře.
0: Je to přisprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to,
1: to od vás čekal.
0: Nebudem no. To říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo.
0: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne, ne, ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když mě, na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký slib.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No co? Tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo? Hm.
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako
0: jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? No, no, ale já chci v profesorovi vidět to dobrý.
0: Ne? Co? Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do...
1: To jsem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se no, taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte, že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
0: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Xavere.
0: Jo.
1: To je možné.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
0: no,
1: takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď
0: jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko. Xavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Xavere. Zase
0: ne.
1: To, jo,
0: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Já jsem hrubý nacista.
0: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl ho má tak rád. Bernd,
1: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. No. Azalka Krušnohorská.
1: No.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: měli. Paní doktorka, to
0: probírali, no.
1: No, to se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: A
0: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo. Jo,
0: no.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak? Co?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zjel, když jsem mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to no. Mám. To mám.
1: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo,
1: jo.
0: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace...
1: Inflace není, Xavr. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lahát.
0: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem
0: zvědavý, napoznal.
1: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem...
1: Podívejte se na něj.
0: Na koho?
1: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chváčiky. Za chváčiky jsou ruský okupanti. Za chváčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No.
1: Dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na český rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral.
1: Já jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky k sebe.
2: Posloucháte Radio Xaver.

už se blýská na časy. Rozplyne se i nejčernější chmůr, jestli se nerozplyne, tak vám u kasy. Mademoiselle vrátí zpátky toho bůra, vyvězte fangle na tingle tang.

0: Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Macinka je lídrem motoristé sobě teď v těch nadcházejících volbách. No a pane Macinko, vzhledem k tomu, že volby komunální pražské, mimo jiné, že jsou za pár dnů, za pár hodin, tak mně připadáte podezřele klidný. Možná to bude tím projevem pana ministerského předsedy, že vás to uklidnilo, že jo?
1: To přece muselo uklidnit úplně každého, ne? Vy jste taky klidný v
0: tom. Já nikam nekandiduji, tak já jsem úplně v klidu.
1: Tak kdybych nekandidoval, tak možná bych taky nebyl klidný.
0: Tak povídejte, jaká je to teď? V této fázi pár hodin před volbami cítíte úspěch za dveřma?
1: Úspěch za dveřma se dá cítit, až když těmi dveřmi projdete a vidíte, jestli tam je nebo není. Takže my děláme všechno pro to, abychom toho úspěchu dosáhli a aby se nám podařilo v té Praze tady něco změnit a něco udělat. Vrátit zpátky ty nejhorší šílenosti, které nám tady byly zejména motoristům do cesty nakladeny tou současnou koalicí magistrátu.
0: Vy máte po celé Praze billboardy, kde je napsáno, nechceme žít ve městě napadeném Piráty. Nepřijde vám to cufil, pane Macinko?
1: Tak nepřijde mi to cufil. Ono, když to poměřujete s tím, že když si někdo pojmenuje svoji politickou stranu Piráti, no tak co je Pirát? To je jako, kdyby to mělo být vážně míněno, tak je to přece, to Pirát je vrah a loupežník, ne? Takže to by byla jako strana vrahů a loupežníků. Tak myslím, že tak dalece to Piráti jako nedotáhli, takže to berou jako nadsázku, ten svůj název, a proto my stejným způsobem jim oplácíme tu nadsázku a říkáme, že prostě nechceme žít ve městě, které Piráti napadli.
0: Před pár dny tady seděl váš kolega z kandidátky motoristé sobě, pan Pikora, a obsáhle nám tady a našim divákům vysvětloval, že vy, motoristé sobě, byste zavedli metro zdarma pro Pražany. Vysvětloval i ty ekonomické souvislosti, zatímco pan Ďuriš, bývalý ředitel dopravního podniku, tak tento vlastně odsoudil, říkal, že to není možné, ale pan Nacher, zas pro změnu z ANO, říká, že by celou MHD po nějakou dobu udělali zdarma. Takže jestliže se dostanete do vedení města, bude tady z toho všeho, z toho mixu nějaký průsečík, z čeho jste ochotni slevit?
1: Podívejte se, mě docela zaráží pan Ďuriš, který docela bych jako čekal, že člověk, který byl generálním ředitelem obřího dopravního podniku, tak bude znát data a výstupy ze svých vlastních výročních zpráv. My neděláme nic jiného, než jenom analyzujeme to, co tam oni píšou. To znamená, pan Ďuriš se trošku plete, když říká, já jsem ten rozhovor viděl a myslím si, že tvrdil o tom, že příjem z jízdného jsou 4 miliardy. OK. My říkáme, na území hlavního města Prahy je to asi necelý 3, 2,86 přesně. Ono je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik v rámci tzv. Pražské integrované dopravy má mimo Prahu ještě několik pásem, takže v rámci PID se dá dojet třeba do Pelhřimova. Ale my fakt neřešíme cestu do Pelhřimově. Takže to je jedna věc. 2,86 jednoduchým matematickým výpočtem je přesně 15,1% z 18,9 miliardy, což stojí celý dopravní podnik. 18,9 miliardy jsou kompletní náklady na celý dopravní podnik. Pan Ďuriš tvrdí, že to není 15%, může si vzít kalkulačku do ruky, spočítat si, kolik je 2,86 z 18,9. Jsou to data vyplývající z výroční zprávy dopravního podniku. Ale to je jedno. Já se nechci tady do toho úplně, nechci se zbytečně tady obouvat do pana Ďuriše, to je určitě slušný člověk. Jo? Druhá ale věc něco jiného. Ten dopravní podnik v důsledku toho, že jeho existence je postavená čistě na dotaci, téměř celý těch 85% jsou dotace. On není nijak motivován, aby prodával víc lístků, méně lístků, aby dělal lepší kampaň nebo horší kampaň. To je prostě relikt minulosti, který nemá tržní přístup, nemá obchodní přístup. Těm lidem je to jedno. A pan Ďuriš je v podstatě politikem nebo člověkem minulosti. My ale žijeme v moderním světě a žijeme v nějakém pokusu o tržní hospodářství a myslíme si, že stejným způsobem by se měl chovat i ten dopravní podnik. Proto jestli on sám tady říkal, že jako metro zadarmo by bylo výpadek 1 miliarda, tak my, kteří chceme, aby roční kupon stál 1000 korun, tak víme, že je to 1 milion ročních kuponů navíc. Dneska se jich prodá 1 milion krát 1000 je 1 miliarda. Takže když se jich prodá o 1 milion víc za rok, tak ten výpadek podle pana Ďuriše miliardový bude pokryt.
0: Tak chcete udělat?
1: No, dneska se žije v Praze 1,5 milionu lidí. 10 milionů lidí do Prahy přijede jako turisté. Ale prodá se 500 000 ročních kuponů. Ale teď se nebavíme o tom, že turisté z New Yorku, ty taky si mohou kupovat roční kupon za 40 euro. Ale bavíme se o tom, že tady prostě člověk z Brna jede 5x za rok do Prahy. Člověk z Českých Budějovic jede 7x do Prahy, z Ostravy, z Plzně, z Karlových Varů. Všichni jezdí do Prahy. Praha je centrem, Praha je, jsou sídlí v ní všechny instituce, sídlí v ní, je to centrum kultury, je to centrum sportu, lidé jezdí na koncerty, lidé jezdí na fotbal a tak dál. To znamená, lidi do Prahy jezdí a my si myslíme, že ten výpadek mají Pražanům zaplatit tito lidé, kteří do Prahy přijíždějí. No a jako, jak to udělat? Prostě sáhněte někomu na peníze a uvidíte, jak se rozpohybuje. Takže když my řekneme fajn, vy dneska, milí dopravní podniku, neprodáte ani 500 000 ročních kuponů, my chceme, abyste jich prodali 1,5 milionu, takže dokud to neprodáte, nedostanete žádné odměny. A uvidíte, že v březnu vám budou hlásit, že splnili plán na 120%.
0: No, rád bych tomu věřil, pane Macinko, ale ta původní otázka byla, jestli souhlasíte s tím, co říkal třeba pan Nacher, že by celá MHD byla nějakou dobu, po dobu krize, zdarma.
1: Já rozumím motivaci pana Nachera. Na druhou stranu, nemyslím si, že zrovna v jeho případě se on zavděčuje svým voličům, protože on v podstatě neříká nic jiného a já, když se dostanu s ním do nějaké debaty, tak ho na toto upozorním a požádám ho, aby to ještě přehodnotil. Protože nemyslím si, že zrovna pro jeho voliče, pro voliče hnutí ANO, bude přípustné, že zjistí, že Pražané dotují provoz MHD, že dotují tramvaje zadarmo pro každého opilého skandinávce, který sem přijede si užívat a dělat rozruch. Tento člověk je zvyklý na úplně jinou cenovou hladinu a tento člověk si má koupit okamžitě, když přistane na letišti, nebo součástí letenky, nebo součástí hotelového pokoje, nebo já nevím čeho, za 40 euro tu roční jízdenku. Protože může jet do Prahy 2x nebo 3x, bude mu platit. Ten člověk rovnou na letišti může za 40 euro vyřešit kompletně celou MHD a nemusí se o to starat. Toto všechno je extra příjem do rozpočtu dopravního podniku. Nemá to nic společného s životem Pražanů. Ale když pan Nacher nebo hnutí ANO, nebo ještě já nevím, kdo vyhlašuje, že chcou kompletně celou MHD zadarmo, vlastně omezí nebo vlastně zamezí tomu, aby ten dopravní podnik vůbec mohl nějaké peníze vybírat, tak pak je nutí k tomu, že prostě volič si bude myslet, takže já mám platit bohatým Američanům, bohatým Němcům, bohatým Rakušanům, bohatým západním Evropanům jízdu tramvají zadarmo. Ne, já myslím, že naše řešení je 1000 korun ročně, to je velmi symbolické. Děti zadarmo, čtyřčlenná rodina dneska utratí za roční kupon 10 000 korun zhruba. Naše řešení je, že utratí 2 000 korun. Je to velmi významná úspora. To znamená, ten sociální aspekt tam je opravdu značný. V tom se určitě zhodneme i s panem Nacherem. Ale zároveň nepřipravujeme pražský dopravní podnik o možnost vydělávat tady na těch turistech. A znovu říkám, do Prahy jich přijede 10 milionů nebo 8 milionů podle toho, jaká je doba, každý rok. Proč by pro boha každý 10. nebo každý 7. nebo každý 5. si nekoupil tu lítačku?
0: Pane Macinko, v okamžiku, kdy jste oznámili, že motoristé sobě budou kandidovat, ucházet se o moc na hlavním městě, jaké máte ohlasy od těch samotných motoristů, pomlčka řidičů, účastníků silničního provozu v Praze?
1: Nejenom v Praze.
0: Taxikáři třeba? Nebo...
1: Je to tak, že tyto lidé tuto iniciativu vítají. Jo, řada lidí, my teďka máme kontaktní kampaň, kdy prostě rozdáváme letáky v tričkách motoristé sobě v pražských zácpách a kolonách a ty reakce jsou opravdu vřelé. Já si nemůžu představit, že by v kolonách rozdávali letáčky piráti, to by možná došlo i na násilí. Jo? Ale takže ty reakce ze strany těch motoristů jsou skutečně vřelé. Je vidět, že lidé ve skrytu své duše v Praze žijící toužili potom, aby něco takového vzniklo. Takže teďka vlastně my jsme jim vyšli vstříc a udělali jsme to. Na druhou stranu musím teda ale taky říct, že se to netýká jenom motoristů z Prahy, že tato iniciativa přesahuje ty komunikační šumy pražský i mimo Prahu do celé republiky a mně se hlásí lidi z Hradce Králové, ze Strakonic, z Mostu Solomouce a tak dál. Prostě u nás je to taky na houby, všude samá třicítka, ubírají pruhy, zbytečný cyklostezky, nikdo po nich nejezdí, cyklopruhy na silnicích. My vám tady uděláme buňku, prostě pojďme udělat motoristé sobě. Takže nejenom velmi pozitivní odezva od motoristů pražských, ale i od motoristů českých.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
3: Zdravím tě k sebe.
2: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
3: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
2: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
3: A konec konců i Krampolovi.
2: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
3: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní Haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené, prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
2: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
3: Dobře.
2: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
3: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice, ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
2: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
3: Samozřejmě, že ne.
2: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
3: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
2: Ty si myslíš?
3: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
2: Ano, doufám.
3: Nikoli jako prognózu.
2: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
3: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
2: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
3: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
2: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tom to myslíš?
3: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
2: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
3: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
2: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
3: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
2: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
3: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
2: Nechtěla, nakonec se spojila.
3: Nakonec se spojila, měli rozum.
2: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
3: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
3: Tak Pavel Blažek je

0: se na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako

0: celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: A teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj. A protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, a ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslíš, že je to furt Joe starý. Co?
2: No, já nevím.
1: Mně to tak připadá.
2: Myslíte?
1: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
2: On podřízený?
1: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, pojďte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
2: A?
1: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Pojďte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
2: No, tak prosím vás, ale to mi, díval jste se na, ten, na tu ceremonii?
1: Díval, mně se ta ceremonie samotná líbila.
2: Na tu oraci?
1: Mně se to líbilo fakt. Teď nemluvím, vlastně i projev, ale ten, ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková, není moc patetická, ale je vlastně taková hezká, dobře se na to koukalo.
2: A projev?
1: Je důstojná.
2: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
1: Projev jsem až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snažím o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
2: Vy jste indoktrinovaný.
1: Totálně, Xavere. No jsem popilej úplně
2: tam. Tak já vám příště tady dám místo Ukrajiny, vám dám Doníka.
1: To bych vás. Můžete?
2: No můžu, no.
1: Jo?
2: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré dobré heslo povaleči z kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
1: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil?
2: Nevím.
1: U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
2: No ale já nevím, pane Holče. On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
1: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
2: Nenašel.
1: No a tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
2: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
1: Jo.
2: Tak tady by, kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
1: A to vám vymýšlí už, ne?
2: Jo, ale...
1: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano, bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten můj ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala. No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy Vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo? Jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo? Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měly aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona

0: Ne, tak Bobošíkovi, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Žichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní, ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, že to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás

0: mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
1: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
0: Mě nebaví hudebně.
1: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že je daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
0: Americká klidně.
1: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
0: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
1: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
0: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
1: No jasně, protože
0: máte
1: ten...
0: to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
1: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
0: Zaspíváme si nakonec.
1: Ne, zaspíváme. my jsme schodili celý
0: třeba,
1: pořad.
0: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Díky za pozvání, Ksavere.
0: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov. Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste v několika rozhovorech vysvětloval, že se vám také nelíbí ty cyklopruhy, cyklostezky, vůbec uzavírky v Praze a způsob, jakým se vlastně renovuje ta dopravní infrastruktura. Ale řekněte nám, v případě, že se vám podaří přetavit to úsilí na pozitivní volební výsledek, tak to nebude jenom doprava, o čem budete rozhodovat, hlasovat. Zdravotnictví, školství, výstavba. Co ještě z toho vám je blízké? Protože vy velmi často vlastně primárně mluvíte o té dopravě, ale život v Praze není jenom doprava. To je také například dotace divadel soukromí. To by mě třeba zajímalo.
1: Dotace soukromí divadel?
0: No to jsou takové, to nevíte?
1: No to si zjistíme, jestli soukromá divadla jsou dotována a jestli nějak moc, tak to by se nám moc nelíbilo.
0: A to ještě zatím neřešíte tyto věci?
1: Já jenom k té původní otázce, ale dostanu se i k tomuhle. Já mám fakt radost, že se mně podařilo přesvědčit fakt kvalitní lidi k tomu, aby udělali úplně, aby si zničili život. Vůbec to nemají zapotřebí a šli a vstoupili do politiky. To znamená, a to nejsou lidi teda jenom dopravního typu. Jo? Já už, vy jste tady měli pana doktora Pikoru, což je špičkový uznávaný český makroekonom, kterého já bych rád viděl v pozici jistého ministra financí Prahy, protože žádná jiná strana nenabízí takto kvalitního erudovaného ekonoma, který je schopen uvažovat v makročíslech ve stovkách, v řádu stovek miliard korun ve výhledu na 10-15 let se započtením inflačních tlaků a se znalostí predikcí různých třeba měnových politik, různých bank nebo pohybujícího se dobře na finančních trzích a trzích dluhopisů a tak dál. Žádná jiná strana takového člověka nemá. Bohužel se dneska dostáváme fakt do krize a když je dobrý počasí, tak fajn, může ty finance řídit pirát. My můžeme zavracet oči, že to je Sodoma, Gomora, hrůza a běs, jenomže nic moc tak nepokazí. V momentě, kdy se dostáváme do vážné, obrovské, bezprecedentní krize, která může mít zásadní dopady na stovky tisíc lidí v Praze, tak potřebujete dobrého hospodáře. To znamená, po dopravě a po tom dopravním leitmotivu, který mají motoristé, další věc, kterou máme velmi silně akcentujeme, jsou městské finance. Pikora. Aby nezůstalo jenom u něj, tak další, kterého mohu vypíchnout, je člověk, kterého jsem si vypučil na hostování ze strany pana Reichla, a to je pan doktor Marek Zeman.
0: Jdete na to ze široka, teda tu odpověď. No, ale
1: a Marek Zeman je zase uznávaný klíčový expert na zdravotnictví. Byl to přece jenom dlouholetý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To znamená, pakliže má někdo v Praze mít nějaký vhled do sociální péče a zdravotnictví, no určitě než jakýkoliv pirát, je to pan doktor Zeman, který řídil léta velkou nemocnici o několika tisíci zaměstnanci.
0: Vy jste na ty piráty úplně alergicky. Já to na vás vidím.
1: Tak když tady 4 roky žijeme ve městě, který napadli, tak já se chci osvobodit.
0: Já tomu rozumím. No ale zase máte opravdu pocit, že pod vedením Pirátů to město je tak v katastrofálním stavu? Objektivně?
1: Je objektivně. Prostě podívejte se, jak vypadá pražská plynárenská. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva. To je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit a ten člověk dosahoval 1,5 miliardy a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend.
0: Dobře, dneska, to dílčí chyba třeba, kdybychom...
1: No tak jako dílčí chyba, je to taková dílčí chybka, která znamená, že z 1,5 miliardy plus si do roka a do dne dostanete do 6 miliard minus. A pozor, největší absurdita, to podtrhuje tu absurditu to, že dneska se uvažuje, dramaticky nahoru letí ceny energií. Uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou. A to je pražská plynárenská, která je 6 miliard mínusu. To znamená, na co sáhne Pirát, tak to prostě přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tu energetickou krizi tady máme na pořád. Takže to je jako, to není taková dílčí chybka, no možná dílčí, ale tak bych to viděl ve všem. Podívejte se doprava, jak vypadá.
0: Pane Macinko, s kým jste vy, motoristé, sobě ochotní tvořit koalici?
1: Tak zaprvé teda...
0: Už víme, s kým nejste teda, to jsem pochopil, na co sahne zaprvé Pirát.
1: Zaprvé teda musím říct, že opravdu naší ambicí je podílet se na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. To říkáme naprosto otevřeně a jdeme do toho s tím. Není to žádný protestní pokus, je to opravdu pokus vzít ty věci zpátky do nějakých racionálních rukou. Druhá věc, která k tomu můžu říct, je, mně se podařilo ověřit, že máme skutečně široký koaliční potenciál na základě toho, že do doby, než jsme my vstoupili do hry, tak Praha byla odsouzená k tomu, že zažije úplně ty nejnudnější volby v historii. Kdy na jedné straně jsme slyšeli, že za nás bude líp, na druhé straně jedině my zlepšíme Prahu. A už to celé vypadalo, že prostě to bude o takovýchto bezobsažných prázdných floskulích.
0: My jsme zatím do toho vstoupili
1: a najednou díky motoristům všichni řeší, že chtějí taky tu jednotnou parkovací kartu. Najednou všichni řeší, že taky se jako může dramaticky zlevnit a přiblížit lidem MHD. Najednou všichni řeší, že ty cyklopruhy jsou na nic a že by se měly zrušit. Dokonce už i Hlaváček to někde říkal. Jo? Viděl jsem článek na nějakém velkém serveru, kde psali, že motoristé sobě děsí pražské politiky, všichni naraz slibují vyřešit cykloteror. Takže ono vidíte, že ty politici v podstatě volí program motoristů sobě a tím, kdo ho volí, tak ukazuje, naznačuje, že my jsme pro ně přijatelný partner v rámci nějaké koaliční diskuze. No, nevím.
0: Neobáváte se, pane Macinko, že je zhoubné a nebezpečné pro každého z nás říkat takové to a pak jsem přišel já a něco.
1: Jenomže ono to tak fakt je. Prostě my už jsme, ale to je taky důvod, proč jsme to udělali. Já jsem čekal celou dobu, že je tady nějaká pravicová strana, která bývala kdysi nejvýznamnější politickou silou v této zemi a která ten svět snad vidí nějak racionálně, přijde a bude hrát tato klíčová důležitá témata, protože doprava je téma číslo jedna v Praze. Ať si říká Pirát, co chce, je to téma číslo jedna, které zasahuje stovky tisíc lidí. Jenomže pak vidíte, že jako vidíte titulek v dubnu, prostě pan nějaký člověk z ODS říká, zrušíme cyklopruhy. No tak Macinka tleská, říká bezvadný, víme koho volit. Jenomže o 3 týdny později, protože ODS má taky svého koaličního partnera, což je taková nazelenala salóní elitářská stranička TOP 09, a ty nejsou úplně motoristická strana, takže zřejmě po diskuzi v rámci koalice potom vidíte, že ten stejný kandidát za ODS říká, že cyklopruhy do Prahy patří. A teď si říkáte, no tak já nevím, komu mám věřit. A v ten moment jsem řekl, dobře, kašleme na to, uděláme motoristy, protože my ten program si dáváme rovnou do názvu, my nepotřebujeme ho nikde uhejbat, my mu dostojíme, není to žádná šaškárna, na rozdíl od těch Pirátů, protože oni kdyby dostali svému programu, tak jsou vrazi a loupežníci, my jsme motoristé a my chceme řešit tady ty věci. Nemáme to za co vyměnit, takže nám v tomto lidé mohou věřit.
0: Jak jste schopni nebo ochotni vyjít s tou stranou pana Čižinského?
1: No tak pan Čižinský a ta jeho strana ty považujeme za vyloženě za hlavní strůjce toho dopravního teroru, který je tady na nás páchán. To jsou ti lidé, kteří řeknou, někdy bude obchvat, tak teď zavřeme nábřeží. Někdy budeme humanizovat magistrálu. Jako člověk, aby měl strach, že při procházce na Václavském náměstí dostane klíčovou encefalitidu. Protože tam prostě bude les a park.
0: Jako. Takhle, jo.
1: To opravdu ne. To jsou lidé, kteří dávají přechod prochodce na klíčovou páteřní komunikaci, kterou je jediná severojižní cesta Prahou, a to je magistrála. A oni tam dají přechod prochodce v místě, kde je podchod, a ten podchod chtějí zasypat.
0: Chtějí zasypat?
1: Chtějí zasypat podchod u muzea. Doufám, že to není pravda.
0: Zasypat čím?
1: No já nevím čím. Zrušit podchod. Aby lidi chodili prostě a říkají, přece nebudeme cpát lidi do podzemí. Prostě papaláš neujde jednu minutu podchodem. Ale tam nahoře jezdí stovky tisíc aut a když je zastavujete, tak je to víc emisí, víc splodin, když prostě brzdí, tak ty brzdový systémy taky něco do toho vzduší vypouštějí. Je to, špička se tím prodlužuje dopravní, omezuje to celý život, prostě blokuje to celou Prahu.
0: Pane Macinko, o vás je známo, že jste po léta blízkým spolupracovníkem Václava Klause, dokonce někde jsem četl tiskovým mluvčím, a institutu Václava Klause, ale on je takový pan prezident rezervovaný k vašim motoristům sobě. Jak je to ve skutečnosti? Radíte se s ním? Podporuje vás?
1: Neradím se s ním.
0: Škoda možná, ne?
1: No, možná jo, ale opravdu toto je můj projekt, který já mám od začátku jasno v tom, jak ho chci dělat. A já jako neříkám neradím. Radím, tak samozřejmě pracuju s ním, jsem jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, takže samozřejmě, že se o tom bavíme, on mi vyčítá, proč nic neděláte, proč tady jste, proč nerozdáváte někde letáčky a tak dále. Takže on to jako lidsky možná má třeba obavu, že nedělám dost nebo tak, a takže to, ale jinak já, když jsem ten projekt oznamoval, tak těsně předtím jsem mu ukázal tiskovou zprávu, kterou chci vydat, ale to bylo několik hodin třeba předtím, jo. Takže já, to je můj projekt a já prostě si to chci udělat opravdu po svým. Chci si to vyzkoušet, že buď to ten můj pocit z toho je správný a budu slavit za několik desítek hodin úspěch, že jsem, a potvrdí se mi to, že jsem to věděl správně.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
4: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
3: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
4: Skoro okolnosti předseda a první místopředseda, místo takže předseda, nejlepší z nejlepších.
3: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
4: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň Vrásky. A co na to Petr Pavel?
5: Posloucháte rádio Xaver.

zvedla kolena. Harley náhle vyrazil, jak kráva splašená. Zastavil až u lesa a tam tiše zdech. Obrátím se, slečna už je na zádech. Odhalila po prsí, nic to nebylo. To moje máňa mívala každou přes kilo. Nakopnul jsem Harleje a hurá do chebu. Nebo na tu svatbu.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách. A víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohly získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat.
2: Mm-hmm.
1: Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tuna zbrojení a tuna války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?

0: zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála, ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
0: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

a neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku z

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, předpokládám, že jste zaregistroval v dnešní Mladé frontě článek pana Petra Druláka. Nebudu předstírat, že už jsme to před vysíláním trošku nakousli a myslím, že do toho pan Drulák jde velmi odvážně, protože on se tady vyrovnává mimo jiné třeba s tím do vzduchu vyhozeným, bohužel, plynovodem. Říkám to dobře? Nord Stream. Ano. A tak, abych to... Co si o tom myslíte? Myslíte
1: tak
0: si,
1: že... Zaprvé, Xavere, teda samozřejmě mě jako pošťuchujete, protože na té stránce jsou dva texty, jeden je Drulákův a druhý je můj a vy chválíte ten Drulákův, no tak to je jasný, že to očekáváte, že já budu replikovat.
0: Ale... To jsem vám chtěl na závěr pochválit do hodinky, neudělám to dneska, pane prezidente.
1: Ne. Já jsem si ten Drulákův článek přečetl a přichystám se, dneska jsem to kolem toho Orbána všechno nestihl, že mu pošlu hned zítra ráno mail, kde mu budu velmi, velmi za tenhle ten článek chválit. Takže já myslím, že to je první a jediné, co jsem já viděl, vážné zamyšlení nad tím, kdo asi chce rozbíjet Nord Stream, kdo chce rozbíjet plynovod, kdo má důvod udělat. Drulák to označuje za válečný čin.
0: Prostě... Ano, on tady dokonce píše, že útokem na rusko-německý plynovod rovněž dochází k rozšíření vojenských akcí mimo ukrajinské bojiště.
1: Ano, takže on vlastně... jsou velmi hezká slova. Já to mám potrhané u sebe. Takže Drulák prostě je bystrý analytik a klade otázky, které by si normální seriózní novinář zabývající se tímto oborem měl okamžitě klást. Prostě pro koho? Kdo může mít na tom zájem, aby se tohleto stalo? Kdo chce definitivně torpédovat jakékoliv plynovody a ropovody a tak dále? Kdo chce dál vyšponovat absenci dodávek energie z Ruska sem, kdo chce vyšponovat, kdo údajně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energie, ale současně poškozuje plynovod, takže přímo způsobuje, že ty ceny budou růst více než dosud. Nevím, no, on si klade několik otázek, kdo to může být, on si seriózně klade nejdřív otázku, jestli to může být, jestli si vzpomínám na ten článek, jestli to může být Rusko, jestli by to mohlo být v jeho zájmu si rozbít, bombardovat svůj plynovod. A dospívá k závěru, že sice jim nevidí do duše, ale že se mu to zdá dost nepravděpodobné, že by to mohlo být Německo, klade si otázku a tak dále. No, samozřejmě dokonce si odvažuje říkat, jestli na to nemůže mít zájem USA. Já doporučuji každému tenhle Drulákův článek si přečíst.
0: Je to další level té války?
1: Je to něco, co je pro mě dalším krokem, dalším tahem. Ne jenom zpráva z bojiště, jestli Ukrajinci dobili zpátky kus Chersonu nebo něčeho, ale je to tah jako jinou figurkou najednou na té složitý šachovnici.
0: Máme se, pane prezidente, obávat jaderné války? Co myslíte?
1: Nevím, nechci dělat hloupého, protože a prognozovat něco, co se za pár dní může ukázat jako hloupost. Já bych si také 21. února nemyslel, že Putin udělá větší krok, než že ta obsazená území Doněcka, Luhanska neobsadí. Taky bych při rozhovoru tady řekl, že myslím, že ne. No, stejným způsobem mám sklon říct, že myslím, že se nemáme obávat jaderné války, ale nechci dělat špatného proroka. Myslím, že ne, ale nevím, co bych k tomu lépe řekl.
0: Před pár dny definitivně skončily senátní volby. v naší zemi, týden předtím volby komunální. Jak slyšíme od lídrů politických stran, všichni vyhráli.
1: Všichni vyhráli, to je bezvadný. No, to je zajímavé, že to je taková divná hra, že se nedá definovat vítěz. Takový hry by měl být i fotbal a basketbal a tenis. Jo. Že ty jsou zbytečně přesný, ten počet gólů je jasný, nebo košů střelených. A tady to nějak v té politice neplatí, bohužel.
0: Kdo, pane prezidente, vyhrál a kdo prohrál?
1: No tak prohrál volič mého typu. Já jsem tam žádný svý koně neměl a taky oni nevyhráli, ty, co jsem neměl. Takže já lidé mého typu asi nemůžou být nadšený. No. Takže samozřejmě, že ty volby mohly být tím s tím signálem o tom, co si průměrný nebo standardní volič myslí o jednání vlády, i když o tom ty volby nebyly, nevím. Lidé dali evidentně najevo v komunálních volbách, že buď jim o vládu vůbec nejde v těch volbách, anebo že pořád ještě jejich souhlas nebo nesouhlas s vládou nepřekročil známé meze, hranice a postoje, k žádné revoluci nedošlo.
0: Překvapila vás ta kampaň? Byla mírná, nebo byla ostrá, nebo byla nemastná, neslaná? To, co se odehrávalo předtím?
1: Nevím, nemůžu to říct. Ani jsem si jí moc nevěnoval, té kampani teda, jo. A nedovedu to říct.
0: Vaše bývalá kolegyně z ODS, paní Mirka Němcová, například nazvala dámu, která kandidovala na Vysočině proti panu Vystrčilovi, tak ji nazvala štanglí salámu.
1: To jsem neslyšel. To je no,
0: tak
1: určitě
0: to
1: pomluva nějaká.
0: To není pomluva, to je holý fakt, pane prezidente.
1: Ne, tak já jsem v jistou chvíli Němcové viděl nějakou politickou šanci, ale to už tak asi 15 let tento pocit nemám, takže já vůbec nerad bych komentoval její výroky, ale tohle je výrok hloupý a zbytečný a nevím, co tím prostě sleduje, nemám
0: no, no není to ta proklamovaná politická slušnost?
1: To bude asi ta politická slušnost, že existují určitě hrubější výroky než tangle salámu, tak v tomto smyslu asi je to výraz slušnosti.
0: Překvapilo vás, pane prezidente, že celé to Spolu a Občanská demokratická strana nakonec nestaví žádného prezidentského kandidáta. Vy jako otec zakladatel ODSky přece musíte, promiňte, já to jenom dořeknu, musíte si klást otázku, kam ta strana za ty roky došla, že nakonec nemá svého kandidáta na prezidenta. O čem to svědčí?
1: Tak já vím, že nemá svého kandidáta, nebo chápu to, že nemá svého kandidáta, ale myslím, že nějaký zřetelný kandidát tady prostě bohužel není. Je kandidát, který by měl nějakou evidentní minulost, který je nositelem nějakých ideí, postojů, v podstatě všem známých postojů, který by měl nějaký respekt v zemi, sice hromadu odpůrců a příznivců, ale jako aspoň, že by byl těžkou váhou té politiky, tak mám strach, že nikdo takový u nás prostě není a tím pádem pro všechny ty politické lídry je to dost blbá úloha, že oni budou navrhovat nějakou lehkou váhu, ta velmi prohraje a jejich voličím řeknou, vy jste hlupáci, vy jste nebyli schopni sformulovat kandidáta, tak pro ně je lepší říct, že nechme lživě, falešně říci, my nebudeme s žádným kandidátem, lidi si vyberou. No, to je prostě takový, a říkalo se tomu obezlička za komunismu, jestli ještě někdo pamatuje na tohleto slovo, tak to je takový únik od zodpovědnosti a v tím se vyznačují dnešní politický lídři, ano.
0: Takže je to nedostatek lidí, nebo je to vlastně nějaká taktika?
1: No tak, protože nejsou pro ně zřetelní jedinci, které by volili, tak nejrozumější taktikou je, že oni řeknou, ať si to lidi zvolí a nás do toho netahejte. Ale o tom politika není, respektive by být neměla.
0: Ostatně senátor Pavel Fischer oznámil před pár dny, že se nakonec bude ucházet o hlasy nás voličů. Máte pocit, že to je nějak, že to má nějakou souvislost s tím, co prohlásilo Spolu?
1: Nevím, já myslím, že Fischer vším svým žitím a bytím směřoval k tomu, že kandidovat bude, a takže to jeho ohlášení je pouze timingová věc, že na podstatně to nic neměnilo. Já myslím, že jsem nepochyboval, že on se to klání opět přihlásí. No, já ho volit nebudu, nic jiného k tomu říct si nemohu.
0: Tak pane prezidente, schodek národního rozpočtu, státního rozpočtu, promiňte, vzrostl v září na 271 miliard. Ale pozor, dobrá zpráva je, že stále je výrazně nižší než v loňském roce. Máme se tímto nechat ukolíbat, je to v pohodě?
1: Tak je to hrozný deficit, neřešitelný deficit. Mluvili jsme o tom dneska s premiérem Orbánem a já říkám opakovaně svůj názor, že jestli budeme mít takovéhle rozpočtové deficity a touto cestou budeme lít, sypat do ekonomiky peníze nepodložené, které nemají proti sobě žádnou hodnotu na straně zboží a služeb, no tak tu inflaci pouze dále roztáčíme. Takže ten náš rozpočtový deficit roztáčí inflaci. Jestli to pořád někdo nechce pochopit, slyšet, jakože nechce, tak já už k tomu nemám co říct, píšu to, mluvím o tom dnes a denně. Prostě to je děsivý obří deficit.
0: Věříte alespoň částečně na to, že by se to mohlo, tento problém, začít řešit takzvaným mimořádným zdaněním, které tedy ještě nemá daná pravidla, ale vzhledem k tomu, jak se o tom mluví, tak už asi bude?
1: Každá vláda, která si půjčí, tak musí to někdy dostat zpátky a musí to někdy vrátit zpátky ty peníze a tak dále. Takže vláda samozřejmě hledá, aby zvýšila své příjmy, no a zoufale hledá, a protože se jim nerado sáhne na zdanění jednotlivců, lidí, protože tam je ta jejich vina evidentní, zřetelná, vidět, přímá. Každý si spočte, vláda mě zvýšila daně a platím najednou o tolik a tolik víc. No tak pro ně je lepší zvyšovat ty daně oklikou, tím, že ona jakoby zdaní nějaké banky, no tak ty banky si to vybrali už a vyberou z našich úroků a z našich poplatků za nejrůznější bankovní služby. No a to už potom není bez to, že zvýší banky poplatky za služby, no tak to už neudělal Fiala se Stanjurou, to už udělala banka XY, takže to je pro vládu lepší řešení.
0: Dobře, a tak vyplatí se to mimořádné zdanění, protože z toho, co říkáte, vlastně cítím, že to nakonec stejně zaplatíme my, spotřebitelé.
1: Zaplatíme v každém případě my. V každém případě. Teď jde o to, jestli přímo nebo oklikou. To je naprosto evidentní. Nevím, já jsem prostě zásadně proti takovým zásahům do ekonomiky z principu, od začátku, od zásady. Teď jde o to, jestli já rozumím, že státy v minulosti taky vždycky vymysleli něco jako válečnou daň, když začali bojovat. No, a lidi se samozřejmě taky vztekali a nakonec jako to těm vládám prošlo. Nevím, tak jestli oni to nazývají, už občas hlasy byly, že to je válečná daň, že? Tak jestli to voliči prominou tomu státu. Podle mého názoru my se z toho ne my se toho nezbavíme touto cestou. Prostě ten stát musí přestat bobtnat, ten stát se musí zmenšit, ten stát musí začít vydávat více peněz. To byla celá naše filozofie po pádu komunismu. Tak jsme zahájili škrtání rozpočtu po listopadu 89. To je pro mě alfa omega veškerého uvažování. Myšlenka, že by se tady mohl Stanjura s Fialou udělat jinak, nepředstavitelné. Není to prostě možné škrtat, ubrat státní orgány, ubrat státní zaměstnance, ubrat vyplácení všeho možného, ubrat indexace mest, platů a všeho. To je jediná cesta, jak se dostaneme do jisté ekonomické rovnováhy. My jsme v hluboké ekonomické nerovnováze.
0: Poslední dny a týdny často slyším ve svém okolí, anebo i v médiích, že některé střední a velké firmy připravují svůj konec, například nebo zejména kvůli cenám energií, jiné stěhují výrobu do jiných zemí. Je to, pane prezidente, taková pěna dní, takový, takže běží čas, anebo je to začátek průšvihu?
1: No je to samozřejmě něco, čemu ekonomové říkáme desinflace, neboli odstranění inflace. Ještě nikdy v historii lidstva, opakuji, že inflace je moje životní téma, nenastalo bez ekonomické recese. Nikdy v životě se to ještě žádné zemi nepodařilo. Čili životní úroveň musí jít dolů. To se hloupě říká, a kdybych byl premiér, tak bych to samozřejmě nerad říkal, ale ano, důsledek boje s inflací bude zastavení ekonomického růstu, ekonomický pokles a evidentní snížení životní úrovně. Bohužel, tragicky, protože jsme si jistou dobu žili nad poměry, no a když si nějakou dobu žijeme nad poměry, no tak jako musí nastat ta druhá fáze, kdy se k těm poměrům budeme zase přizpůsobovat, což je teď před námi. Že to může mít čím to žití nad poměry bylo větší, tak tím to bude hrozivější řešení dneska. A že to bude mít nejenom utažení opasků a teda nekupování si desátého toho či onoho předmětu, ale že to odskáčou nejrůznější firmy, to jako je bohužel tragická věc. A při každé recesi skončila vždycky v historii, vždycky v každém místě světa skončily stovky či tisíce firem a zavřeli. To bylo v každé recesi v historii lidstva, v každé zemi. Myšlenka, že by to v České republice v roce 2023 bylo jinak, je z říše pohádek.
0: Kdo přežije?
1: No přežijou ti, kteří se začnou rychle přizpůsobovat, kteří pochopí, že asi takhle pokračovat nemohou, že musí udělat strukturální změny, že musí něco změnit ve své firmě, ve svém vůbec chování, jednání, že musí rychle přeorientovat svou strukturu výroby nebo strukturu odbytu nebo já nevím čeho všeho. Ano, lidi jsou takoví, kteří začnou prostě rychle tohle to dělat a ty se určitě vždycky v historii taky přežili, no a taky přežijou samozřejmě. Bude to i u nás, tak určitě.
0: Tak, pane prezidente, já chci v tuto chvíli říct, že knížka Pane prezidente, neboli to nejlepší za prvních několik dílů z tohoto pořadu, se stále prodává na e-shopu XTB, představte si. A opět tam máme několik požadavků, několik desítek, možná i stovek na podpis váš, takže vás tímto poprosím a ostatním chci říct.
1: Teď myslíte, že to mám podepisovat? Už vypnete kameru teda? Jako
0: no, vypneme kameru, nebojte se, a budeme podepisovat, přátelé. Kniha je stále k dispozici na e-shopu XTV. Těším se na 25. díl, pane prezident.
1: To bude čtvrt stovky, tak to bude nějaké občerstvení tady jiný nebo něco takového.
0: No, my šetříme teď. Šetřit, my se přizpůsobujeme, jak jste říkal.
1: Šetřit je opravdu správný.
0: Ale na manérku to bude, nebojte se.
1: Já jsem to.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Je to vlastně i naše první téma. ČTK, policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a ty to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Je. Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako Povl a Žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomická není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no, premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná, na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím
2: přesně. No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. Mm-hmm. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Mil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně Mil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby už tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych to

0: zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2030.

0: 34, což je ještě hodně daleko.
1: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
0: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
1: No, jasně.
0: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
1: Díky za pozvání.
0: Budu se těšit na příště.
1: Já taky.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver. Končuji.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr v pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc a na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala, že to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek nebo dva znalecké posudky a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku, pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik dokonce bez souhlasu 100% akcionáře zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože boju s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou od nikud nikam, a ne, promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici a tak, to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta esíčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný, ano, měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. zákona. Městské firmy jsou to totiž zřizovány podle zákona obchodních korporací, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů, tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
2: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
2: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
2: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
2: Která
1: paní Bobošíková.
2: Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
2: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
2: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
2: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
2: Ani tak ona, ne, je tak počkejte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
2: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
2: To není sládek
1: sukní. Samozřejmě,
2: sládek,
1: že je.
2: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
1: Ten je taky o teatr.
2: No, ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika Český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, který nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku, ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No a to... samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že

0: tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec. Mm-hmm.
1: No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spojené rezoví a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě rektaj, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

ti chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řechtá postrání. Budu ti chybět,

0: odchází.
1: Posloucháte Radio Xaver.
0: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa. Jednou se tiše rozčílil, proč nacny děti

celý. Kluci jsou někde s holkama, láska má kropí špena a mě právě kanagom voní. Balóny mý tělo nezvednou,

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Mně pořád nedochází ten princip. Co jsou to ty dávky? Nejsou to náhodou ty prachy, které my tam zaplatíme na těch daních, odvodech a toho všeho? Nebo se jedná o nějaký peníze, pane Ševčíku, který ještě někde leží, o kterých nevíme? On rozdává prachy vlastně.
2: Pane Roboši, víte, samozřejmě to jsou naše peníze, to je jenom přerozdělování těch peněz, ale to přerozdělování se děje ještě tím způsobem, že vlastně oni vyplácí v rámci toho rozpočtu víc peněz, než kolik vyberou.
1: A já vám tam řekl, je v čem je ten problém? Ale?
2: V čem je problém?
1: Oni jednoho nedojdou.
2: Ale to oni už došli.
1: Teď končí firmy různý, lidi přestanou platit i ty daně, i ty odvody.
2: Peníze už dávno došly, protože jsou deficity, takže se to platí na dluh.
1: Takže to je všechno na dluh. Tak to je dobrý.
2: No, pro vaši představu, tak za 8 měsíců tohoto roku 230 miliard je deficit státního rozpočtu. 230 miliard. To je, víte kolikrát, 10krát, asi 15krát víc. 15krát víc za 8 měsíců, než kolik udělal deficit během transformace ekonomiky Václav Klaus. Ten za celou tu dobu, co byl nějak u výkonné moci, tak udělal 16 miliard. Za celou dobu, to znamená do roku 97. Jo, tak to je jenom to je jako součtu deficitu a přebytku, protože on byl schopný hospodařit i v přebytcích. Jo. Takže to je jenom, abyste si uvědomil, ne vy, všichni, abychom si uvědomili, že to nejsou peníze, které nám dává Jurečka nebo Fiala nebo tamhle kdokoliv další. To jsou naše peníze, které se přerozdělují, ale se přerozdělují ještě navíc, že se musí obrazně řečeno natisknout. Oni se natisknou tak, že se natisknou dluhopisy nebo elektronickou formou se prodají dluhopisy a někdo to koupí a z těch peněz se to platí.
1: A z toho já, pane docente, jsem velmi nervózní z toho, co se děje tady.
2: No jo, jenomže to se děje nejenom tady, ale to se děje samozřejmě bohužel na celém světě. Jo. Teď na celém tom vyspělém světě, protože já říkám, ten západní svět už není tak vyspělý. Co si myslíte, která ekonomika je zadluženější? Čínská nebo americká?
1: Ta americká.
2: Samozřejmě.
1: Myslím.
2: Která ekonomika je zadluženější? Ruská nebo americká?
1: Americká.
2: Americká, jo. Takže to je
1: potřeba. Tam to ale programově tak dělají ruky.
2: No
1: nic. Druhá věc. Než dostanete ještě nějaký prostor jestli chcete říct něco k té. My tady máme v XTV takový pořad, který se jmenuje Potrženo sečteno.
2: Mm-hmm. Já vím. No.
1: A já měsíce zápasím s myšlenkou, že bychom vás oslovili jako jednoho z těch respondentů, který by jednou za 2 měsíce, tak vychází řada.
2: No.
1: Přišel a jako odpovídal toho pořadu. Šel byste do toho?
2: Vlastně.
1: A máte to povoleno v práci?
2: Vezmeč, poslouchejte. To nevím.
1: No tak nějaká.
2: Protože, dívejte se, no, ne, máte, já nevím, na co narážíte, ale já
1: promiňte, vám můžu... Na všechny vysoké školy.
2: Já vám,
1: vidím, co se na nich děje.
2: No, je to tragédie, co se děje. A to si, to, představte si, Don Pablo si toho všiml taky a říkal, že to je šílenost, kam ta věda jde. O tom bych vám tady mohl vykládat 2 hodiny, jak nesmyslně se financují některé programy, co z toho je, jak se ohodnocuje ta vědecká práce a pseudovědecká práce, jak se nehodnotí opravdu vědecká práce. To bych tady mohl dlouho vykládat, ale s tím povolením máte pravdu. Já jsem učil na Vysoké škole ekonomické dějiny ekonomických učení a tam jsem učil standardní ekonomické teorie a nekriticky. Jo? Já jsem je nekritizoval, já jsem je přednášel. A tehdejší svazáci si na mě stěžovali a práskali mě, že přednáším buržoázní ekonomické teorie. Byl tam jeden takový, který se pak stal šéfem UVSSM, Martin Ulčák.
1: No. Ulčák.
2: Ten je trošku brzdil, ale pak prostě to nechali tak ujet. Takže
1: Ulčák je pravičák.
2: Počkejte. A on, oni ujeli a napráskali mě tak, že mě skoro chtěli vyhodit z práce, ještě to bylo doplněno tím, že jsem na schůzi řekl, že to není žádná soudružská pomoc, ale že to je okupace. Tak to se tam jeden mohl zbláznit, mlátil holý o stůl a říkal Ševčík okamžitě ven. Jo. Ale čemu se chci vrátit? Ti svazáci toho nedosáhli, protože pak přišel rok 89. Martin Ulčák se sám spolupodílel na organizaci té demonstrace známé a přišel velmi brzo se mi omluvit. Jo. Stal se z něho významný podnikatel, hrozně mě mrzí, že předčasně umřel. On je po smrti, když byl mladší než já. A teď si představte.
1: Kdo je po smrti?
2: Martin Ulčák.
1: Ulčák je po smrti?
2: No. A teď si představte, že v současné době je tam pár stejných svazáků, možná ještě horších, jo, kterým prostě vadí, že si může dovolit akademický pracovník mít jiný názor, než který mají oni. Jo. Takže se snaží a teď jeden napsal na sociální síť. No, my proti tomu Ševčíkovi nic nemáme, ale prosím vás, nahlašte nám všechno, co by se vám nelíbilo, aby jsme s ním mohli zatočit. Jo. Tak, takovým způsobem někteří současní svazáci na vysokých školách pracují.
1: Proto jsem to říkal. No, Tomáš Lazar ještě posílá kilo a píše, pane Ševčíku, včera jsem vás také sledoval na náměstí. Přijde mi skvěle, že se to obešlo bez násilností. Píše, co soudíte o způsobu, kterým informovala o včerejší demonstraci ČT a ČRO?
2: Ne, poslouchejte, já na Českou televizi se dívám na sport a tam jsou jediní normální, plus co se vysílají ty pořady pro pamětníky.
1: To už končí.
2: Český rozhlas neposlouchám, to jsem poslouchal desítky let a měl jsem ho v autě a poslední léta, poslední dva roky od covidu jsem to přepnul a už jsem to nenaladil, takže nevím, co říkali. Pravdou je, že někdo mě dneska říkal, že na ČT24 spovzdále něco bylo, ale že nebylo slyšet, kdo co říká, ale takže to nemohu říct. Nicméně, ze zkušeností, které mám, tak Česká televize zelenkovské éry byla daleko objektivnější než teď ta žumpa televizní, která vysílá zpravodajství a která vysílá publicistické pořady.
1: Těžko se mi to poslouchá, ale je to tak.
2: No, je to tak a ještě možná nejlepší, ale to už jsem taky dlouho neviděl, je paní Jilková. Ta vás sem tam někoho ještě pustí do té televize.
1: Tak, Stanislav Kubík, děkujeme. Libuše Polednová, děkujeme. Já teď musím říct důležitou věc. Přátelé, už jsem to říkal tady na streamu v pátek a když je vás tady tolik, tak to řeknu. Doufám, že někteří z vás sledujete XTV, znáte tu stránku a já musím vás poprosit, nebo nemusím, musím, chci. Úplně dole na stránce XTV najdete takovou kolonku odebírejte nová videa a když tam dáte svůj mail, tak zkrátka dostanete upozornění na nový videa, ale v této chvíli to děláme kvůli něčemu jinému. Máme nějaké signály, že všechno není tak jednoduché, jak to vypadá tady, když vysíláme. A kdyby se cokoliv přihodilo, vy mě zajisté chápete, tak bychom vám poslali případně mail, že nevysíláme na YouTube, ale vysíláme někde jinde. Vy asi domyslíte, o co jde, ale je to taková jistota. Pošlete nám váš mail, my ho nebudeme nijak zneužívat, nebudeme ho nikam prodávat. Maximálně vám přijde občas e-mail, že máme nové video. A udělejte to proto, abychom pro každý případ zůstali v kontaktu. Tak,
2: a
1: to se děje.
2: Už jdeme do závěru, nebo ještě?
1: Já nikam nespěchám.
2: Nespěchat, no tak ale nevím, aby lidi... Já se stejně divím, že se na to koukají, protože...
1: Tak v této chvíli
2: 8827 lidí. To je dobrý, protože dneska měl jít další díl Modravy a ne, že by mě to nějak moc zajímalo, ale já mám rád tu krajinu, kde se to natáčí. No to je na Primě seriál...
1: Česká kriminálka.
2: No, česká kriminálka.
1: Poslední dobrá česká kriminálka byl Major Zeman. Hříšní lidé města Pražského.
2: Já spíš bych věděl, hříšní lidé města Pražského, u toho Zemana tam pár těch dílů bylo překrouceno.
1: Jasný, no, jasný, no ale tak to byla taková legenda.
2: Já jenom, prosím, vždycky se zamýšlejte, když vám někdo říká, že selhává trh. To selhání trhu bývá většinou spojené s tím, že selhávají politici, kteří do toho trhu zasahují. Jo? Takže většinou, když někdo říká, selhal trh, tak ne, že selhal trh, ale selhali politici, kteří...
1: No a selhává trh?
2: Ne, trh zcela výjimečně, když jsou nějaké externí šoky, tak to může být. Může to být třeba v tom válečné ekonomice nebo něco takového, zcela výjimečně. Jo. To je první věc. Druhá věc, zapamatujte si, že jeden z těch důvodů, proč jsme v takové teď nejistotě, je opravdu ten fantasmagorický Green Deal. A vězte, já jsem taky to studoval, Milankoviče cykly, to je studie, která je stará zhruba tak jako já, která tvrdí a dokazuje, že v podstatě klimatické změny na zeměkouli byly od vzniku života na zeměkouli. To znamená, že procházíme pořád nějakými klimatickými změnami, že sem tam se oteplí, sem tam se ochladí a buďme rádi, že je víc teplo než zima, protože v této situaci bychom byli úplně v čoudu.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekněme, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert. Byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo zrádci hamba spílá Maláčové a Zaorálkové exposlanec v socdem končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Ne, nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně, lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama a teď tady mluví o 500 miliardách dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi, blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí,
2: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je

0: No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Moje moškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu.
0: Tak to
1: je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne? Myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn.
1: Ano.
0: Akorát přes řadu prostředníků. No
1: a
0: tak,
1: dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: i panu Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný. Kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku. On má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To
0: no
1: není
0: tak,
1: o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se
1: užívejte
0: těším.
1: Dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Zdravíme.
1: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
2: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
1: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
2: To mě těší také, což jsem zatím ještě nečetl, ale tak...
1: No já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky, nebo jenom ten vakcinolog?
2: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů.
1: Určitě. A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
2: Cestovní medicína, to je můj koníček.
1: Koníček dokonce.
2: Koníček. To...
1: Tak, Jirko, už je konec covidu?
2: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
1: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco? 2,5 roku bych řekl.
2: Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
1: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl si se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
2: Byla tady dodána první očkovací látka.
1: Tak, ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil. Ale to samotné očkování, z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak, pomohlo to?
2: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice, čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel. To jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce. Jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byly to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto těch lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
1: Takže svůj význam to tedy mělo?
2: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
1: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám to někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
2: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5. a 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
1: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam to též, plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda
2: chronická onemocnění,
1: což je hrozný slovo.
2: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě anebo jestli se nechat očkovat.
1: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
2: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější a než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, a řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. A toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí po uočkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.

0: Radio Xaver.
1: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to, tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: různých bodů. To vás spojuje? Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát. Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zvětšit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit.

0: podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc znervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou. A pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti.

0: společnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Českým soudem zněly Dárí a paštunština.
1: Krásně jste to přečetl.
0: Uprchlíci žalují určování věku.
1: Vy jste tu paštunštinu přečetl tak plynule, jak kdybyste paštunsky uměl. Krása. Dneska vám to strašně jde, Xavere, musím vás pochválit.
0: Ale nebudu to řeknu popravdě, že nevím, co to je. Paštunština.
1: Paštunština.
0: Paštunština.
1: No, tohle je krásný příklad toho, jak neziskovky sice berou peníze od státu a od nás všech, ale v zásadě za ty naše peníze potom pracují proti nám a pracují proti tomu státu. Protože organizace na pomoc uprchlíkům podala žalobu proti postupu policie v kauze těch domněle nezletilých migrantů, u kterých zkoumání kostí, což je celkem exaktní metoda, určila, že jim není 15 nebo 17, jak oni tvrdili, ale že jim nejméně o 10 let více.
0: Cože?
1: Přičemž organizace na pomoc uprchlíkům tento postup napadla. Tento exaktní postup, který je prostě exaktní, měřitelný. A ještě bychom mohli uvést pro diváky pro dokreslení, že podle odborníků tenhle ten postup má odchylku plus minus 2 roky. Jo, můžete se v tom určování
0: exaktní,
1: věku,
0: jo.
1: Tak je určitě je exaktní plus minus 2 roky, to je jako s Cimrmanem. Zkoumal jsem bláto na jeho botách pomocí metody rozpadu radioaktivního uhlíku a díky tomu jsem zjistil, že Cimrman přišel do Liptákova roku 1901 s přesností plus minus 350 let.
0: No, přesně.
1: Ale tohle je jako metoda velmi přesná, liší se o 2 roky, to znamená, nemůže se lišit o těch 10 let.
0: No a který z nich je tam to dítě?
1: Ten prostřední chlapec je přece to děcko. Podle zkoumání, ke kterému došli odborníci, mu tedy není 17, ale 27. A organizace na pomoc uprchlíkům mimo jiné rozporovala i to, že s ním bylo při zatýkání nakládáno jako se zletilým člověkem a že byl dán také do zařízení pro zletilé uprchlíky na místo, aby byl dán do zařízení, které je určeno dětem, to znamená nezletilým. Takže vy byste 27-letého chlapce poslal mezi děti. Tohle je podle neziskovky. No, dobře, tak to vám dávám jako příklad.
0: Já paštunštinu bych neřešil vůbec. Tak dáme minutu ticha za uprchlíky, nebo co?
1: Já myslím, ještě že ještě nedáme minutu ticha za uprchlíky, protože uprchlická...
0: Neprosadíte.
1: Já si myslím, že dneska ne.
0: Hrůza. Neziskovky...
1: Je to klasická ukázka toho, jak ty neziskovky pracují proti státu a jak ještě zastávají postoje, které jsou nelogické, protože, jak říkám, dávat dospělého 27-letého člověka nebo člověka, kterému je prokazatelně mezi 20 a 30, to znamená, není to dítě, dávat ho do zařízení pro děti je vlastně nebezpečné pro ty děti, ale o to lidem z neziskovek očividně nejde.
0: A na něco, ale zase na druhou stranu, abych taky to bylo rovnováze, musí dělat ty neziskovky. Nemůžu jenom sedět v kanclu.
1: Musí dělat nějaký zisk, ty neziskovky. Musí z něčeho
0: nějakou
1: žít.
0: Činnost, tak potřebuji vyplnit papír, že byli u soudu tady s nějakým pánem. No. Ne, nebo něco.
1: Já bych asi takhle tolerantní, jako by v tomhle případě nebyla.
0: Já jsem velmi tolerantní.
1: To je pravda. Tady se neshodneme.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomii, že ženy pořád berou mnohem méně, vadí Jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
2: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
2: To vymyslela si dobrý téma. Já myslím, že ta paní
0: vždyť
2: komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
2: Nezajímá, jo.
0: Tři ženy.
2: No tak ale...
0: Celé Praze.
2: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo. Tak to zrovna mi připadá jako dost hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle si jich zastat. No, se teda nezmění nic, jo, řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
0: Jo, myslíte. Kampaně
2: no,
0: akorát, že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadaly blbě. Ne?
2: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
2: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
2: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
2: Jak to pomůže jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak to mám rozumět.
2: Marketing je to dobrý, jí to určitě pomůže, některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
2: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
2: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu.
2: Jako no, eurokomisařka. No to jo, to ona, už si, no, ona už si pomohla výbor. Nevím, ale určitě mi to výborný.
0: Něco kolem 500 000.
2: No krásný, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
2: No krásný.
0: A to
2: krásný.
0: Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to
2: no.
0: průměr. Ale toto je taky dobrý.
3: Ale je, cítí se dobře?
0: Je vidět, že to je šťastný jo, muž. Jo. Ale kdo by nebyl?
3: 50 milionů rozdělených.
0: Manažeři ČT rozporcovali si 50 milionů na odměnách. Tak to psali v médiích. Jedná se o 16 manažerů, kteří si rozdělili na odměnách, podotýkám, 50 milionů. Jestli platíte poplatek?
3: Já musím, když mám televizi, tak musím. No,
0: jasně, ale tak, že se tak skládáte...
3: Já jsem teď mám radost, že jak jsem mu to poslal taky, takže že je takový spokojený člověk.
0: Je.
3: Jinak, ale to paráda. Za prý mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce, podobně hrazená z veřejných peněz, nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákona, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci. A oni odmítají sdělit vlastně, kdo ty odměny dostal.
0: No ano.
3: A oni pořád honí politiky za transparentnost. Vy jste nám neřekli tohleto a vy jste nám neřekli támhleto. A když po nich kdokoliv chce jedinou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní. A pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. A já jsem rád, teď se volí Rada České televize.
0: Vím o tom.
3: Vím. Tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože tahle ta instituce potřebuje provětrat. A mimochodem, já bych byl rád, kdyby nějaký kandidát na toho radního řekl, nebo jim vysvětlil třeba potom, hele, víte, co to je odměna? To není automatická součást platu, to je něco za extra práci. A podívali jste se někdy na svůj televizi?
0: To oni dostali za ten pořad o fake news.
3: Jo, aha, ten, co zrušili už.
0: No, a za Kopta show.
3: Ta Kopta, ten je dobrý.
0: A to už taky zrušili, ale Kopta show.
3: Taky. tak mají smůlu, no. Tak možná jim zbyly peníze na ty show, tak si to rozdělili sami sobě, ne?
0: Mně se líbí skoro, je to taková ta slepičí radost, hnusná, potěuchlá, jak se tady ten muž těm lidem všem vysmívá.
3: No tak když ho platíme všichni, tak se mu nedivím.
0: Jak kdyby mezi řádky říkal, posílejte měsíčně, posílejte, příští rok zase budu potřebovat 50 milionů pro sebe a pro pár mých kámošů. Tak ať je to tady.
3: Ale já vám řeknu, posílejte mi 5 milionů ročně a máte mě tady denně a budu se na vás smát klidně těch 15 minut denně tady.
0: Fakt? Jo. 15 minut? Aha. Kolik jste říkal?
3: Já jsem řekl 5, ale jestli jste řekl 15, tak i za těch 15.
0: No ne, to já vyzvu veřejnost.
3: Sbírku uděláme a crowdfunding na něco potřebného. Tak.
0: Jestli je na něco potřeba udělat crowdfunding, jak říkáte, tak na to, aby ti lidi dostali už rozum. A to někdo zastavil.
3: Nevíte, ještě krátce jenom k tomu. On celou tu misi svoji teď přesvědčovací, jako jak potřebujeme Českou televizi, my se vůbec sami sebe nezeptali, jako proč všichni, nebo téměř všichni mladí utíkají k Netflixu a HBO, proč se nechtí koukat na ty béčkové detektivky. Ale on to pojal jako hlavně mi, prosím vás, dejte těch 7 miliard zase, jasně. Aby jsme si mohli rozdělit ty odměny a platy.
0: Jediný, co... Ale bohužel. No tak, když si vezmete tu minulou radu, tak jednohlasně ho zvolila ředitele, že?
3: Já vlastně nevím, za co tam ty radní berou peníze, upřímně řečeno.
0: Já jsem v konfliktu zájmu, ale jak rád bych to...
3: Ale možná to zájmy
0: zjistíte, ale... Už příště vám to řeknu.
3: Dobře.
0: A nebo to záhy zjistím. Ale já už to vím. Německá televize velebí virus, vymítí staré, planeta zezelená. Víte co, no. To mě, tento titulek mi nahání hrůzu, teda musím říct.
4: Mě taky, a to je ještě ke všemu snad veřejnoprávní německá televize. To je k neuvěření, to je pokračování té písničky, vzpomínáte moje babičke stará ekologická svině, jo, že to je ta grétovská záležitost. A teď to jde pokračování, už to nasadili na koronavirus, že to je vlastně to nejlepší, že to tady ty starý zkrátka zlikviduje. Je to mimořádně odporný, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je. To je prostě odporný. A to potom člověku jako v hlavě naskakují ty stereotypy, že jo, když se říká o tom, že Němci jsou takový a makový, tak tohle je přesně nahrávka na tenhle ten smeč. Je to obludný a hnusný a člověka až napadne, jako kde se tady ten virus vlastně vzal, když se to těm lidem tak líbí. Mm-hmm.
0: No mně na tom přijde nejděsivější právě ta souvislost, že to je v Německu. Promiňte, nechci nikomu křivdit.
4: No jistě, to je ono. Říkalo se, že za to můžou Číňani, že za to můžou Američani a já nevím kdo. A teď si říkám, jestli se to nakonec nehodí těm Němcům, teda těmhletěm určitým vybraným Němcům.
0: Může si toto dovolit veřejnoprávní televize?
4: No určitě ne, já nechápu, jak je to vůbec možný. Nerozumím tomu. Já myslím, že tohle by se u nás nestalo, Ksavere.
0: No a až to opadne celé, tak nepůjdeme tam demonstrovat?
4: Ne, určitě ne. Budeme mít spoustu jiných starostí a proti těm lidem nic nezmůžete, to je tam zažraný.
0: A co kdyby jsme aspoň napsali výhružný dopis?
4: Výhružný ne, ale tak jako můžeme napsat petici. Jo, petici, Schreib. Petice, protest, Schreiben petice.
0: Dobře. No je to hnus, je to odporný. Tak to dovolte takovou jako tečku.
4: Ano, tady se shodneme.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a na kolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
2: Kolonizuje v podstatě.
1: A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje

0: ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme,

0: ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten Moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohle to ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem se ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu, přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr ta slova potvrdila. Co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší, jsem identifikovala vlastně po celou dobu problémy v dopravním podniku. Takže sice rozsahem ta kauza Dozimetr pro mě byla šokující, ale to, že se ukázala nějaká kauza, že to vyšetřuje policie, tak to pro mě překvapení není. Myslím si ale jenom, že to je špička ledovce. Že i informace zevnitř dopravního podniku od některých lidí, kterým to také vadí, tak jsou takové, že opravdu ta situace je tam neúnosná. Uzavírají se právě třeba zakázky bez výběrového řízení, čili není to transparentní. Jsou různé podezřelé zakázky a je otázka, když není soutěž, tak vždycky může být podezření, že ta zakázka je předražená a že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v psách někoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha o zpracování nezávislého auditu. Původně byl návrh, že ten audit si nechá zadat dopravní podnik, ale já nevěřím, že by takový audit byl skutečně objektivní, kdyby to zadávala ta firma, které se ta podezření týkají.
0: Podle médií vy jste toto vaše tušení nebo ty informace kuse už měla nějakou dobu před vypuknutím kauzy Dozimetr. Řekněte, nešlo s tím něco dělat dřív? Chci se vlastně ptát na to, jak je možné, že to tak dlouho vydrželo.
1: Kolem dopravního podniku je několik zásadních problémů. Tak zaprvé je to teda městská firma s rozpočtem téměř 20 miliard. A dozor nad tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada. Ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen a vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede, ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocení nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard. korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
0: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
1: No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardovém majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zlotěje, jak se říká. Takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs lajků a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci a vlastně ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená, nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného, než navrhovat třeba, aby věc se projednala. Ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
0: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten Dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
1: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel má mlčenlivost, ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda je pravda, protlačil pan Lubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustina do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření a dále ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze do zimy.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník, bubeník.
2: Taky, no, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo, jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: co, no, já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně,
2: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminem. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela, jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ale... Já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problému. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se s tím přijít.
2: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Je molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
1: No, je to skvělá otázka. A mě vlastně teďka, když jsem si od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal. Což asi napravím. Ale nevím. Já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
0: No. A promiňte, jako... já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
1: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, jako, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo? Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
0: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
1: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra... A vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jestli, nebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
0: No a v druhém případě?
1: V druhém případě?
0: To byl jistý pan Drahoš.
1: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
0: Ano, to byl...
1: Ano, pan Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
0: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel. Máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
1: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
0: Až tak?
1: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
0: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
1: No dřív než za 5.
0: Za 4 roky.
1: Za 3,5.
0: No, za 3,5 dokonce.
1: Nemyslím si to.
0: Nechce.
1: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
0: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
1: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
0: Vy jste, pane Panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
1: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak a že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohl.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, bla, bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim. Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si vyfotím a půjde to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se na to mele.
2: Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čet zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
4: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček.
5: Všechny zdravím a dneska jsem bojovný. Nabral jsem teďka pozitivní energie, jen mě ukažte nepřítele.
4: Pozitivní energie, já jsem si tě prohlížel, říkal jsem si, že uvidím nějaký známky malomyslnosti v tvojí tváři, ale já vidím jenom cynický úsměv.
5: Já jsem zaťatej.
4: Ty jsi zaťatej, no proč sleduju malomyslnost, protože premiér Petr Fiala pronesl mimořádný projev k národu, který byl mimořádný tím, že v něm nic nového neřekl, současně oznámil, že potřebujeme zrušit to, co jeho vláda odkývala a odsouhlasila v Evropské unii a že měl mimořádný vysílací čas, řekl bych velmi nepremiérský a méně důstojný na projevy premiérské k národu, a sice v podvečer v 17:30. Tak to je asi na něm jediný to mimořádný.
5: Tak byla to taková kubánská zkušenost. Tam se přes den čtou noviny, tak my jsme měli na konci nebo vrcholící pracovní doby premiérský XT mimořádný projev. No, jak vzpomínáš, prostě došlo k nepřátelskému převzetí nejen z Trakovky, úřadu vlády, ale Petra Fialy. Prostě kdyby dneska začínal nebo včera začínal, tak řeknu dobrý popis reality. Dělá to 3 roky, co pro to udělal, a nemůžeš bojovat ve světě za lepší zítřky, když bojuješ proti vlastnímu průmyslu, jak zbrojnímu, tak českému, kompletnímu, tak například chemickému.
4: Já musím říct, že když jsem ho sledoval jako ve videu, tak se obávám, že se mu do tváře začala vkrádat zachmuřenost jeho osobního cenzora plukovníka Foltýna, protože fakt během toho projevu vypadal tak, že já jsem se začal bát, že dojde k nějakému náletu, nebo že vyhlásí válku, nejspíš Slovensku, protože skutečně to bylo malomyslný za mě. Jenom musím říct, že teda nechápu, kde vzal to, že lidi propadají malomyslnosti, možná jenom z jeho vlády, z jeho 3 letky, ale jinak kolem sebe malomyslnost nepozoruju. Každopádně Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com anebo Apple Podcastech a taky Spotify.
5: A my vám za to děkujeme a řekneme, co německé volby udělají s námi.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno důležité, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 000 zhruba krát 10 000 korun, tak máte tu částku, s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
2: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc v tom, co shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Malá.

0: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
1: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
0: To je hezký, že?
1: Je to parádní.
0: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
1: Je to tak.
0: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
1: Zneklidnilo vás to trošku?
0: Tak trošku jo.
1: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
0: Hojnost, to je oficiální pojem?
1: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
0: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
1: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
0: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
1: jednoznačně,
0: to tak?
1: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
0: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba, toto říct. A nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby. Tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to mince X?
0: Je to zlato, zavináč.
1: Mince X?
0: Mincex.cz. Do příště.
1: Naučit. Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro...
1: Násobek.
0: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250, řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. Abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
1: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Co udělá zlatý? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano, ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
0: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano,
0: a za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano,
0: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme ano, peníze,
1: ano,
0: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Můžu říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuju.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada, vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jak, jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si, úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Hara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať Nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechcem Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna. Hmm.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale já očividně,
2: jsem,
1: jak bys...
2: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
2: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebylo by teď, jako by nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit,
1: nerada
2: ale
1: bych no,
2: nerada bych
1: ho to. Ústně,
2: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval
2: ano,
1: Americe,
2: ano.
1: Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Putinem volat. Mm-hmm. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
2: Já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přiživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

ať háda z ruky osud můj. Ona mi řekla čáry šíří, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedí, drazí a milí, a teď už

0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jak pak jste se těšila na mě?
1: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy? Někdy méně, někdy více.
1: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
0: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: višně
0: jsou.
1: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve 2 ráno, jo?
0: No, tak on je tam přes den v noci.
1: No jo.
0: Občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
0: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
1: To si umím představit.
0: Třeba...
1: No?
0: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
1: Jo.
0: Byla jste někdy v divčí škole?
1: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
0: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
1: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
0: Jo.
1: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
0: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
1: Znám.
0: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo. Škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se svýmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
1: Ano.
0: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
1: No, my můžeme.
0: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
1: Richtrová. No, Richtrová. No ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
0: Gregorová, no tak,
1: no.
0: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala děvčata, takovou věc.
1: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
0: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
1: Ano.
0: A nikdo nám nemůže nic říct.
1: No?
0: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
1: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
0: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
1: Jo.
0: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
1: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
0: To mají?
1: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
0: No, ale to jste mě překvapila.
1: Máj.
0: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
1: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
0: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to není. To tam uklízející píšu.
1: Aha.
0: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
1: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
0: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
1: Je, to je hezký.
0: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
1: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
0: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas, v zahrádce praskla lavička.
1: No tak oni to dělají takový aušusový.
0: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Hmm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Hmm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
1: Ano.
0: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Hmm. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
1: Bude mít vystužené nohy.
0: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
1: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
0: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš pan vedoucí.
1: Náš pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám. Babička má výročí zítra.
1: Babička má výročí. To
0: a víte, kde byla napsána
1: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: Žitné tady.
1: Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní deska.
1: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
0: To je Šimek Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Narechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak
1: což na té swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle. Jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
1: Ty jo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karlo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor.
0: Právě, že
1: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
1: I kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: Čím přispět,
0: kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát taky.
1: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný, a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
0: musíte
1: výjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
1: Ne, nechty.
0: Nechty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
0: maminka
1: a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezký?
1: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xaver, vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. No, musí být úplně v prdě.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je něco jiného.
1: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady v žertu, jako že bych tam byl, no, v životě, ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
0: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend,
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany intimní.
0: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No, no, no.
0: Fish and chips.
1: No, no, no, no, no.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono si
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jako ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Počkejte, přechod a tranzice. To.
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no, pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru.
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no, Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, ale
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky...
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší školky.
1: Jak tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: školky. Když mě bylo tak 13... 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt? Hmm.
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není
1: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takovej šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo, ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi, ten
1: Polarejkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře. No.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na denodenně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka, bohuž.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends. No more social dumping.
0: Ale víte, to je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít.
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli mít pochopení a prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já proto pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, ale řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se jen jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Tady... Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států 32

0: Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou, a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy, snížily vojenské výdaje, a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo pět těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Ano? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní, nebezpečný na tom přístupu.

0: slově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Jo? Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? Nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách, v skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na degol a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu, jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety, kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezký.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

krátký víkend na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal nalačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

dívám a tak se dívám a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí,

vy náčelníci dobrých mravů, líbezní darmopilové a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů, vy jste mi nebyli na svatbě za svědky. Bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa,

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký
1: jak
2: čtvrtek.
1: To?
2: Ty nám zavří Tokyho.
1: Zavři Tokyo. Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No, Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za to ne všechno.
1: No ne, tak počkejte, on, jestli něco způsobil...
2: Oky.
1: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je rozdíl volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: Lenka Knechtová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Lenka Knechtová je poslankyní parlamentu České republiky za hnutí ANO a též od roku 22 zastupitelkou města Tišnova. Města, ke kterému já mám vztah, odtud pocházím, ale musím na úvod paní poslankyně se zeptat, jestli pak víte, co je napsáno v Tišnově na radnici?
1: No, vy určitě budete myslet to nejznámější, a to je Květnice hora, Besánek voda, dražší než celá Morava.
0: Tak jste prošla první zkouškou. Co je větší adrenalin, dělat zastupitelku města a nebo poslankyně parlamentu?
1: No, pro mě poslední dobou je větší adrenalin to zastupitelstvo města, protože si myslím, že máme možnosti rozvoje a témata, na kterých je potřeba pracovat. A mám pocit, že tak nějak nemůžeme prostě najít tu cestu vpřed.
0: Co to přesně znamená?
1: Znamená to, že máme na maximální kapacitě naše mateřské a základní školy, že nějakým způsobem občané potřebují služby. Máme hodně žadatelů o městské byty, takže to jsou taková ty moje srdeční témata, kdy prostě si říkám, že je potřeba pro ty lidi něco udělat. A tam si prostě myslím, že nenacházíme úplně společnou řeč na to, jak třeba tyhle ty věci řešit.
0: Na druhou stranu, protože jsem přes 20 let v úzovkách Pražákem, ale svádí mě to pořád říkat u nás v Tišnově. Když tam přijedu čas od času, tak to město se změnilo a to město mění svou tvář. Máte pocit, že by to mělo jít rychlejc, nebo ne, že třeba každá změna musí být nutně k dobrému a vy jste jedním z lidí, kteří mají prst na tlačítku takzvaně. Tak když budu projíždět Tišnovem a budu si říkat, co je dobře, co je špatně, na co jste pyšná, co vám vadí?
1: Tak já jsem určitě pyšná na to, že jsme zelené město, že se nepouštíme bez hlavě jenom do nějakých dotačních programů, aby prostě jsme měli načárkováno, že tohle to jsme vyčerpali, že opravdu o těch věcech diskutujeme o nich dlouhodobě, ale na druhou stranu bych byla ráda, kdyby některé ty projekty se opravdu posunuly do té realizace, řeknu chytře. My teď hodně diskutujeme kolem hotelu Květnice, který si myslím, že je takovou výraznou dominantou náměstí a tam si myslím, že by město nemělo zůstávat jenom u nějaké architektonické studie nebo prostě u těch stavebních záměrů, ale mělo by pracovat i na tom, jakým způsobem po té rekonstrukci ten hotel bude prostě fungovat, jaké služby tam budeme nabízet a jaké potřeby to město má a jak to všechno prostě bude dohromady, protože nemůžu chtít na náměstí mít obchodníky a mít lidi, kteří prostě se živí tím, že prodávají své zboží a vedle toho snižovat kapacitu parkovacích míst o 30%. Nejde to prostě nějak logicky v tom prvním kroku dohromady a musím hledat ta návazná řešení. Takže já jsem prostě příznivcem toho i ze své životní zkušenosti prostě jít pár kroků jako kdyby vpřed, aby člověk prostě věděl, jak se ty věci budou skládat. On ten běžný život samozřejmě vždycky ještě přinese nějaké jako změny, ale vždycky se vám na ty změny líp reaguje, když jako máte nějaký plán a víte, kam se ten plán posouvá a můžete s tím pracovat. A je to spojeno za mě i s těma finančními prostředkama, protože my nikdy nebudeme městem, které má jako na všechno. A je potřeba si opravdu jako říct, kde jsou to účelně vynaložené finance a které se nám třeba mohou i nějakým způsobem vrátit, protože ten rozvoj toho cestovního ruchu si myslím, že je zajímavé téma. A kde prostě jako hold to platíme, protože prostě ty služby třeba potřebujeme a tam hold jako opravdu musíme ty finance vynaložit a vynakládáme je účelně, a to jsou třeba sociální služby.
0: Speciálně hotel Květnice z mnoha důvodů je pro mě srdeční záležitostí. Jak byste si vy ideálně představovala? Každý, kdo přijede do Tišnova, tak ví, kde je hotel Květnice a znají to turisté všichni a on je už několik let mrtvý v uvozovkách. Jak byste si vy představovala, aby to fungovalo?
1: Tak za mě hotel Květnice vždycky je spojován s tou svatební turistikou nebo prostě se svatebními obřady a vlastně To je, bych řekla, takové jako kdyby krásné místo, kdy na radnici máte svatbu, u Kašny a prostě na náměstí, případně v dalších lokalitách Tišnova, jako je Kutanovo sanatorium nebo Villa Franke, prostě pořídíte nádherné fotografie a prostě zakončíte to na tom hotelu Květnice, bych řekla, nějakou krásnou jako oslavou, je tam možnost ubytování, takže ty služby takhle fungovaly i do té doby, než se ten hotel zavřel, ale vlastně to nebylo důvodem toho uzavření toho hotelu. To znamená, já si opravdu jako myslím, že bychom měli navazovat na nějakou historii, která už jako byla funkční a víceméně ty služby nebo ty věci k tomu prostě připojovat. Druhá věc je, že jsme se po covidu posunuli do úplně jiné doby. Já prostě tvrdím, že covid přinesl nejenom to, že potřebujete finanční prostředky, ale že potřebujete realizovat projekty v čase. Že ten čas se stal velmi důležitou veličinou. A to si myslím, že se dneska jako hodně opomíjí nejenom v té lokální politice, ale i v té celostátní, protože když si prostě uděláte nějaký projekt nebo záměr a neuděláte ho v určitým časovém horizontu, který je v dnešní době ideální, jako aby byl velmi krátký, tak pak najednou se vám rozpadly ty rozpočty, finance a všechny tyhle ty jako velmi důležité věci. Jo, takže za mě je důležitý v té komunální politice i třeba kolem toho hotelu Květnice opravdu jako počítat a mít nějakým způsobem prostě připravený i ty ekonomické plány.
0: Mnohokrát jsem si kladl otázku, nevím do jaké míry s tím může dělat něco radnice, zastupitelstvo, rada, starosta, ale Tišnov nikdy neuvažoval vlastně o tom, že by ty krápníkové jeskyně překrásné, které jsou vlastně v hoře Květnice, že by je otevřel veřejnosti?
1: Tak ono je to složité téma, protože s tímhletím se vždycky jako pojí nějaká bezpečnost, pojí se s tím prostě vůbec jak přístup toho města, jakým způsobem zabezpečit ten cestovní ruch, ale nemyslím si, že bychom byli úplně v té rovině, kdy bychom si jako říkali, že tomu žádnou jako kdyby propagaci neděláme. V rámci burzy minerálů už jako kdyby historicky jsou lidé zvyklí, že se do těch jeskyní mohou podívat a je to jenom otázka, řeknu, nějakého jedna a spolupráce v rámci toho území, protože si myslím, že třeba naše městské kulturní středisko, které je v mnoha věcech jako velmi aktivní a bývalý pan ředitel opravdu rozjel mnoho směrů v té kultuře a cestovním ruchu, tak by určitě byly možnosti, jak nějak bych řekla lokálně tohleto téma otevřít. Ale samozřejmě je důležitý tam fakt jako vidět ten rozměr toho města, protože já jsem kdysi měla možnost třeba pobýt nějakou dobu v Lednici a prostě člověk si uvědomuje, jak to obrovským způsobem válcuje ten, jako fakt bych řekla, ten velký komerční cestovní ruch, tu komunitu. My když máme v Tišnově burzu minerálu, tak samozřejmě zatěžuje to dopravu, zatěžuje to prostě všechny ty služby, které jsou s tím spojené. Ono to má samozřejmě výhody pro podnikatele, třeba z hlediska gastroprovozu a tak dál, ale je to kompenzováno i tím, že to má nějaké nevýhody. A tam si myslím, že by to město si mělo obě dvě ty věci zmapovat a mělo by třeba podporovat činnost městské policie nebo jiných zase subjektů, který prostě tohleto dají tak nějak jako dohromady, aby to město to dobře zvládlo.
0: Chcete, aby do Tišnova jezdili lidé?
1: Určitě, protože si myslím, že město Tišnov za tu historii, kterou já jako pamatuji a obsáhnu, tak vlastně vybudovalo spoustu úžasných projektů. Já jsem se třeba sama podílela na dětské stezce vlastně na Klucanině. Máme krásnou rozhlednu a prostě, když jako přijdete do Tišnova, tak najdete spoustu takových jako komorních míst, kde si zrelaxujete, odpočnete. Takže nemyslím si, že jsme úplně městem toho jako velkého cestovního ruchu, ale naopak bychom měli ukazovat takovou tu stránku klidovou nebo takovou tu spíš jako kdyby soukromnější a to si myslím, že je dneska taky jako velké téma.
0: Jakási vyhláška města, která zakazuje provoz některých středisek, myslím, že zejména barů a restaurací po 22. hodině nebo vyhláška o klidu, myslím, že něco takového tam existuje, to považujete za dobrý nápad?
1: Tak já jsem spíš bych řekla z té skupiny zastupitelů, kdy opravdu lpím jako na tom, aby lidi měli jako možnost si po té 22. hodině odpočnout, aby prostě řeknu nějaké jednorázové akce jako nebyly rušivé. Další věc je, že vy to určitě znáte, Tišnov a náměstí je obklopeno bytovými domy, takže my nejsme prostě v situaci, že když by se něco konalo jako ve středu města nebo nějaká restaurace by takhle jako zahájila opravdu svůj noční provoz, že by to bylo jako kdyby příjemné pro občany města. Tak já to vidím spíš jako tak, že v rámci té vyhlášky, kdy si v rámci roku stanovíme, které té akce budou teda opravdu takové ty do dvou do rána nebo překročí tu lhůtu, tak jako super, ale prostě ten čas by měl být jako jasně daný, protože jak říkám, my tam opravdu ty byty máme a měli bychom zohledňovat i práva těch, kteří prostě bydlí a mají nárok na odpočinek.
0: Na druhou stranu na Times Square taky bydlí lidé. Ale rozumím tomu, jste spíš proto, aby to město bylo klidné večer. Jak je vám příjemné, když jdete sobotu dopoledne nebo kolem poledne Tišnovem po náměstí, po ulici Brněnské například, nebo tuším, že to je Janáčkova směrem k nádraží.
1: Janáčkova.
0: Jestli se nemýlím. A nikoho nepotkáte. Není to chyba?
1: Tak ono to právě jako souvisí s tím, jakým způsobem děláme ten cestovní ruch. Já si teda nemyslím, že to město je třeba teď v tom období jaro, léto, podzim jako úplně mrtvé. Těch turistů, kteří třeba vystoupí v Hradčanech a jdou na stezku Hrdelního práva nebo přes rozhlednu a dojdou vlastně na náměstí, tak jako vídám, ale samozřejmě oni využijí jenom těch gastroslužeb, které tam po té 12. hodině třeba jsou ještě k dispozici, ale prostě není tam těch možností potom dalších a navazujících.
0: Vy jste mi trošku utekla z té otázky, co se vám líbí, jasně, ale co vás nejvíc štve, když jedete autem po Tišnově, a myslím, že každý, kdo se o něco takto stará v nějakém orgánu, tak si říká, toto se musí změnit. Řekněte, co vás tak rozčílí spolehlivě, když projíždíte Tišnovem?
1: Tak já musím na rovinu úplně říct, že já Tišnovem jako neprojíždím. Tišnov opravdu je městem, kde se pohybuju pěšky. Je to hlavně z toho důvodu, že potkávám prostě lidi a můžeme se o věcech prostě bavit, tak jak se o tom bavíme tady
0: no,
1: spolu.
0: To je ještě lepší, co vám ti lidé říkají.
1: Moje dcery mi vždycky říkají, že hlavně se prosím tě s nikým nezastavuj. Takže já fakt jako využívám toho, že bydlím vlastně nad Sokolovnou, takže kamkoliv jako potřebu, tak dojdu pěšky. Samozřejmě stěžují si lidé na různé osobní problémy, ale jsou i témata, které řešíme v rámci města. Řešíme parkování, protože to je takové jako bolavé místo. My jsme některé části města spoplatnili. Ale myslím si, že nemáme právě ty navazující řešení. U nádraží ty parkoviště, co jsme vlastně budovali, tak jsou jednoznačně plná. Je potřeba přemýšlet o tom, jak dál, kam to parkování jako posunout. Takže jako určitě, když potřebujete zavést dítě do kroužku nebo prostě do základní umělecké školy, tak to člověk jako hodně řeší. A samozřejmě máme některé části města, které nemáme úplně zrekonstruované a to mě jako štve asi jako nejvíc, protože já jsem zastánce toho, že město Tišnov není prostě jenom náměstí a to okolí, ale že je tam prostě Trnec, Zamlí, Trmačov, Kukýrna, Hony, Klucanina, jo, prostě fakt jako spousta míst a že jako my jako komunální politici bychom to město měli vidět opravdu v tom jako rozměru všech těch jako částí a plus ještě máme samozřejmě osadní části, jako jsou Hajánky, Jamné, Pejškov, takže toto ještě jako k tomu a já teda jsem příznivcem toho, že by se město Tišnov mělo chovat jako ta obec s tou rozšířenou působností, to znamená, měli bychom být i ve spolupráci s Předklášteřím, Železné, Hradčany, Lomnička, opravdu s těma obcema, kde ty projekty nám tak nějak jako navazují.
0: Ještě mi řekněte, víte, já sleduji občas na internetu na Tišnovské televizi, co se vlastně v Tišnově děje a poměrně hodně kulturních akcí. Teď myslím, že nedávno tam zpíval mistr Nohavica v Letním kyně a tak. A říkám si, teď mi to jde hlavou, vy pocházíte z velmi známé tišnovské rodiny, vaším tchánem byl Tomáš knecht starší, což byl velký sokol, velký sportovec. Já si ho pamatuju jako dítě a byl to velmi fajn člověk. Nekulhá ten sport trošku zatím vším ostatním? Je ještě Tišnov taky město sportu?
1: Tak já si myslím, že určitě je městem sportu, protože ve vedení města jsou především zástupci sportovních klubů nebo lidé, kteří to mají jako, jako svý celoživotní téma, takže si myslím, že na to sportování se hodně hledí. Myslím si, že teďka momentálně amatérský fotbalový klub Tišnov je na vzestupu a opravdu je tam vidět ta práce těch dobrovolníků a lidí, kteří se toho v určité fázi ujali a já jsem i ráda, že můžu být podporovatelkou tohohle toho klubu, ale rozvíjí se nám i sporty, které jsou takové jako trošku komornější a z toho mám teda taky jako radost, protože prostě ne všichni jsou nastaveni na to, aby sportovali ve velkých jako skupinách. Teď aktuálně se v Tišnově třeba jedná o horolezecké stěně, kdy vlastně máme vnitřní na Inspiru a vlastně tohleto téma je teď hodně v Tišnově jako aktuální, trošku se tak jako přetahuje o tu lokalitu, kde by to bylo úplně skvělý, úžasný, báječný. Takže já si jako myslím, že tomu sportu určitě město Tišnov fandí. Je to samozřejmě vidět v těch finančních prostředcích, ale nebudu zastírat, že si myslím, že takovýto běžný, volnočasový, rekreační sportování by mělo mít taky jako velký prostor a tam si myslím, že ještě nás čeká spousta jednání, spousta práce s Tišnovským Sokolem.
0: Vy se, paní poslankyně, v poslanecké sněmovně mimo jiné velmi zajímáte intenzivního školství. Řekněte, třeba v tom našem regionu v Tišnově, je tam nějakým způsobem vidět, že školství teď, když to sleduji v médiích a slyším některá prohlášení, trošku pláče?
1: Tak já jsem byla velmi aktivní, když byla vlastně stávka ve školství, protože mě opravdu jako zajímalo, jak ten terén tu situaci vnímá a opravdu to školství není jednoduchá disciplína, je potřeba se tomu opravdu jako věnovat a s těmi řediteli, učiteli i třeba nepedagogy diskutovat, protože si fakt jako myslím, že to nemá jako jednoduché řešení. To školství opravdu je různé v rámci celé republiky, protože my tím, že jsme Brno venkov, tak tady jako dost cítím to, že Brno vlastně vytlačuje ty mladé rodiny na ten okraj a vlastně přesouvají se nám na Brno venkov a tím pádem ty kapacity, které jako nestačí v Brně, tak vlastně se otvírají jako u nás. A my máme developerské projekty, takže je logické, že i když třeba v rámci té celostátní křivky prostě jdeme postupně jako dolů, tak my na tom Brno venkově ještě dlouhou dobu budeme prostě pod tím tlakem a chceme to. Chceme ty mladé rodiny, chceme ty děti, jo? Takže mně naopak jako přijde důležité si umět jako na to ministerstvo školství jako na rovinu říct, že ano, někde prostě máme ty projekty, které prostě jako kapacitně už jako upadají, ale naopak třeba v některých lokalitách, a to jsou měřitelná čísla, jo? To já si prostě nějak jako nevymýšlím, to tam prostě vidíte v těch číslech, že ti žáci jako jsou a budou.
0: Před pár dny, tuším 5. srpna, Novinky.cz mimo jiné napsali tuto větu. Rozpočet pro školství na příští rok je zatím podle návrhu ministerstva financí proti letošnímu roku o 5 miliard nižší. Máte pocit, že české školství unese o 5 miliard nižší rozpočet?
1: Tak já si myslím, že české školství si ty finance zaslouží. To je potřeba si říct jako v první části vůbec tady té odpovědi, protože když vláda Petra Fialy ví, že prostě obrana je číslo jedna, tak já si myslím, že by se mělo říct, kde je teda to školství. A za mě není prostě možné na těch lidech prostě stále, jak já říkám, dříví štípat. Jo? Protože prostě všichni chceme, aby se naše děti nejenom jako ve škole učili, vzdělávali, ale prostě, aby tam byly i ty služby a mezi to prostě standard českého školství je, že prostě máte oběd, prostě je tam ta strava, to je prostě základ. Mnohé státy se jako k nám jako vzhlíží, že vlastně nekrabičkujeme, nebo jo, my dokonce dokážeme v těch jídelnách fakt jako chystat stravu i dětem, které prostě mají nějaké omezení, jo, takže prostě tohle to funguje a my prostě si myslím, bychom měli ty finance nasměrovat tam, kde jsou prostě potřeba.
0: A když jsme teda, vy máte ten pohled zastupitelky, také poslankyně, a teď se ptám na těch 5 miliard, jakým způsobem to dopadne třeba na Tišnovské školy?
1: Tak na Tišnovské školy samozřejmě ti ředitelé musí s tím rozpočtem nějakým způsobem být. To bylo krásně vidět prostě v tom minulém školním roce, kdy prostě ten ředitel nemůže jako říct, tak já jsem teďka jako, já to teď nějak nevyrozpočtu. Takže musí prostě najít ty cesty, jakým způsobem ty úspory udělat, a ty jdou prostě, nebo šly vůči platům pedagogů. To znamená, je to na každém řediteli, kde ty úspory jako hledá, ale samozřejmě není to vůbec nic příjemného, protože jak se v současné době jako používají takový ty vtipy, prostě, že jo, jak zkrátíte ten úvazek, jo, jak prostě řeknete, tak tyhle chodby už uklízet nebudeme, nebo tyhle ty třídy takhle jako, je to velmi náročné pro ty ředitele, a oni samozřejmě historicky jsou zvyklí poslechnout, to znamená, nějak si s tím poradí, ale otázka je, když jako začnete ty věci tlačit, tak kam až si je můžete nechat prostě jako zatlačit, že? A řeší se hodně na to, že vlastně velké školy mají trochu, nebo školy s velkým počtem dětí mají trošku jiné problémy než ty menšího charakteru. Do toho nám vstupuje soukromé školství, takže ono to potom jako v těch celkových číslech je potřeba umět rozklíčovat, a tam si prostě myslím, že pan ministr měl by vést tu debatu o těch financích, protože je to odůvodnitelné.
0: Znamená to, když se na to podíváte z pohledu té zastupitelky, protože pokud se nemýlím, tak zřizovatelem třeba základní školy je město, vidíte. Že na vás, na zastupitele, na reprezentaci politickou toho města padá kus té zodpovědnosti, že vy těm pracovníkům těch škol musíte nakonec nějak schválit, tak se nebude uklízet třikrát týdně, ale jenom dvakrát? Nebo to necháváte na těch ředitelích?
1: Tak v současné době se vede jenom ta debata o tom, že by ti nepedagogové třeba přešli pod ten jako městský rozpočet, ale já v tom vidím velký problém v tom ohledu, že to školství je prostě záležitost ministerstva školství. To znamená, že my jako obecní zastupitelstva do toho vstupujeme pouze z hlediska těch provozních nákladů a toho, jak funguje prostě budova a ty investice jako do té budovy. Kdežto vlastně v okamžiku, kdy začneme debatovat na zastupitelstvu o těch nepedagogických pracovnících, tak vlastně tam se otvírá, bych řekla, to, podle jakých kritérií to třeba budeme posuzovat. Jo? Mm-hmm. Jak jako budeme řešit, jestli teda ta škola má mít 4 kuchařky nebo 5 kuchařek. My budeme řešit, jestli když je prostě dlouhodobá nemoc, tak aby jsme sehnali nějakého dalšího pracovníka. Myslím si, že to je opravdu věc, která by měla zůstat jako v té škole, a měl by si to řešit prioritně ten ředitel.
0: Paní poslankyně, z vašeho Facebooku jsem pochopil, že nejste velkou faninkou k takzvané korespondenční volby. Pokud, když jsem, máte tam napsáno třeba větu, myslím, že bychom si zasloužili vědět, kolik korespondenční volba bude ve svých nákladech stát. Je to důležité, abychom to věděli, anebo jste vlastně od prvopočátku proti tomu principu?
1: Tak já začnu nejdřív u těch financí, protože já jsem členkou rozpočtového výboru, a když jsme prostě fakt jako v době, když šetříme každou korunu, kdy si tady předhazujeme opravdu jednotlivé kapitoly a říkáme si, kde bychom jako ušetřili, tak zrovna u té korespondenční volby vůbec nedošlo k nějakému, řeknu, zásadnímu opravdu vyčíslení těch financí, kolik nás to bude stát. A to si myslím, že v době, kdy zasedá Národní rozpočtová rada a prostě všechny instituce, které radí vládě, jakým způsobem teda jako ušetřit, tak si úplně nemyslím, že tohle to je jako kdyby téma, do kterého by se měly investovat finanční prostředky, protože tam se vůbec jako na plénu sněmovny nemluvilo o tom, že vlastně to není jenom o tom, že my schválíme nějaký zákon, ale že samozřejmě těm lidem v zahraničí to musíte nějakým způsobem předložit, že prostě musíte vybudovat třeba nějaké weby nebo aplikace, aby se ty lidi

0: platný občanský průkaz, tak prostě nevolíte. Jo? A vlastně je tam velmi přísná jako kontrola, když to ta korespondenční volba tady tyhle ty prvky prostě za mě neobsahuje.
1: Děkuji vám za rozhovor a těším se na příště. Na shledanou.
0: Děkuji moc krát.
1: Naším hostem byla Lenka Knechtová.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Unie připravuje další balík sankcí. Plyn zahrnovat nebude, paní Karol, řekl Fiala. Mě vám jeho líto úplně. Podívejte se, jak mu teče pod počele.
2: Ne, to je jenom špatně připudrovaný. Potřeboval by, jak nás tady vždycky oprašuje paní produční před natáčením, tak on by taky potřeboval, aby ho někdo oprášil pudříkem.
1: Já nemám rád tyhle ty sexistický,
2: počkejte,
1: dvojsmyslný.
2: To je,
1: já se pak špatně cítím, paní Karol, a to...
2: Vy si nemůžete něco, co občané, není sexistické, vykládat jako sexistické, člověče.
1: Já bych vás poprosil, abyste se choval jako občanka Evropské unie.
2: No a já bych vás poprosila, abyste si nesexistické záležitosti nevykládal opačně, to je jednoduchý.
1: No když někdo někoho oprašuje, tak...
2: Ne, oprašuje štěteč, ježiši.
1: No štětečkem ještě horší, prosím vás. A co jsou horší věci?
2: To je pravda, díky uniklým odposlechům teď víme, že jsou i horší věci,
1: no,
2: ano.
1: Že se tam štětečkuje koks taky.
2: No, teď jsem říkala, no, strana přátel koksu.
1: Prosím vás, já jsem to moc nepochopil. Neumíte mi to nějak vysvětlit?
2: Umím, ale nechci.
1: Jo.
2: Myslíte s tím koksem?
1: No, jak je to s tím konečníkem a s tím zevním genitálem? Protože já jsem měl za to, ale... že koks se jenom takhle do nosíčku.
2: na to vám odpovím replikou. Tuším, že ze Šimka a Grossmana, já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám.
1: Jo, tak jo. Vy to neděláte. A podívejme na strejdu Fialu. Zahrnovat nebude, plyn nebude zahrnovat, to je něco odporného.
2: Ne, já tak mám, to je hrozně odvážný prohlášení, protože on když řekne, že do ruských sankcí nebude zahrnovat plyn a teď Pekarová, Piráti, všichni my nechceme ruský plyn, že jo, radši budeme mrznout než plyn od agresora a teď tady Fiala prohlásí tohle, hele, on bude za ruskýho Švába, bacha na to.
1: Oni ho teď
2: označí za ruskýho Švába, hele. Dejte na mě. No jasně, to je velká odvaha, to neříct.
1: Že stády těl nakupovat do Kyjeva hned, jak to tam, nakupovat body, jak to tam buchlo, ne?
2: Jel tam vlakem, takže měl malou uhlíkovou stopu.
1: No, mně toto přijde pokrytectví, v jeho nejstrašnější formě, paní Karol.
2: Ale tak je to taková pokrytecká klasika, že jo? Tak prostě potřebujeme ruský plyn, nejsme připraveni na alternativu. No takže do dalšího balíku sankcí zahrneme jenom to, co se nám hodí, třeba ruský zlato, že jo? Jo? Potřebujete k něčemu ruský zlato? Ale plyn, který... Já, no, dobře, tak vy, no tak to je špatný příklad, tak vás zrovna z toho vyjímám. Ale ruský plyn je potřeba, tak prostě takový ty... To mělo krásnou genezi přeci celá tahle ta historka, že jo, napřed radši budeme mrznout, než plyn od agresora. Pak jsme se všichni hrozně vyděsili, co se bude dít, jestli nám agresor ten plyn vypne. A tohle to už je vlastně takový, prosím tě, jako nech to běžet.
1: Mhm. No. Já si ho nemůžu vážit.
2: Ale je vám ho líto.
1: Je mi ho líto, no to jsou ale rozdílný... Neměli bychom, paní Karol, my něco podniknout? My tady sedíme, nic neděláme. Neměli bychom v této věci konat?
2: Já bych nechala konat jeho. On o to strašně stál, aby mohl konat. 3 roky nebo 2 roky, nebo jak dlouho vykřikoval, že bude konat, až bude premiérem, nechme ho konat. Konej, prosím tě.
1: A co kdybychom teda aspoň sepsali list? My, hrdí občané Evropské unie, si přejeme...
2: To si zapište za sebe, ty hrdé občany Evropské unie, jo? To už jsme si vysvětlili na začátku.
1: A já bych to podepsal. Luboš Xaver, veselý v závorce, majitel nové žehličky. Abych zvyšil společenskou prestiž.
2: Sobě nebo žehličce?
1: Sobě a žehličce taky. No. Jedu, paní Karol. Toto mě teda... Prosím vás? Tam je nějaký pán.
2: No. Má krásný montérky na sobě, takovej ten pracovní kabát.
1: ČSSD. Jenom to ČSSD je vtipný. V Praze představila trumf do senátních voleb. Ex-premiéra Špidlu. Jestli, čeho jsi to duši dal?
2: Jestli takhle vypadá trumf, tak teda nechci vidět, jak vypadá jako netrumf. Já nevím, co je opak trumfu, netrumf. Každopádně jako ty Co tam sledujete?
1: Jestli má vyžehlený ten límeček. Promiňte, já jsem teď zatížený tou žehličkou a dívám se, jak má kdo.
2: Jakože byste pana Špidlu, když tak přežehlil trošku. No. Hele, já myslím, že nemusíte, já myslím, že na podzemu přežehlej voliči úplně k nepoznání.
1: To je asociální člověk. Víte to?
2: To bylo vždycky.
1: No.
2: To bylo vždycky.
1: A já bych chtěl vidět jeho kontaktní kampaň.
2: Tak z deseti, kontaktní kampaň z 10 metrů.
1: Představte si, že stojí takový ten klasický stáneček, jak měří 1,20 cm, takový ten lagericový. A tam stojí nešťastný kandidát a prosí o podpisy. A on by to postavil někde a teď by šli první lidi k němu. Říká, tyho, já budu muset říct dobrý den nebo něco. Já si nemůžu představit, že by se dostal do Senátu.
2: A on se tam taky nedostane.
1: Nedostane, jo.
2: On se tam taky nedostane, ale tam je hezky vidět, že to zoufalství ČSSD už jako drhne pod ně, protože dokonce na Praze 2, tuším, že tak tam jdou lidovci do koalice se sociálními demokraty a ze stranou zelených, takže ty sociální se snaží tak jako někam nadspat. No, tak tady vytáhli pana Špidlu. Mimochodem zajímavý je, že nevím, jestli to máte stejně, ale já jsem třeba na spoustu politiků, který jsem v minulosti úplně nemusela a málem bych mohla říct, že se mi otvírala kudla v kapse, když jsem je slyšela, tak ex post jsem na ně docela změnila názor. Jo, dneska už jsem schopná je třeba poslouchat klasicky třeba pan Paroubek, jo, dneska už mě tolik neiritujou věci, co říká, tady já si vůbec neumím představit, tady je to furt to stejné, co to bylo.
1: Tak Paroubek je proti tady tomu párovi Leonardo DiCaprio za první. Na pohled, zemský ráj. A za druhý, Paroubek je komunikativní člověk.
2: Ne, počkejte, teď já nemluvím o nějakých jako osobních pocitech a podobně. Já teď beru čistě tu politickou rovinu a to, co ty lidi říkají.
1: No, tak jo.
2: Tady tenhle ten pán říká v podstatě pořád to samý. Mohl by nám zopakovat, že zdroje budou.
1: Zdroje jsou.
2: Zdroje jsou, to by se nám teď hezky hodilo, no.
1: Jo. Jdu dál, paní
2: Paraple Karol. Proti drahotě a zdroje budou.
1: Nebojte se nic. Válka začala. Mm-hmm. Nepokoje v Nizozemsku neustávají. Chystá se koordinovaná akce.
2: To bude mnohem lepší než nekoordinovaná akce.
1: Co si o tom mám myslet?
2: To Nizozemsko je krásné. Já bych doporučila vám i všem divákům, aby jsme to sledovali. Tam je spousta takových zajímavých trendů. Jednak je na tom hezky vidět... Já myslím, že to můžeme sledovat z médií, že tam asi nemusíme úplně být jako nutně přítomní. I když možná vy na té demonstraci s vaší žehličkou byste se výjímal.
1: Já si představuju
2: ty titulky, protože nedávno ty nizozemský zemědělce podpořili rybáři, tak ještě by byl titulek, že kromě rybářů je podpořil i pán se žehličkou.
1: Neznámý můj syn. No, ale na to bych vzal spíš tu starou.
2: Starou žehličku.
1: No, protože do té staré se nacpaly uhlíky a ona třeba 20 minut žehlila. Ale tady to musíte mít pořád vražený v síti a vede to až do Lipska.
2: Ne, počkejte, nemusíte, vy s tou žehličkou budete pouze vysílat ten signál.
1: Jo, takhle.
2: Jo, vy tam budete za vysílače signálu se žehličkou.
1: Já vám teď, jak se o té elektrice mluví, já vždycky, když dávám něco do sítě, jako do zásuvky, tak vždycky mám jako chuť, i když třeba to někdo není, říct třeba do té žehličky, že zdravím do Lipska. Já mám totiž takový pocit, že to vede z té mojí zásuvky pořád do toho, ono tak není samozřejmě. No ale je to krásavice.
2: Já myslím, že vždycky, když dáváte žehličku do zásuvky, že jako dáváte s napětím, jestli ještě tam něco je. Jestli ne, ještě ne. Proudí, nebo už neproudí.
1: Mimochodem, představte si, že žehličky měly 3 barvy. A jakou myslíte, že jsem si vybral?
2: Vás typuju na zelenou,
1: ne.
2: Modrou, žlutou, červenou.
1: Červenou.
2: No vidíte,
1: nějak
2: jsem se trefila.
1: Líto těch komunistů, prosím. Ne, červená byla nejhezčí. Já taková veselá, rozjařená.
2: Jo, a že se s tím líp žehlí, potom, když je to jako veselé.
1: Ale to byste koukala, jak z toho ta pára se vznese takhle z boku.
2: A je taky červená?
1: Ne, pára je normální, klasická.
2: Tak to neříkám, že vás ošedili s tou žehličkou.
1: Nejedeme tam.
2: Ne, nejedeme tam, ale vyplatí se to sledovat, protože přestává platit to, co platilo, že my doháníme Západ a teď to vypadá, že Západ dohání nás, dohání to, co my jsme tady měli před rokem 89. Mm-hmm. Ale vtipný na tom je nejvtipnější, že oni si tady, Nizozemci si tady zlikvidujou potravinovou soběstačnost, zlikvidujou si zemědělce, čili vlastně si zlikvidujou celý jako jeden naprosto zásadní segment, ještě za situace, kdy se pořád mluví o tom, že ta soběstačnost je klíčová. No a sousední Němci jim začnou topit uhlím, takže oni budou vesele snižovat emise tím, že si vybijou krávy, že pošlou zemědělce na pracák a v sousedním Německu rozjedou uhelné elektrárny. Mimochodem i v Nizozemsku se hovoří o návratu k uhlí, takže to krásně ukazuje, jak celý ten boj za klima, boj proti emisím je úplně totálně postavený na hlavu.
1: Návrat k uhlí?
2: Návrat k uhlí, no. Vzpomeňte si na ty celebrity, co nám tady vyprávěli na sociálních sítích, že jo, třeba pan Klus, že už nikdy nepoletí letadlem kvůli těm emisím, až se jich děti zeptají, jo, a Němci jim tady otevřou uhelný elektrárny. Hm?
1: Nebavme se, prosím, o to vyprávě pan Klus.
2: Já se o tom bavím ráda. Teď to je celebrita, prosím vás, to je celebrita.
1: Jo, no tak jo.
2: Pan Klus je celebrita, okay. No.
1: No ale to bude povinný ten návrat k uhlí?
2: Ne, to bude nutný.
1: No, protože já jsem dnes přesedlal z uhelné žehličky na elektrickou.
2: No, vidíte to.
1: Jestli tak se budeme vracet, tak tam no, moje...
2: Těžce kulháte za vývojem událostí.
1: Tak já vám ji prodám potom, jestli budete chtít.
2: Ne, já bych chtěla tu uhelnou. Já jsem na ty staré klasické věci. S tou vaší moderní červenou, co ani nemá červenou páru, to mě nezajímá.
1: A nechcete se na ní přijít podívat? Přijďte ke mně domů, ukážu vám svoji
2: sbírku žehliček.
1: Mám dvě.

0: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.
2: Hraje vám Radio Xaver. Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
0: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
0: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a FIVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
3: Tak já zaprvé programovej, k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

0: Luboš Xaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr. Spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Xaver Veselý.
1: Good evening, everyone. To the flight deck, welcome aboard flight 341, non-stop service to Las Vegas. We're just about ready to go. We'll close the door here in just a couple minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo. Často a rád říkám, jeďte se tam podívat. Pokud počítám dobře, moje cesta v červenci 2015 byla v pořadí devátou a jak plynul čas a návštěv Las Vegas přibývalo, uvědomoval jsem si, že jen těžko půjde obsáhnout v této knize všechno, co bych chtěl. S trochou nadsázky občas vyprávím, že jsem byl vlastně poprvé do Las Vegas zavlečen proti své vůli. Může za to kamarád bavič Petr Novotný. Před pár lety organizoval ve svojí agentuře zájezd, team building pro nějakou firmu a zbylo mu jedno místo. V podstatě se rozhodnul, že tam s ním pojedu s chabou výmluvou, aby si měl s kým vyprávět. A nedal mi nijak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Mitfahrer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnoha hodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě. kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobitý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin, a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není, a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil. Nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte už mudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo. Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas, město hazardu, mi přijde Las Vegas, město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé: vítejte v hlavním městě zábavy.

věci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku, chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách, už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejvíc.

babičku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

špičky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

ústa nepolíbí. Na dalším chlebíčku je salát zvaný Vlašák. Kdo ho sní pod

svíčky, oschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. A je tu klasika chlebíček s uhrákem,

0: zažili jsme hodně. Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Karel Mařík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Karel Mařík, to každý ví, ale já to pro jistotu zopakuju, je hudební skladatel, akordeonista. Kdyby někdo neviděl, to je tahací harmonika pro nás.
2: Tahací harmonika.
1: Lajky. A zejména hudební producent. Mm-hmm. Je to tak, že jste hlavně... Co to v českých podmínkách, pane Maříku, znamená, když je někdo tím hudebním producentem?
2: No, hudební producent... Spousta lidí si pod tím představuje různé věci, ale zásadní je, že vlastně hudební producent má na starost aranžmá písní, má na starost zvuk té finální nahrávky, takže má na triku jakoby veškeré tyhle ty disciplíny kolem toho nahrávání a kolem té realizace toho alba.
1: Mě totiž nejvíc zajímá, jestli to je člověk, který má právo veta v tom studiu.
2: Svým způsobem určitě má právo veta. Musí ho mít, protože tam ten producent má vlastně důvěru i od toho, buď od toho labelu, od toho vydavatele. Uh-huh.
1: A já dnes často slyším v posledních letech od mladých interpretů, že producentem jejich skladby, nahrávky, desky je to či ono mně neznámé cizokrajné jméno, a že to je člověk, který je také dělá s Michaelem Jacksonem a s tím a s tím a se Celine Dion. To je opravdu taková marka, s jakým producentem budu pracovat jako zpěvák?
2: Tak určitě jakoby si ty interpreti nacházejí toho producenta. Stejně tak já jako se snažím dělat věci, které mě baví v té produkci a snažím se si i vybírat, kdo mě osloví, aby mě to bavilo. Mm-hmm. Mě to bavilo. Jo, dělat něco jen tak, jakože, to říš, když řeknu úplně tak natvrdo, kvůli penězům, tak ono to uděláte, ne, se má to vrátí jako bumerang, říkám si, ale já se vlastně nechci půl roku trápit na něčem, co by mě nebavilo. I když jsem profesionál, aby produkoval bych to.
1: Vy hodně pracujete s Helenou Vondráčkovou.
2: Teďko, jo.
1: No, poslední roky to tak sleduju.
2: Poslední asi 2-3 roky. Ne.
1: Je paní Vondráčková tak zkušená interpretka, když stojí u vás ve studiu ten člověk, kterému můžete něco zakázat? Řeknete prostě, Heleno, takhle ne. Máš to falešný.
2: Absolutně. Helena je pro mě 30-letá holka, která prostě přijede do studia, absolutní profík samozřejmě.
1: No to jo, ale...
2: A absolutně se nechá říct, ale zároveň mi řekne, no s tím jdi do háje, prostě takhle já to zpívat nebudu. Mm-hmm. Takže jako tam ta naše vazba už je jako hodně i přátelská, takže je to jak producentský, tak skladatelský zážitek jako s ní spolupracovat. Je to úžasný člověk i lidský. A...
1: To jo, je, nechci po vás teď jméno, ale je někdo, znám, nebo nám známých zpěváků, s kterým byste už si za ty kliky, jak se říká, nesednul?
2: Určitě.
1: No, stalo se už.
2: Stalo se a už. Jak já říkám, minulost je historie, budoucnost je nějaký tajemství a přítomnost je dar, takže...
1: To říkáte moc hezky. Jo. A,
2: to se snažím nějak jakoby držet. No,
1: no a pojďme k těm vašim producentským věcem, protože v poslední době jste s tím pánem z Nazaret, zesnulým, říkám to dobře, vy jste pro něj pracoval, je to jiný styl práce pracovat? On bezesporu byl a Nazaret jsou světovými hvězdami, tak je to tam jiné, třeba větší respekt?
2: Já si myslím, že skoro naopak, protože my jsme s Danem, znali jsme se 10 let a v podstatě tohle byl takový nějaký náš vrchol spolupráce a musím říct, že v podstatě můžeme říct paradoxně, jo, protože lidi mají tu představu, že v tom světovém měřítku je to něco jiného, ale paradoxně Dan byl úžasný člověk i lidsky a s obrovskou pokorou. Jo. Takže my jsme si sedli od prvního momentu. Já říkám, že to byla jedna z nejsvobodnějších spoluprací vůbec, co jsem kdy dělal.
1: Mm-hmm. Jo, a povyprávějte nám, co vy jste přesně, aby naši diváci věděli, co vy jste pro Nazaret a pro něj dělal.
2: Tak ono to už se to netýkalo Nazaret, že to byla vlastně jakoby solový album poslední, bohužel Dana McCafferty, který udělal ty solový alba 3 v životě. Ale byla tam určitá spolupráce s Pítem Basákem z Nazaret, který naspíval vokál do jedné písničky, vlastně Sunshine, což byl taky velký hit Nazaretů, tak jsme udělali jako novou verzi, jenom klavír a zpěv. My jsme to dotočili, Dan zved telefon a najednou z 2 hodiny tam byl Pít, šel rovnou k mikrofonu, objel mě, šel rovnou k mikrofonu, naspíval vokál do Dana, já jsem tam takhle seděl, jako si...
1: A to se odehrávalo, to natáčení v České republice?
2: Ve Skotsku.
1: Ve Skotsku. No. Takže oni si vás vyžádali, vy jste jel tam? Vlastně do cizího studia?
2: No, to bylo tak, že vlastně já mám ještě projekt Akordon bez hranic, což je, napsal jsem symfonii pro akordon a symfonický orchestr, což je vlastně první v tomhletom duchu symfonie, která se ve světě pro ten nástroj někdo napsal. A já jsem Dana oslovil, že jsou tam i libreta zpívané věci, a Dana jsem oslovil na píseň. A jemu se strašně líbila a na tom základě začala naše spolupráce jakoby na tom albu.
1: Jako oslovil z Mosta do Prosta, že jste mu napsal bez nějakého
2: předchozí? Napsal jsem mu, že prostě dělám to, to už jsme se znali. Že jsem napsal, že dělám tenhle ten projekt, já jsem poslal tu písničku, on s chvilkostí byl v Čechách, takže přiletěl ke mně do studia, to jsem ještě byl na Jiloviště. Jsem měl studio, no a pustil jsem mu to, natočili jsme na to i videoklip s Danem Kratochvílem, fotografem, že jo, Nestorem naším. No a když jsme seděli na hotelu s jeho manažerem, tak byla taková až komická situace, protože Alan Kotan, jeho manažer, mi říká, hele Kajo, Dan má nějaký texty a strašně rád bych chtěl, aby se na to podíval a nezkusil to zhudebnit.

0: načucháte to studio a už víte za ty leta, že jo, tak já jsem dělal nějakých 80 projektů v životě, takže už jste zvyklý.
1: Já vím, ale tomu nemůžu uvěřit, protože když vidím fotografii zahrávacího studia, tak tam napočítal bych 300 čudlíků všeho druhu.
0: No, ale tak ono máte k tomu takzvaný sound engineera, že jo, zvukaře, který je profík a už s ním jenom komunikujete, co si představujete a on je vám takzvaně kruce.
1: Takže vy u toho jenom sedíte v tu chvíli?
0: Já tam u toho sedím a samozřejmě, že jo, nahrávají muzikanti, takže hlídám aranže, co si tak představuju, řeknu kytaristovi, řeknu bubeníkovi. Ale já mám nejradši, což jsem realizoval třeba na tom Žáčkovi, tomu jsme se teda ještě nedostali, tak mám rád takový to starý nahrávání, že nahrávají všichni najednou, ty muzikanti.
1: Jako
0: to gro, všichni dohromady hrajou. Což vlastně tam dostanete nejvíc ty emoce a každý takovou tu, jak já říkám, tu špínu toho muzikanta, tak dostanete do té písničky, tu atmosféru. No, no, to je prostě takový to, jako tím, co ani nenahradíte něčím. No. Když vezmete sample bicích, který dneska ta technologie je jako hodně daleko, ale prostě když vám za to sedne ten bubeník, tak prostě takový to, ten jeho feeling, to jeho aranžování při tom hraní takzvaným, tak prostě to z toho chemického nedostane.
1: Poznám to já jako řadový posluchač, který to poslouchá v rádiu, v autě, na křižovatce.
0: Strašně záleží na muzice, jaká je to muzika. Třeba rocková muzika, já si nedo představit, že bych to dělal jinak. Jo, máte tady taneční muziku a tak dále, dobře, tak se používají takzvané groovy, což já jsem do poslední chvíle ani neřešil, co to je groove.
1: Co to je groove?
0: Groove je nějaký prostě zvuk bicích. Vy takhle zmáčknete klávesy, on tam hraje, vám tam celý ten groove, nebo vám někdo pošle nějaký groove bicích. Jako no. Tak tohle to já jako tomhle se jako snažím vyhýbat. Takže ten lidský element toho muzikanta je strašně pro mě.
1: No ale přece jako takzvaně nazbírat bicí ve studiu, tak to historicky, tím tak z doslechu, že to byl vždycky největší problém, ne?
0: Jako myslíte natočit?
1: Natočit. No.
0: Ne, není.
1: Ne? Už jsou nějaké vychytávky na to?
0: Tak to je živý nahrávání, že jo? Proto říkám, ten živý element toho bubeníka musí být samozřejmě výborný, ten bubeník.
1: Proč vidím, pane Mařiku, na koncertech živých kapel bubeníka za sklem? To před pár lety nebylo a teď je to taková moda a abych řekl pravdu, no, mě to strašně rozčiluje.
0: Mě taky, ale ono je to většinou třeba, když jsme třeba hráli s Danem Landou, třeba koncert, většinou se to dělá, když máte třeba symfonický těleso za sebou, tak aby nebyly přeslechy, že ty bicí většinou opravdu jsou jako je to nářez. Tak touto plexi je kvůli tomu, aby nebyly přeslechy třeba do toho symfonického orchestru při tom nabírání toho koncertu.
1: Jo, to není kvůli tomu, že se historicky říká, že bubeník je vždycky nejproblémovější.
0: On je nejproblémovější, ale to plexi kvůli tomu není. No.
1: To není kvůli tomu.
0: Je to většinou kvůli tomu.
1: A já jsem si kolikrát říkal, proč to tam je. No i ještě, než se dostaneme k těm vašim dalším aktivitám, vy jste několika násobný mistr České republiky, dokonce mistr Evropy ve hře na akordeon. Mi přijde ten akordeon, tak promiňte, nesexy nástroj.
0: To byste se divil, kdybychom si tady zahrál.
1: No to bych se opravdu divil, protože...
0: Pro mě jeden z nejtěžších nástrojů, co se týká třeba klasické muziky. Já jsem vyrostl od 3 let na klasické muzice. A když mě bylo 4,5 roku, tak jsem měl svůj první koncert. Už jsem hrál nějakou árii.
1: Na akordeon. Mm-hmm. Že se tomu říká držky, to víte?
0: To vím, no.
1: Držky.
0: No. To vím a to je takový slang, že jo, tak dneska si řeknete harmonika, odborně to teda akordeon. Ne, já nemůžu říct, bych na to byl alergický, mi to je jedno, že? Ale ty držky, tak to bylo prostě, že jo, tak byl to hospodský nástroj, kde jste hrál to Škoda lásky a na Pangráci a tak dále. Tak. Na čemž já jsem třeba vyrost, i kromě klasické muziky, tak můj táta, já jsem s ním hrál po takových těch schůzích hasičských a svatby. Mně bylo 8 let a musel jsem mít třeba 200 lidovek. A jediná informace od táty byla, jsem se zeptal, tati, co hrajeme? On říká D-dur.

0: A to byla pro mě jediná informace, musel jsem se chytit. Byla to obrovská praxe pro mě.
1: No ale on má akordeon hezké podoby, třeba v některých francouzských šansonech.
0: No.
1: Se mi tak nějak líbí, tam ho beru na milost.
0: Ale divil byste se, ten akordeon třeba speciálně Francie, hodně Rusko i Polsko.
1: Rusko taky, no.
0: Tak je to Rusko národní.
1: Rusko má garmošku.
0: No, oni mají takzvaný nástroj baján. Já jsem dokonce v roce 82, tak jsem byl na prvním festivalu ve Francii a poznal jsem se i s majitelem ruským firmy Bayan. Ty vyrábí jedny z nejlepších nástrojů na světě do dneška.
1: Jako komplet akordeon, klasický.
0: Ale oni mají vlastně, je takzvaný pianový akordeon, což hraju já, a je knoflíkovej. To je jiný systém, že máte ty knoflíky, co máte v levý ruce, tak máte i v pravý ruce. A je to jiný systém hraní.
1: No a vy máte klasické klávesy, jako by malý klavír. To znamená klávesy, bílé a černé klávesy.
0: Jo.
1: To, na co v některých písních hraje mistr Nohavica, což je akordeon, je to taky menší celý.
0: Je to v podstatě akordeon.
1: On tomu říká, tuším, teď nevím jak, ale má, heligonka ne.
0: Heligonka je trošku něco jiného. Tam máte... Vlastně, když táhnete ven tím měchem, tak máte jiný zvuk, než když táhnete dovnitř. Něco jako foukací harmonika. Když jdete dovnitř, tak vdechujete a je to jiný tón.
1: Na co všechno zahrajete tak, abyste se mohl postavit na jeviště?
0: Tak já na jeviště se stavím nejvíc jako akordeon a klavír, což je u Dana Landy třeba. Třeba Dana Landy, Ulice, písnička, Valčík, Ztracení hoši. Vlastně akordeon Dana Landy, tak to jsem od Valčíku od roku 91, tak to jsem já.
1: No, no ale tak na basu zahraje každý, ne? Předpokládám.
0: No, no.
1: Ten slavný vtip Počkejte si.
0: Jo, jo.
1: Jasně. A něco jako, víte, když jste ten studiový matador, tak já si totiž umím představit, že to někomu sakra nejde, nějaký nástroj, a vy řeknete, hele, já potřebuji být o půl čtvrtý někde, dej mi tu kytaru, já to tam nadrtím. Je to takto u vás?
0: Úplně ne, protože já se snažím obklopovat těma muzikantama, jsou tady i u nás skvělí muzikanti, že se nemusím bát toho, že prostě někde musím být v půl čtvrtý, že on to opravdu zahraje. Pár excellence jako v podstatě hned.
1: Pane Maříku, ještě mi vysvětlete, za moment se dostaneme k tomu projektu s panem Žáčkem, nebojte, ale ještě mi vysvětlete jednu věc. Já jsem nedávno viděl jakýsi televizní dokument o Nashvillu. A tam bylo řečeno, že tam existují mimo jiné muzikanti, kteří nikdy nehráli nikde na jevišti.
0: Mm-hmm.
1: Že už se narodili v uvozovkách jako studioví hráči, sedí doma a čekají, až je pozvou do některého z mnoha studií, co tam je. A oni prostě od pasu, nechci říkat to slovo nadrtí, ale řekněme umělecky stvárně, nebo nahrají kde co, ale jsou to čistě studioví hráči.
0: Mm-hmm.
1: Je to také u nás?
0: Určitě, to je v celém světě. Máte někdy, že se natáčí, že se produkuje, natáčí, že hrajou studioví hráči, ale na koncertě třeba ten daný projekt třeba hrajou jiní hráči.
1: No já vím, ale na koncertě vidíme ta slavná jména, když bych si vzal příklad třeba pana Pavlíčka, což je věhlasný gitarista.
0: Já jsem taky spolupracoval.
1: Nebo kdysi býval pan Hladík. Jo, to se jasný. Celkem trfuju tady v těch. Tak víme, známe je z jeviště, víme, že to je první liga. A říkám si, jestli někdo takový, kdo nikdy nikde nevystupoval, ale je na této úrovni a jde jenom do toho studia.
0: No, protože ono to studio je jiná disciplína, když bych to řekl zjednodušeně, než to koncertní hraní. Jo. To studio vám takzvaně nic nedovolí. Tam opravdu jako vám začne klikat ten klik a musíte hrát do toho tempa, když se hraje na klik. Jo, takže vám tam tikají ty doby a vy musíte zahrát opravdu přesně. Je to tam prostě jako, jste tam svázanější. Že na tom koncertě je to euforie a takzvaně, když se něco stane, tak ono, buď to moc slyšet není, nebo no je to prostě opravdu jako jiná disciplína ten koncert. No.
1: Nebo se řekne, že to byl výraz.
0: No. Ale já mám rád obojí, já rád jako točím ve studiu, dělám ve studiu a mám rád koncerty. Ale ve svým podstatě jsem jako introvert. Jo.
1: Co je pravdy na tom, pane Maříku, že když někdo zpívá falešně, tak se říká, že to je takové to herecké zpívání.
0: Jo. Jak já říkám, Bob Dylan celý život zpíval falešně, ale byl v podstatě geniální. Že? Takže...
1: No tak jsou vlastně zpíváci, u kterých nám to nevadí.
0: No, buď nám to nevadí, nebo se v tom studiu dá s tím něco udělat.
1: Mašinka.
0: No, mašinky. Jsou.
1: Ona to srovná.
0: Dneska už to srovná velice.
1: Ale mírně změní ten hlas taky, ne?
0: Už jsou mašinky, kde to fakt nepoznáte.
1: No tak jdeme do studia, prosíme tady. Jdeme udělat nějaký hit.
0: Můžete přijít za mnou do studia, zaspíváte jeden tón a já vám z toho udělám písničku.
1: Bude to šláger?
0: No tak záleží, jaký tóny tam nasadíme.
1: Jo, takhle. Pojďte povyprávět krátce o těch zhudebněných básních Jiřího Žáčka, protože to já poslední dobou, pane Maříku, slyším často. Myslím, že písničkář pan Janoušek také zhudebnil, ale tam jsem pochopil, že to je pro děti. Tak jak moc se to...
0: Já jsem jakoby, jak to říct, já jsem pojal tenhle projekt Jiřího Žáčka, který považuji včetně mýho tchána za největšího nestora básnického tady u nás. A já jsem to pojal tak jakoby, možná je moc to slovo velkolepic, ale prostě je to opravdu jakože všechno live natočený. Jsou to hodně jako emoční příběhy těch básní, je tam živý smyčcový orchestr. A pro mě největší radost byla, když jsem to panu Žáčkovi, dneska už jsme fakt jako i přátelé, a když jsem mu to poslal, tak on mi napsal mailem, že má obrovskou radost, že jsem to zrealizoval a že už to slyšel asi 20krát a že jsem 20krát krásně usíná. Tak to je pro mě větší jako radost, než kdybych tady řešil, kolik se prodá nějakých nosičů a...
1: A tak to nepochybně také řešíte, ale pojďme říct, že to album se jmenuje Zpověď. A je mimo jiné zajímavé tím, že tam je celá řada dalších spolupracovníků, říkám to dobře.
0: Jako hostů.
1: No a tak nechci říkat teď, koho si nejvíc vážíte, no ale podle čeho se to vybíralo? Petr Janda třeba.
0: Já jsem to vybíral ne na poslední chvíli, ale strašně spontánně. Já jsem si nejdřív myslel, že to naspívám třeba i sám s Kristýnou. Ale pak najednou postupem času jsem si říkal, sakra, to si to zaslouží opravdu, aby ten hold, tu poctu tomu panu Žáčkovi tady vzdali lidi, ke kterým mám blízko. A první vlastně byl Franta z Čechomoru, kterým jsem zavolal a jenom jsem vyslovil...
1: Myslím, že se jmenuje Černý, víte, pan jo, František Černý.
0: A jsme letitý jako přátelé a já jsem jenom vyslovil to Žáček a tam bylo ticho, on říká, jo, jsem s tím, pošle mi to. To je pro mě čest se tohle zúčastnit. Takže jakoby jsem vybíral lidi, ke kterým mám blízko, u kterých jsem cítil, že se stotožní s tím tématem daným a který to opravdu vemou jako čest jako pro toho pana Žáčka. No.
1: Já řeknu ještě, kromě pana Černého a Petra Jandy, také Daniel Hůlka. Pan Igor Timko se to si čte, Helena Vondráčko a Marta Jandová, Roman Zach, to je herec, ne?
0: Herec.
1: A herecké zpívání, už to
0: tak? No jasně, protože mi s Romanem, já jsem napsal ve Studiu 2 hru Moje tango, muziku, a vlastně tam hraju, to dělal Šimon Saban, já jsem původně měl napsat, jako, že to bude Pouště z pásu, to je celý o akordeonu, napsal to irský nějaký spisovatel. No a původně změnil tak, že tam hrát nebudu, ale při zkouškách jsem dával takový jako nápady a Šimon říká, hele, to musíš s nima hrát živě. Říkám, já jsem v životě nehrál v divadle, jako já. Říká, to bude dobrý, takže tam máme dvě role, kromě toho, že hrajou na akordeon a tam vlastně Roman Zach s Jitkou Schneiderovou.
1: Teď ještě si nejsem jistý, jestli jsme říkali, jak se jmenuje to album s panem Affertym.
0: Last Testament,
1: tak aby to zaznělo a s básní Jiřího Žáčka jsou Zpověď. Jsem rád, že jste přišel, děkuji, nashledanou.
0: Děkuji.
1: Naším hostem byl Karel Mařík.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
0: se divím,
1: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a
1: oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Hraje vám Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo, jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo. Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale v žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak kdybyste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
2: Hmm?
1: Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá? Mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
2: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
2: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakýmu chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Jsem všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 19. června 2003. No, tak Marie už je někde ve vzduchu a já tady sedím sama se svými zvířaty a přemýšlím. Zase jsem se dívala na zprávy a četla noviny. Přitom vím, že bych si neměla dávat takovou dávku informací najednou. Pokaždé mě to rozruší. Říkám si, jak je možné, že si lidé na světě nerozumí, i když vlastně všichni mají stejné sny a stejná přání. Každý z nás potřebuje mít někoho rád a zároveň touží, aby někdo měl rád i jeho. Kolik máme domů, peněz a majetku, to není důležité. I když jsme si všichni ve svých základních tělesných funkcích a potřebách až neuvěřitelně podobní, přesto se dohodnout nemůžeme. Hádáme se a válčíme, důvodem jsou jednou zbraně, no pak zase nafta, vždycky ale peníze a zejména náboženství. Přitom všechna náboženství obsahují tak ušlechtilé myšlenky. Je jedno, zda jde o křesťana, žida, muslima, buddhistu. To, co obsahuje desatero, najdeme ve velmi podobném znění i jinde. Desatero umím z paměti. Odříkám ho klidně i o půlnoci, protože k jeho dodržování mě vedli rodiče od malička. Desatero. V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho. Znám ještě jedno desatero, jeho autorem je učitel národů Jan Amos Komenský a to umím z paměti stejně jako desatero z Bible. Ačkoliv uteklo mnoho vody od doby, kdy Komenský své zásady sepsal, na jejich platnosti se toho mnoho nezměnilo. Vlastně naprosto nic se nezměnilo. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen a budeš opatrný. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný. Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej, když tobě co poroučí, buď mu po vůli. Ke všem buď vlídný, k nikomu ulísný, vystříhej se pochlebovati. Buď dále nad to spravedliv, nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům. Štěstina bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí. Buď dobrotivý a milosrdný. Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej, můžeš-li. Urazí-li tě někdo, promiň mu to. Ublížil si ty komu, ukoj a ukroť jej. Krásno jest tlumiti zlost, odpouštěti viníku. Nezáviděj nikomu, přej všem. Vděk se čiň komukoliv můžeš a zalíbíš se všem dobrým lidem. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti. Hinduisté to mají zase takhle. Nechť je ti Bohem matka, nechť je ti Bohem otec, nechť je ti Bohem učitel, nechť je ti Bohem host, nechť konáš jen to, čím budeš bez hany. Konej jedině dobré skutky. V židovské modlitební knize jsem si zase podtrhla toto. Učil si svůj lid Tóře a přikázáním poučoval si jej, o jeho zákonech a soudech, náš Bože. Ať už uleháme nebo bdíme, vždy budeme přemýšlet o tvých rozhodnutích a hovořit o nich a radovat se z Tóry a jejich přikázání. Je to tvoje Tóra, co nás podpírá po celý život, o jejím učení budeme meditovat ve dne v noci. Když jsem pobývala v Thajsku, seznámila jsem se s buddhismem, dokonce jsem se stala buddhistkou. Byl to nádherný obřad, na který nikdy nemohu zapomenout. Stejně tak nezapomenu na moudrá slova, která obřad doprovázela. Pozorně jsem si pročetla Sutta Pitaku, což jsou rozpravy, které přednesl Buddha. A jeden citát z této knihy mě obzvlášť zaujal. Lpět na nějakém názoru a pohlížet na jiné jako na nižší, tomu říká moudrý člověk pouto. Islám vyznává 5 sloupů, na nichž je vybudován celý život. Prvním sloupem je šaháda, prohlášení, že je jen jediná nejvyšší bytost, a tou je Alláh, a že Muhammad je jeho prorok. Druhým sloupem je salát, což je modlitba a správný muslim ji musí odříkat 5krát denně. Třetím sloupem je zakát, obdarování chudých almužnou. Péče o vdovy a chudé je základní povinností muslima, a to proto, že Muhammad vyrůstal v chudobě. Čtvrtým sloupem je saumn, neboli půst v měsíci Ramadánu. Pátým sloupem je hajj, pouť na svatá místa v Mekce, kterou je třeba vykonat alespoň jednou za život. Nádherné myšlenky obsahuje také sikhismus, což je náboženství v oblasti kolem Pákistánu a Indie. V severní Indii ve městě Amritsar založil roku 1577 guru Ram Dass uprostřed jezera zlatý chrám. Každé ráno přinese pochodníku do chrámu 5 siků na ramenou ve stříbrné schránce a Adi Granth, svatou knihu. Přes den se z ní předčítá, v noci se kniha vrací do pokladny, kde čeká na další den. Líbí se mi zvláště tahle část. Jde-li se vykoupat na poutní místo člověk s myslí podvodníka a tělem zloděje, jeho vnějšek sice koupel omyje, ale nitro zůstane dvojnásob špinavé. Bude očištěn zvenčí jako tykev, ale vnitru bude chovat čirý jed. Svědci jsou dobří i bez takového omývání. Zloděj zůstane zlodějem, i když se vykoupá na poutním místě. Mohla bych ještě dlouho pokračovat. Církve jsou mým koníčkem a snažím se i svým životem naplňovat myšlenku, že víry samotné nikdy nemohou stát proti sobě. Proti sobě mohou stát jenom lidé, protože víry mají ve svém základě dobro. Já sama jsem metodistkou, křesťankou, muslimkou, buddhistkou, židovkou a nic se ve mně nepere. Pokud jde o víru, jsem v naprostém klidu a rovnováze. Pondělí 23. června 2003. Táta si přál k obědu rýži a asi taky myslí na našeho Jirku. Já ho mám také spojeného právě s rýží. Není to kvůli tomu, že byl od narození podobný tátovi a o tom jsem vždycky tvrdila, že vypadá jako Číňan. Nevím, možná ta čínská podoba na to nějaký vliv měla. Faktem ale je, že náš Jirka měl rýži opravdu moc rád. Miloval ji na všechny způsoby. Nemusel jíst vůbec nic jiného. Občas si dal knedlo, zelo, vepřo, ale stejně se vždycky těšil na to, až si dá rýži. No je to zvláštní, že i ti, kteří odejdou, žijí s námi dál. Já mám Jirku pořád vedle sebe a snad dneska mnohem víc, než když ještě žil. Mám chuť o Jirkovi napsat knížku. Já vím, že dneska se hodně kouká na prodejnost. Každý nakladatel bude okamžitě zkoumat, jestli by taková knížka lidi zajímala. Asi by mě bolelo, kdyby mi řekl, že o ní není zájem. Já mám ale pocit, že bych o něm něco napsat měla. Měl bezvadné nápady, měli jsme fajn kamarádský vztah a nikdy s ním nebyla nuda. Kdybych byla bohatá, tak bych takovou knížku napsala a vydala si ji sama. Ale jelikož bohatá nejsem a už zřejmě nebudu, nabídnu ji někomu jinému. Nejspíš Sváťovi, nakladateli této knihy. Vlastně mu to ani nabízet nemusím. Dočte si to tady a uvidím, jestli na to nějak zareaguje. Když ano, tak to bude fajn. Když ne, tak mě to aspoň nebude bolet. Tedy bude, ale ne tolik. Jirka byl sám literárně činný, vydal dokonce knihu pro českou domácnost. Psal ji pro jednu firmu na zakázku a já byla překvapená, co má nápadu a jak pěkně je umí formulovat. No kdo ví, kudy by jeho další cesty vedly, kdyby tak brzy neodešel. Ale o tom nebudu raději přemýšlet. Čtvrtek 26. června 2003. Neberu všechny telefony, to bych celý den nic jiného nedělala, ale tenhle telefon jsem vzala a byla jsem překvapená. Volali z Fébia, což je filmová společnost Fera Feniče, a řekli mi, jestli nemám nic proti tomu, že by o mě natočili film do jejich cyklu Gen. Samozřejmě jsem proti tomu nic neměla. Naopak jsem byla nesmírně potěšená a řekla jsem té paní, která volala, že mohou přijet kdykoliv, že jsem doma a v nejbližších dnech se do nemocnice nechystám. Domluvili jsme se hned na další týden. Neděle 6. července 2003. To jsem si tedy dala s tím natáčením. S paní režisérkou Dášou jsme si vůbec nepadli do oka. Já asi štvala jí a ona mě. Nejsem trpělivá, nikdy jsem nebyla a teď nejsem obzvlášť. A tak jsem byla věčně vytočená. Ta paní režisérka měla vzácný dar zeptat se mě na to, o čem jsem zrovna mluvila. Pochodovaly mi nervy a málem jsme film nedotočili. Já se tak rozčílila, že jsem ani nemohla mluvit. Ale pak jsem se uklidnila a dodělali jsme to. Ale dost mě to vyčerpalo. Točilo se 3 dny. 1., 2. a dneska 6. července. Ještě něco málo se dotočí zítra. Začali jsme v Plzni na porodnicko-gynekologické klinice u pana docenta Rokity. Pokračovalo se na onkologii s paní doktorkou Pavlíkovou a jako třetí byla na řadě farmakologie, kde zase měl hlavní slovo pan docent Majer. Pak jsme přijeli do Račic, což je část Plzně, kde moji známí pěstují vynikající jahody. Tam se natočila taková příjemná letní pohoda, kde jsme si povídali o dětech z dětských domovů, které mám tak ráda. Potom jsme jeli do Přeštic, kde se točily moje nákupy. Byla jsem si vybírat něco na sebe v butiku Megalo, který patří Ladislavu a Nataše Hradeckých. Dostala jsem od nich krásné zelené kalhoty a k nim 2 pletené originální halenky, velmi krásné. Navštívila jsem také řezníka, kde pravidelně nakupujeme pro sebe a naše psy. Další štací byla návštěva u Blanky Novákové, vrchní sestry z farmakologie, jejíž maminka slavila. Jenomže paní režisérka byla už unavená a nenatáčela. To mě štvalo, protože to bylo skvělé. Další den natáčení byl u nás doma a tam jsem si servítky nebrala. Paní režisérce jsem řekla všechno od plic. Ještě jsem jí varovala, aby si dala pozor na své manželství. Když naštvala mě, byl by zázrak, kdyby nenaštvala také svého manžela. Pondělí 7. července 2003. Včera byla neděle, svátek mistra Jana Husa a já se štábem Fébia byla naposledy. Tam natočili celé moje vystoupení v Polánce na tradiční slavnosti, která se jmenuje Polánská lávka a je to pokaždé nádherné. Bylo to nádherné i tentokrát, jen to natáčení bylo trochu navíc, ale zvládlo se to. Mrzlo mě, že jsem se nedomluvila se Sváťou Šteflem, mohl zařídit, aby se tam prodávaly moje knížky. Spousta lidí ji totiž po mně chtěla, ale já neměla ani jednu. Vysvětlila jsem lidem, že knížky neprodávám a to je dost zklamalo. Když prý umělci mají vydanou knihu nebo album, no tak to sebou na akce vozí a tam to prodávají. Fakt mě to teda vůbec nenapadlo. Ale stejně jich tam plno s knížkou přišlo, takže jsem podepisovala jako divá. Byla jsem ráda, že mám filmování za sebou, paní režisérka má určitě shodné pocity. Jsem teda opravdu zvědavá, jaký film nakonec vznikne. Materiálu mají na dva celovečerní filmy, ale možná to dopadne dobře. Mám takovou zkušenost. Někdy vznikne dobré dílo i tehdy, když jeho tvorbu moc příjemná atmosféra neprovází. No, tak se nechám překvapit. Ráno Jirku odvezli do nemocnice na vyšetření, ale sama doma jsem nebyla. Přijela Marie, očekávala jsem ji, byli jsme domluvené. Ovšem, přivezla mi překvapení. Z auta spolu s ní vylezl Leoš Středa. Měla jsem z něho radost. Je pořád stejně usměvavý a pohodový jako před lety, kdy jsme se seznámili. Leoš je výborný lékař. Provozoval v Praze velmi úspěšný ústav léčebné kosmetiky, ovšem v jednom okamžiku se vším sekl a že bylo s čím seknout. Jeho pobočky byly nejen u nás a na Slovensku, ale také na Ukrajině, na Kanárských ostrovech, v Kambodži a já nevím kde ještě. A šel žít. Firmu prodal na splátky a přestěhoval se do Asie. Tvrdí, že v Asii se dobře žije, že tam nejsou lidé ještě tak materiálně založení jako v Evropě a Americe a že se mu tam prostě dobře dýchá. A já mu rozumím. Myslím si, že ho k tomu dovedla i jeho osobní situace. Rozvedl se a krátce po sobě mu zemřeli oba rodiče na rakovinu. Byli ještě mladí a také byli oba lékaři. Leoš je přemýšlivý kluk a určitě začal pochybovat o smyslu své životní honičky. A podnikání honička opravdu je. A dospěl k závěru, že to smysl nemá. Nerozmlouvala se mu to a upřímně řečeno, obdivuji jeho odvahu pustit se do tak odlišného způsobu života. Povídali jsme si dlouho do večera. Leoš vyprávěl, jak se mu žije v Asii a prozradil nám s Marií, že uvažuje o návratu, i když ne úplném. Dům v Kambodži by si nechal, ale otevřel by v Praze kliniku na léčbu obezity. Byla bych ráda, kdyby byl blíž, vždycky jsme se měli rádi. Probrali jsme také můj zdravotní stav. Leoš mě zná jako lékař už dlouho a jeden čas jsem pod jeho dohledem hubla. To bylo v dobách, kdy vyvinul přístroj na spalování tuků a měl ještě další podpůrné léčebné preparáty. Já tehdy zhubla 60 kilo, ale upřímně řečeno, málo kdo to na mě poznal. Když někdo zhubne z 2 metráků na 140 kilo, tak je pořád ještě tlustý. Leoš věděl o mých dietních peripetiích mnohem víc než kdokoliv jiný. Řekl mi, že při rakovině mi nadváha nejspíš pomohla. Když nádor v mém těle řádil, odebíral si z mých tělesných zásob. Nasytil se a přitom mě toho ještě dost zbylo na to, abych měla sílu se zvednout zase na nohy. Rakovina je opravdu nevyspytatelná. V tom je její největší úskalí, že se vymyká všem scénářům, u každého probíhá jinak, a nikdy se nedá přesně říct, jak se bude situace vyvíjet.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bublina dezinfoteroru splaskla. A mě nejvíc těší, kdo jí propíchnul. Víte, ne žádnej dezolát, to nešlo. To by bylo okamžitě ruský šváb a tak dál. Navíc mám ohromnou radost, že se to děje jenom po té, bizarní tiskovce ve sněmovně, kam přišel šéf BIS Koudelka a sdělil nám, že vypátrali čučkaři, že tady běhá jakýsi ruský agent a má v igelice desítky tisíc eur a rozdává je předním společenským osobnostem, novinářům za to, aby jeli ruskou propagandu. A neřekl nám ani jedno jméno z těch případných novinářů, ani jedno jméno z těch osobností, nic. Když Marek, kdo tomuhle má věřit? Ale pojďme na to, odkud přišla ta ťavka. A sice vojenské zpravodajství zveřejnilo svoji výroční zprávu za loňský rok. A podívejte se, tady to je Echo 24, ten titulek, tam to docela máte. Slovo dezinformace se používalo tak často, až ztratilo původní význam, hlásí vojenské zpravodajství. A tamhle to je nejlepší, tahle pasáž je naprosto geniální, trefná. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kde někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty, uvádí vojenské zpravodajství. Tohleto, vážení, je na ovace. Ne ty canci Petra Pavla v Europarlamentu, který přednes jenom proto, aby měl ty ovace. Tohleto je na nekonečný ovace. Já bych řekl, kdyby vojenské zpravodajství, teď parafrázu našeho premiéra Fialu, už neudělalo nic, tak tohleto, co udělali, že zveřejnili tuhle zprávu a takhle to popsali perfektně, tak za to jim patří ohromný dík a nemusí udělat už nic, protože pro Česko udělali neuvěřitelně moc tímhletím jediným počinem, který vypadá nenápadně, ale když tohleto konstatuje vojenské zpravodajství, tak tady z nich neudělají ruský šváby a dezoláty. No a víte, tady ještě parlamentky ty to hned přebrali taky a celý to přečetli a interpretovali. BIS je zahambena, vojenské zpravodajství zničilo bojovníky s dezinformacemi. Super, super za to, ale všimněte si, co je příznačný. Zmínili to parlamentky ve velkém článku, zmínilo to Echo, čili parlamentky z těch pořád dělají dezinformační web a Echo 24 si jede svojí vlastní cestou, já je mám za to rád, ty se ještě nezbláznili a viděli jste to jako hlavní titulek na Seznamu, hlavní titulek na Novinkách, České televizi, hlavní téma, hele, 19.30 padne a tohleto, ne, jenom tady tak jako v těch médiích, přitom je to tak důležitá zpráva, ale já to chápu, to jde naprosto proti tomu vládnímu dezinfoteroru, který tady zavedli po invazi Ruska na Ukrajinu a kdy skutečně začali pod bojem s dezinfem, tak začali skutečně stíhat lidi, kteří mají nevládní názory. A všichni, každý rozumný člověk to viděl a bylo to děsivý, ale prostě nebyla síla to zastavit. A tady ještě se k tomu vyjádřuje, nebo byl zajímavý článek na Seznamu, ale ten se netýkal tohodle, ale ta byla zpráva o tom, že ex-šéfka Deloitu prostě vstupuje jako investorka do společnosti Vision Semantic mimochodem a že už nechce bojovat s dezinformacemi taky a podívejte se, ona dezinformace, nadefinujte mi, co to je, říká bývalá šéfka Deloitu a ona v tom rozhovoru říká, že v podstatě říká podobné věci, jako konstatovalo vojenské zpravodajství. Ale pojďme se podívat na jinou věc, naprosto odpornou záležitost, vládní, jak jinak, Resist, příručka pro boj s dezinformacemi, tohleto

0: chrlila a chrlí pořád naše vláda. Vyžívá se v tom samozřejmě první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, kdo jiný. Ten chrlí ty různý manuály na odhalování šiřitelů, dezinformací a tak dále. Jeho tým KRIT. Nic jiného než tým na odhalování šiřitelů dezinfa ve státní správě, která mimochodem má být za prvý apolitická a za druhý do téhle doby platilo víceméně, že se vlády, které se mění a ministři, kteří se mění a jednou mají takovouhle politickou preferenci a po druhý klidně opačnou, ale státní správa je apolitická, to jsou úředníci, tak se nikdo nezjišťoval pro boha, jaký mají osobní politické preference, nikdo je nechtěl zvát na takzvané oboustranné rozhovory do KRITu, po níž bude následovat jednostranná cesta, možná dostanou padáka a tak dál. Tak tohle to, prosím vás, dneska, já jsem říkal, šťastný večer. Já bych udělal nějaký hromadný pálení všeho tohodle svinstva dezinformačního vládního na Staromáku. Spálíme to a skončíme to, protože rok a půl tohodle teroru stačilo. A teď víme přesně, co to je. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak tomuhle šílenství propadnou i vzdělaní lidé, jak si to okamžitě osvojí. No, víte, já mám rád George Orwella a on viděl skrz věci velmi dobře a proto ho neměli rádi takzvaní intelektuálové neboli taky inteligence, jak se někdy říká. Já to slovo nenávidím, protože to používali komunisti. Ale on říkal, inteligence propadne nejhorším bludům a víme to z různých totalit. A podívejte se, tady byla ve sněmovně taková konference. Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance, antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí Spolu a Pirstan. A co je neuvěřitelné, ona dokonce to rozdělila jako na skupiny a kategorie jako dobra a zla a hodnotových lidí a dezolátů. A podívejte se, podle výzkumnice včera 48% občanů je bez silného názoru na rusko-ukrajinský konflikt. Tito občané jsou označeni jako nedemokraté, či téměř polovina. Další skupinou jsou demokraté, kteří se dělí na racionální pro-ukrajinské demokraty, kterých je 22%, proti ruské demokraty těch je 7%. Ve výzkumu jsou i antidemokraté, kteří se rovněž dělí na dvě skupiny. Větší z nich jsou proruští postkomunisté 15% a obecně dezinformovaných antidemokratů je v Česku 9%. A asi tušíte, k čemu dospěla to hlavní dělení. Demokraté se správným názorem volí vládní strany, antidemokraté s nesprávným názorem volí opoziční strany. Tohle to je samozřejmě odporný. Já obdivuju tu paní teda, jak to na ty procenta, jak to spočítala, to je nádherný sociální inženýrství bolševiků 50. let. I ta kategorizace lidí. A vidíte, tohle běží furt dál. Bohužel je to tak rozběhnutý, že zašlo to tak daleko, že i na Akademii věd se tomu věnují psychologové. A tohle to, prosím, myslí vážně. Je to neuvěřitelný. Taky jsme si zažili rok s cenzorem. Fialova vláda demokratů je první vláda od pádu totality, která nám zavedla nebo obnovila funkci cenzora. Jak jinak se tomu říkalo, tady je Michal Klíma, který to hrdě zastával ten rok. On mimochodem se nemůže zastavit, on už nemá funkci, ale na Twitteru to solí dál, jakoby furt tím cenzorem byl. Jaký byl oficiální název té jeho funkce? Ne cenzor, ale vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Tak já myslím, že ani Michal Klíma úplně neslaví a nemá radost z toho, z té výroční zprávy vojenského zpravodajství, ale já mu to moc přeju. Jenom vidíte, padnul vrchní cenzor, který měl dohlížet na boj s dezinfem a do toho patřilo to slavné udávání a bonzování a on si to velmi pochvaloval, jak se v lidech, jak vláda dokázala zažehnout tohleto odporné chování. Tohle se fakt budeme zbavovat velmi dlouho, protože i Petr Pavel, o čem tak asi mluvil, Pavel navštívil Evropský parlament, kde vyzval k boji proti dezinformacím. Mimo jiné. Petr Pavel samozřejmě mluvil o dalších věcech. Mně se moc líbí, jak bývalý lampasák a guma, člověk prominenci lových složek totalitního režimu, jak tam několikrát vzýval Václava Havla, to je opravdu nádherná ironie. Já myslím, že on by si to troufnul klidně, i kdyby na té národní 17. listopadu 89 stál na té cisterně s tou stříkačkou a cákal tam na studenty, tak že dneska by si to dovolil klidně, i kdyby tohle měl za sebou, protože by mu to prostě v médiích prošlo. Dneska je tak milovaný, že mu sežerou úplně všechno.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live.

0: Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Posloucháte Radio Xaver.

tam pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

0: nazvě školu, citaci. U stropu velký dár. Zvířata malířské rozsofosoru, pobočka Zimana. A opravdu, místo trávy na povrchu všude umělý stín. Na stromech není listí, na některých keřích také ne. Vše pokrývá sníh. Potůček je zamrzlý. Než se na cokoliv zmůžu, sedíme v křesílkách a jede stereo. Žádné zvuky letní přírody, ale melozína a fujavice. Fí. Takhle je to tu v zimě, naklání se ke mně Valia. Jsme s Jirkou tak vyvedeni z míry, že se na nic nezmůžeme. Tak tohle mi doma nebude nikdo věřit, povídá Kavale a znovu žádá o pouštění meluzíny. Jen si to pěkně prohlédněte, povídá Valia. Času máme dost. Škoda, že tu není Kubeš s mamutem, konstatuje Jirka. To přišli o moc. Sami se vytrestali, povídá Valia. Půjdeme do dalšího sálu. Hned u širokých dveří však byla sametová šňůra, zabraňující vstupu do místnosti. Šlo tam pouze nahlédnout. Místnost byla tentokrát posypána hlínou po celé podlaze. Místy tráva, stromy, umělé keře, uprostřed obrovský stůl, prostřený ke svatební hostině, kolem svatebčané. Figury v životní velikosti. Vedle tři tančící páry, harmonikář, za plotem přihlížející vesničani a děti. U stropu velký nápis. Marijská svatba v RSFSR. Zíráme v němém úžasu, ale největší překvapení má teprve přijít. Ředitel zmáčkne knoflík na ovládacím panelu. Místnost oživne svatebním veselím a hudbou harmoniky, ale co víc, s několika vteřinovým zpožděním začnou sebou figury cukat, hýbat rukama, ústy jako při zpěvu, tanečníci podupávají nohama. Všichni otvírají pusu a kroutí očima. Po třech minutách hudba ustane a vše ustrne. My taky. I Kavaleho přechází humor. Všezvazový to nevydrží a povídá, takhle to bude i tam, kde už jsme byli. Představa, jak se ti krtci, křečkové, zajíci, hadi a medvědi hýbou, nás opravdu naplnila touhou to někdy opravdu znovu vidět. Teď už ale opět spustila svoji show Marijská svatba. Ředitel s Valiou se nabídli, že by nám z vedlejší místnosti přinesli naše křesílka, abychom mohli vše lépe vychutnat, ale ujistil jsem je, že to není třeba, že se nám to líbí i takhle. Kavale se nám pomstil za návštěvu muzea tím, že si ještě dvakrát vyžádal spuštění celé svatby. Béda Maruštík, který na nic jiného nemyslí, se ke mně naklonil a šeptá mi, že jim nenavrhneš ty srabe, aby takhle pohybem a zvukem zrealizovali svatební noc tohoto páru. Buď rád, ty vole, povídá mu Jirka, že si to viděl. Tohle nám doma opravdu nikdo neuvěří. Máčiky, půjdeme do druhého křídla muzea, povídá Valia s výrazem, jakože nám bere jahody ze šlehačkou a vykročila z místnosti. Vyšli jsme zpět na chodbu a míříme do druhého křídla mramorového muzea, když se odehrálo něco, na co nikdy nezapomenu. Slyším dvě známé huby napodobující střelbu. Ratatatata, ratatatatata. Potom následovalo mohutné urá, urá, za Báťušku Stalina, urá. Všichni jsme strnuli. Ze zhora na nás pálil Kubeš s mamutem z Maxima, se kterým se opevnili v horní části schodiště. Bajonet auf, zařval mamut a oba se na nás vyřítili s vintovkami v rukou. Měli na sobě zakrvácené, prostřílené uniformy revolucionářů X a Y na hlavách jejich buďonovky. Všichni jsme stuhli hrůzou. Všesvazový tajemník vytřeštil oči a zesinal. Ředitel i Valia se klepali jako osiky. Málničky doběhly až k nám. Který z vás je car? Žertoval mamut a píchal mě bajonetem do břicha. Kubeš se chechtal, hubu od ucha k uchu a rovnal si přes ramena, kulometný pás. Vy jste zešíleli, zařval jsem na ně a odstrčil mamutu v bajonet. Co blbnete vy, volové, smáli se kluci, vždyť to není nabitý, hele. A mamut namířil na všesvazového tajemníka a zmáčkl kohoutek. Cvak, no vidíte, cvak, střelil po něm také Kubeš. Vy jste ale oba poserové. S výrazem opovržení sestupovali oba Buďonovci na své kulometné stanoviště. K dovršení všeho si Standa sedl obkročmo na Maxima a mamut ho táhnul dolů po mramorových schodech. Všesvazový a ředitel kam si odběhli. Valia se dala do pláče. Kdo to mohl vědět, že se takhle leknete, vysvětloval Standa, který začínal tušit, že se žert nevyvedl. Okamžitě to slídněte, povídá Schillinger. Myslím, že naše turné končí. Bylo mi to taky jasné. Po takovýmhle průseru posypeme okamžitě domů. Málčiky, běžte do hotelu, pravila plačící Valia a šla za svými soudruhy. Cestou do hotelu vysvětluji oběma svým blbcům, do čeho se to navlékli. Od smrti obou soudruhů neměl nikdo relikvie na sobě, povídá Schillinger. Tohle nám, kluci, neprojde. Houby, vykládá demagogický mamut. Všichni jsou tajní, všichni jsou KGB. Teď jde o to, kdo má vyšší hodnost. Jestli Valia nebo ten druhej papaláš. Seděli jsme s chlíplem v hotelu a čekali na Valiu s Ortelem. Oběma provinilcům otrnulo a tak nám začali vyprávět, jak přišli do muzea a jak Standu Kubeše napadlo obléct si ty hadry a přepadnout nás, až budeme vycházet. Řvali jsme u toho smíchy. Do toho přišla Valia a vyjeveně koukala, jak se skvěle bavíme. Tak co, ptám se jí, jedeme domů, co? Ne, málčiky, ne. Soudruh všesvazový tajemník i soudruh ředitel budou mlčet jako hrob. Nikomu ani muk. Nikdo za boha živýho se to nesmí dozvědět. Jeli bychom všichni na Sibiř i soudruh tajemník. I když je všesvazovej, ptá se mamut. Da, i když je všesvazovej. Nebezpečí bylo zažehnáno a tak jednota mladých Slovanů skončila. Béďa povídá, ale pokud bys jim měl dát, ty si zasloužej. Tak jsem jim napařil k všeobecné radosti ostatních po 10 rublech. Teď na ty pokuty koukám a zároveň si uvědomuji, že jsem porušil deníkový charakter své knížky, ale vem to čert. Bylo by mi líto, kdybyste o tuto epizodu přišli.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna. Tedy výročí vstupu vojsk.
3: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
2: Chápu.
3: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
2: Neříkejte mi to.
3: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
2: Xaver. Já vím, že jo.
3: No.
2: A je tak strašná ostuda.
3: Ostuda?
2: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
3: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte?